barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalená, jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze

tvoje boky, když jdeš ulicí, tvoje vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu.

že si vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledů. Já však rozeznávám.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána do soumraku a nechat zapomenout

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Začínají další folková pohlazení uprostřed folkové sezóny, uprostřed léta. Doufám, že to trávíte na cestách nebo na táborech, v přírodě, někde, kde je člověku dobře, a doufám, že si k tomu zpíváte písničky. Mickey Rivola totiž říkal, že člověk, který zpívá, si nese to svoje štěstíčko. Víte? Je to moudrý pán, měli bychom mu naslouchat.

0: Zabili, zabili. Štědroň a Uhdem. Legendární balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v nezaměnitelném podání zpěvačky Ivy Bitové. Shodou okolností Iva Bitová se narodila 22. července 1958. Tato úžasná zpěvačka, huslistka a herečka výjimečná slaví tedy narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. A když se dívám do kalendáře, tak tady vidím jméno svého velkého oblíbence, autora, který však živě nevystupuje, nebo nerad bych mu křivdil, ale nevím o tom. Proslavilo samozřejmě spolupráce s Mirkem Palečkem, jako duo Paleček Janík. Michal Janík, který dlouhá léta působil třeba v pražském divadle Semafor, se narodil 24. července 1945. Jeho moudrost, humor a nadhled mi na dnešní písničkářské scéně, musím říct, trochu chybí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy, ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před ramen.

krásná písnička Holubí od brněnské básnířky a muzikantky Lady Šmíčkové, starší nahrávka s Ivo Cicvárkem. Nepustili jsme se ji náhodou. Vidím Ladu Šmíčkovou, tedy vystupující pod označením Lada a kapela, v programu letošních prázdnin v Telči. Tak to se moc těším. Vystupuje 7. srpna spolu se sourozenci Ulrichovými a jejich Javory Beatem. Jak jistě víte, prázdniny v Telči patří bezesporu k těm nejvyhlasnějším akcím, které v našem žánru máme. V podstatě po 14 dní uprostřed léta vždycky ožije to nádherné městečko pod Jihlavou. Všude se muzicíruje, hraje divadlo, jsou tam velké pařby na Panském dvoře nebo krásné koncerty na nádvoří zámku v Telči nebo nocturna, noční koncerty či pouliční muzicírování, kocouří scéna, scéna u lodiček. Spousta možností výletovat, koupat se. A ten festival skutečně je nádherný, je to přesně jak Medvědi, tedy rodina pořadatelů říká, je to prostě způsob života. Člověk, když tam na chviličku přijede a zastaví se, tak se mu to vrací celý rok a potom má logicky tu touhu se tam alespoň na chvilku zastavit v létě, každý rok se tam podívat. Stojí to za to, ten festival vás nikdy nesklame.

Letos prázdniny v Telči probíhají od 31. července až do 16. srpna. Během toho se tady koná několik koncertů v průběhu dne, nedá se to všechno vlastně vyjmenovat. Kdybych měl vzít alespoň tu hlavní scénu na nádvoří zámku Letmo, tak třeba o zahájení se postará Vlasta Redl, o zakončení se postará Karel Plíhal. Prázdniny v Telči obvykle nabízejí velice zajímavá spojení. Třeba 3. srpna tam bude Robert Křesťan s Druhou trávou a Invisible World, nebo 2. srpna den předtím Bára Hrzánová s Kondurangem a Bratři Ebenové v jednom večeru. 1. vehyba podsta Zuzaně Navarové, z naší generace Madeleni a Epidemie se postarají o 5. srpna. My s Marien budeme hrát s klukem Susovky, Kubou Horákem 4. srpna. V tuhle chvíli vidím, že online je vyprodaný koncert Žalmana a spol. Rozšířený program jeho narozeninový koncert k 80. výročí. Na prázdninách v Telči ale nebudou chybět ani spoluzakládající Nezmaři a komorní sdružení Symfonického orchestru České republiky. Spolu s nimi báječné duo Zenotonin, to bude 9. srpna. Ale je toho tady opravdu hodně. Marie Tošarová, Sizi Tobiáš, Ondra Ruml se Spirituál kvartetem, Melody Makers s Ondrou Havelkou přijedou také, František Skála, Třeskavá směs. Spolu s Kocouří scénou a Nocturnama je to záležitost tedy folkové scény, především tyto hlavní koncerty na nádvoří. Ale pak tady máme i ten Panský dvůr, kde se konají koncerty ostřejší žánru a také to bývá pěkná jízda 6. třeba Vypsaná fixa, Monkey Business, tam budou 8. srpna, Tata Boys 14. srpna nebo 100 zvířat 15. srpna. Telč skutečně obrovská koláž, obrovská bomboniera, ve které si každý může zobnout a najít si ten svůj kousek, který mu bude chutnat. Takhle nějak to myslela maminka Foresta Gumpa, že ano. Tedy, přátelé, vyražte do Telče 31. července až 16. srpna. Prázdniny v Telči.

Možná už nechci za stolik říct, možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vítr, když

Tohle fajnovou country říznutou bluegrassem hraje skvělá českotřebovská skupina, která se říká Madam. Kdybyste ji chtěli slyšet naživo, koukám, že budou hrát třeba 24. července na srazu vozítek Oscar a Velorex v České Třebové. 25. července pak jedou na festival bluegrassový čtyřlístek do Ploukonic. A třeba 15. srpna je máte možnost slyšet v Sedlci u Mikulova, kde se koná festiválek Bluegrass na Vidnici.

A když už jsme u těch východočeských kapel, mám tu jednu smutnou zprávu od jaroměřské skupiny Na pohodu, která na svůj facebookový profil vyvěsila zprávu o tom, že kvůli zdravotním důvodům na čas a na dobu neurčitou jsou nuceni pozastavit všechny plánované koncerty a veřejná vystoupení. To je mi moc líto. Pozdravujeme, na dálku posíláme energii. Pokud je máte rádi, napište jim tam nějaký vzkaz. Doufejme, že se všechno v dobré obrátí brzy přežené a že se tato kapela šťastně vrátí v plné sestavě na koncertní pódia a na folkovou scénu. Posílám písničku Na pohodu, Jaroměř.

Veronika Součková, co by legendární Joan Baezová, Diamond and Rust, písnička, kterou naleznete na albu Spiritual Quartetu, tedy pokračovatelů Spiritual Quintetovské tradice. Pokud byste ji chtěli slyšet naživo, tuhle fajnovou partičku, pak vám vřele doporučuji třeba zmiňované prázdniny v Telči 12. srpna, ale 14. srpna potom pojedou do půvabného kouzelného chrámu s prosklenou střechou, tedy do Neratován kostel na nebevzetí Panny Marie. Nádherné místo pro nádherné koncerty. O den později, 15. srpna, zůstanou v regionu a budou hrát přímo na festivalu Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí. 22. srpna pak třeba na Hradě Pecka, 28. srpna v Hluboké nad Vltavou v Alšově Jihočeské galerii. Takový je prázdninový koncertní ferman skupiny, která se říká Spiritual Quartet.

Skupina Rolničky z Bratislavy, parta kamarádů, která už muzicíruje spolu vlastně 35 let, 35. výročí, úžasná životní dráha, nutno říci, že na Slovensku to s folkem vůbec není snadné, to je taková partizánština, tak trochu vždycky si z nich děláme legraci a zároveň nám je líto, že nejsou příliš známí a že u nás moc se také slovenský folk neposlouchá. Zkrátka dobře, rozhodli jsme se to napravit a k tomuto jejich výročí 35 let existence, notabene podpořené úžasným jubilejnem kapelníka Dušana Francu, který oslavil nedávno 60. Tak jsme si dovolili s kapelou Marien pozvat Rolničky k nám na pravidelný koncert v Heřmanově Městci v autokempu Konopáč. Setkání Marien a Rolniček se uskuteční 2. srpna v tomto letním kině v autokempu nedaleko Heřmanova Městce Konopáč. To, abychom se hlavně viděli, mohli zase spolu něco zažít a udělat si další zářez do našeho letitého přátelství a ti na co vzpomínat v důchodu. Pokud by vás zajímalo, jak a co Rolničky hrají, tak se jim k těm 35 nám povedl v celku husarský kousek, opravdu nevídaný, že se zpřístupnili na moderní hudební platformy a jejich alba najdete i na Spotify a dalších streamovacích serverech. Nic to však nemění na tom, a v tom se shodneme s Dušanem Francou, že tahle muzika nejlépe zní a poslouchá se naživo. A vůbec nejlépe je, když se prožívá, když ty písničky žijeme. Máme velice podobné pohledy na věc, na muziku i na svět.

0: A tohle krásnou oddílovou ukolébavkou bratislavských rolníček se pro dnešek budeme loučit. Více se nám do pořadu nevejde, tak mějte se hezky, užívejte léta, choďte na folkové koncerty a za týden se u rozhlasových přijímačů bude těšit Vítěz Rolníček v dalších folkových pohlazení. Ahoj, nasledanou, mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
2: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co převlával kanál La Manche a doběh, říkal, já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
0: Humoriáda.

0: Začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat v Humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka a řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věže televizní. To je
0: krásný. Hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech, a teď tam všeli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář, mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku, zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak aby se vrátili k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře, turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. A nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. Ještě je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři voříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, že ta většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každý ho sundá a ty dal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, když jsem jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč.
0: Aj,
1: a kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek roste, tak jsme prostě přijeli A tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdy injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat, ne.
0: No tak z věže snad taky ne, nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajt, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. Od toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul on, abych si neublížil.
0: Mm-hmm.
1: Krásný, jo. Krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak...
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď Příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo a Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen, na jedné straně varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
6: Dobrý den, jsme spojeni?
5: Ano, velmi dobře.
7: Ano.
6: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
7: Děkuju.
6: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
7: Ježíš, děkuju
6: moc. Mladý jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
5: Dobře, dáváme jim bod, ano. Děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
7: Taky, na skle.
5: Kdo dál? Dobrý den.
8: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
5: Ano. A?
8: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
5: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
9: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
5: Mm-hmm. Dobrá, varianta B, děkuju za
7: klidně.
5: To.
7: Klidně.
5: Ještě někdo, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do radia.
5: Děkujeme.
7: Děkujeme.
5: Dal byste si pokračování, Polka. Tak jo. Děkuju.
10: Ano, děkuji.
5: My za zavolání jsme rádi, děkujem. Že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
7: Zvítězil tedy Bolek Polívka.
5: Jo, správná volba, Slávko, na začátku.
7: To je Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, tak, je to demokratický.
5: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
11: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
12: No, to
11: se
12: když říká
11: má
12: obecně.
11: Hlad, tak to je konec všeho.
12: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne? Nebo jak se to říká? Nějak se to říká dokonce.
11: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
13: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jednou Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoje byla zavřena s klíčama. Já jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřena dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka.

0: ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věrou šel klepat a oni se zavřeli oba, jo, tak to by...
1: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
2: A kde jinde? Ale teď já sedím v hospodě a popím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď si otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, by náhodou a teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevidím, že nervově starý Košťár, který vyskočil s výkřikem zicen si bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
1: A to se strašně polekal.
2: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala a viděla ten Fernet, tak schválně ten Fernet mě obrátila jako na ten
1: co
2: stůl. No jak jste mě schválně ten Fernet obrátila nebo vylila?
1: Jo, že spadl.
2: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak si sedal, tak schválně spadl Fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten Fernet, tak hned tam byli 3. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, aj, teď si myslím, že to je moje milenka. Humoriáda.
3: Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
4: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňaví, že to sežereš sám.
3: Ano.
4: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem jich neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád. Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám, znám, znám.
3: A s Bolkem práce?
4: No s Bolkem jsme dělali Černý barony v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně od Gorky jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
3: On byl jak z gumy, samá ruka,
4: jako
3: samá noha.
4: Jako samá ruka, samá noha, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orang-utan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
3: Kdy se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
4: No třeba, jsou to zvláštní, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. To je ono. A ono to přijde.
3: Důležité je mít sebevědomí, ano?
4: Ne, to není sebevědomí. Skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
3: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
4: Nač se bát zítřku, třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Schrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás si máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, Ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál. Jsou rozdílné?
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký. No, tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku. Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu, a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej nevěrám a purvení se a takovýhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopejí do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrý strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my. Protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a
2: dokážou,
1: jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc třeba tleská v cizině. Nebo
2: dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: a oni poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, co se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když se podívejte třeba na takový film Paní, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No, prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas. Já jsem se smál, když ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by
2: nevím, kdo by byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
2: nepřijde,
1: tomu, buďme optimisté.
2: Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. A není to humor, ale jsou směšní. To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek Jandák, náš dnešní jsem optimista.
2: No,
1: a teď
2: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tedy Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, vám krásné, taky. Se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bedřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano.
4: Ano.
2: Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se
4: mějte
2: pěkně.
4: Mějte se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory a nické odpoledne. Zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka.
4: Děkuju.
6: Přeju vám, pane Jandák, k dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to. Moc. Mějte se krásně. Kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, chlapi. Panu Jandákovi hlavně zdravých svátků a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Zraz nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi sem přihnala povodňová vlna.
9: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Si vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Znáš, co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
9: No peníze tam byly.
10: Peníze. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nejo vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
9: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Vás, vy jste si vytáhl otázku, naše politická scéna. Tak
10: ano,
9: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita, téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
11: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
11: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
11: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak, myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozný jako na země. Já jsem byl strašně hrdej třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historického
2: jako
11: způsobu
2: vojenské
11: no, jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Labka teďka, ale ty ho neberou jako Labku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně, taky tam Jan Žižka.
2: Aha.
11: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho, jak si Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, máme tři. Máme češtinu, dějepis a matematiku.
11: A matematiku. To byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl. To
11: ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý. To bylo v tom metráčku. Ještě to ne, jsem běhal. Ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
11: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já jo. I při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
2: to nebylo vyšších hráčů?
11: Ne, ale já byl hbitej hrozně, já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé,
2: no, tak je pravda,
11: mění,
2: že ano, v té době...
11: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej, že?
2: Ano, dva metry, no.
11: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
11: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude silvestrovský večer a ženy,
11: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se poslouchají. Nebo humor, já jdu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, Peču, Líne! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky, šupky.
4: Prosím tě, co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Nevíš, že dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje. Ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Aha, no se nevytahuj, ty Don Juan neopuštěnej.
4: Já, že se vytahuji? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím pěkně.
3: Co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Oh. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby si nestydnul, víš? Ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš?
4: Marie,
3: musíš mě.
4: Milonko, šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Ale Mese, to jsem zvědavá, co se mnou uděláš.
4: Do koupelny.
3: Ne, Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
5: Dobrý večer, kamaráde. Kamaráde,
4: co tu děláš?
5: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem. Před nosem. Ale určitě jela do klubu. A tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: Ty jsi odborník, Oskare, ty jsi na ženský naprostej odborník.
5: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
5: My tady uděláme spolu pánskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskar.
5: Přines plášky a rozpoprujeme.
4: Báječný, posaď se. Kamaráde, posaď se. Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde.
5: Tak,
4: já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde, odpust mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
5: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
6: Konečně trochu vzduch.
5: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
6: Ježišmarja, a dost mě zabije.
5: To se mu ani nedivím, flaška není žádná, tak...
3: Už je vzduch čistý, Pet.
5: Ale on jí má rozdělenou ještě,
3: co je tam. No jak dlouho budeme hrát ještě, člověče, nezlob se.
5: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho márence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
6: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
7: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
8: já taky
1: daří.
8: Děkuju, Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
8: A smějte se.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Měsíc a půl po otevření hlásí domov pro seniory Senica v Horním Liči téměř plnou kapacitu. Na sídlišti Louky v místní části Jarošov vybuduje město Uherské Hradiště nové sportoviště. V Česku minulý rok ubylo kybernetických incidentů. Dnes bude v regionu jasno, teploty až 24 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Domov pro seniory Senica v Horním Liči na Vsetínsku je po měsíci a půl provozu téměř plný. Z 25 pokojů zbývá obsadit už jen poslední. Zařízení má zároveň téměř kompletní personál a o pomoci zájem i mezi dobrovolníky. Podle vedoucí Ivety Cigánkové se do aktivit domova zapojují například taky učitelky.
2: Dobrovolnice, které tu chtějí pracovat, jsou paní učitelky, které už jsou na důchodu, ale prostě přicházejí se, mají o to zájem. Můžou s těma klientama různé paměťové cvičení dělat, povídat si o minulosti, což je pro ně dobré.
0: Obyvatelé sídliště Louky v místní části Uherského Hradiště v Jarošově budou mít brzy k dispozici nové sportoviště. Dělníci ho postaví na severovýchodním okraji sídliště. Hotové by mělo být v září. Jak budou hřiště za více než 4,5 milionu korun vypadat, upřesňuje starosta města Stanislav Blaha z ODS.
3: V tuto chvíli budujeme fotbalové hřiště s umělým povrchem v parametrech FIFA a zároveň zde vybudujeme nové streetballové hřiště, které zase bude vybavené kompletně pro streetball a bude opět opatřeno umělým povrchem, tak aby ten provoz mohl být pokud možno celoroční.
0: V Česku minulý rok ubylo kybernetických incidentů. Bylo jich 203 meziročně, o 65 méně. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Naopak vzrostl počet kyberútoků zacílených na průmysl a energetiku. Experti z úřadu ve zprávě nevylučují, že v Česku do budoucna vzroste aktivita hackerů ze Severní Koreje a varují před rizikem změny globálního lídra na poli umělé inteligence v podobě Číny. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii. Zloději v ní loni v říjnu ukradli královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Vzácné náhrdelníky, diadémy a brože se dosud nepodařilo najít.
4: Le casse du siècle.
5: Televize France 24 označila vloupání za krádež století. Zloději využili pracovní plošinu, dostali se na balkon, bruskou rozřezali dveře a následně i vitríny, ze kterých ukradli vzácné šperky, které nosily například královna Marie Amálie nebo císařovna a manželka Napoleona Bonaparta Marie Luisa. Korunu císařovny Evženie zloději vytrousili a je v rukou restaurátorů. Tento i další artefakty z Apollonovy galerie chce muzeum umístit do zabezpečeného sálu bez oken. Galerie se tedy otevírá prázdná. Návštěvníci v ní budou moct obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, občas i oblačno, jen výjimečně slabší přehánky. Večer bude oblačnost přibývat. Aktuální teploty jsou mezi 9 až 12 stupni a nejvyšší naměříme 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zdravím vás, milí posluchači, další letní ráno je před námi, respektive datum 22. července, do kterého se u brzkého vstávání vítáme. Jenom doplním, že je středa, svátek oslaví Magdalény a za chvíli přidám historickou stopu aktuálního data v pravidelném kalendáři. Přeju pohodu na startu u písničky Heleny Vondráčkové, teď je 5 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

Na Prahu Nového dne vás, milí posluchači, vítám do 22. července a za Český rozhlas Zlín přeju dobré ráno. Co nám nabízí výběr z kalendária? V církevním kalendáři najdeme svatou Marii Magdalénu, patronku kajícníků, studentů i řady řemeslníků. V roce 1888 se narodil Selman Abraham Waksman, objevitel první účinné látky proti tuberkulóze, pocházel z Ukrajiny. Poté, co bylo zjištěno, že na tuberkulózu nezabírá penicilin, hledal látky, které by zabraňovaly růstu jiných mikrobů nebo je přímo hubily. Říkal jim antibiotika. První takovou látku izoloval v roce 1940. Měla ale velmi nebezpečné vedlejší účinky. První skutečně účinné antibiotikum proti tuberkulóze, streptomycin, izoloval pak až 3 roky potom.

0: Teď se vrátíme do roku 1919, kdy byl přijat zákon o veřejných knihovnách obecních, který položil základ současné knihovní sítě v České republice. 68. narozeniny dnes oslaví Iva Bitová, herečka, zpěvačka, také houslistka. Narodila se v Bruntále a později působila například v dnešní Huse na provázku, kde zářila v roli Eržiky ve hře Balada pro banditu. Hudbě a hlasové tvorbě se věnuje dodnes. Gratulujeme k narozeninám.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Zahrají nám Gypsy Kings, Francouzi, kteří dokonale ovládají akustické kytary, a kousek jejich rytmického flamenka si hned nabídneme.

0: Před dvěma minutami bylo 17:15, projdeme si aktuální zprávy od meteorologů. Zjistíme, jak se dnešek projeví v teplotách a oblačnosti.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě ranní hodnoty na teploměrech. 11 stupňů je teď v Kroměříži a v Holešově, 10 ve Starém Městě, ve Zlíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 12 stupňů hlásí Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy a Valašské Meziříčí, 9 stupňů vidím v Hošťálkové, ve Vizovicích, Bojkovicích, ve Strání a ve Vsetíně, ještě tam přidáme Horní Bečvu. 8 stupňů je situace v Luhačovicích, ve Valašské Senici a ve Velkých Karlovicích, Štítná nad Bláří uvádí prozatím pouhých skromných 7 stupňů. Zpočátku dnes očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne polojasno, občas i oblačno, jenom výjimečně se mohou vytvořit slabší přehánky. Večer pak začne od severozápadu přibývat

0: Další oblačnost a později se mírně zvýší pravděpodobnost výskytu přeháněk hlavně na severu kraje. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 24 stupňů. Slabý, proměnlivý, během dne mírný severozápadní až severní vítr bude mít rychlost 2 až 5 metrů za sekundu. U toho máme dobré nebo velmi dobré rozptylové podmínky a pouze mírnou jedničkovou biozátěž.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na pravé poledne. Nastává všude opravdu přesně ve 12 hodin? Už za chvíli nám to poví Martin Písařík.
2: Etikety na potravinách jsou plné údajů, kterým nevždy rozumíme. Podle čeho poznat kvalitní výrobek a na co se při nákupu zaměřit, poradí technoložka potravin Iva Burešová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nalaďte si Český rozhlas Zlín 24. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Signál.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, který mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U kterých vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Necelé 2 miliony korun investuje město Otrokovice do nového dětského hřiště v lokalitě Kolonka. Nabídne moderní herní prvky pro děti různého věku i zázemí pro rodiny z této části města. Práce by měly začít ještě letos v létě. Vsetín podpoří i v příštím roce kulturní organizace ve městě. Zastupitelé schválili dotační program, ve kterém mezi pořadatele rozdělí bezmála 4 miliony korun. Novinkou je povinnost dodržovat městský manuál pro označování provozoven a reklamních ploch. Obvodní soud pro Prahu 7 dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Hnutí nesouhlasí s tím, že ho rezort zařadil do zprávy o extremismu za rok 2022. Žádá kvůli tomu omluvu. Žalobu soud původně zamítl. Odvolací senát mu ale případ vrátil. Výstraha před silnými bouřkami v chorvatském přímoří stále platí v Dubrovnické oblasti. Vyplývá to z informací chorvatského hydrometeorologického ústavu. V regionu hrozí bouřkové přeháňky, krupobytí nebo bleskové povodně. V ostatních přímořských částech země od Rijecké oblasti až po jižní Dalmácii platí výstraha před silným větrem. Dnes bude v regionu jasno až polojasno, občas i oblačno, jen výjimečně slabší přeháňky. Večer bude oblačnost přivíbat. Aktuální teploty jsou mezi 8 až 13 stupni a nejvyšší naměříme 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Sucho poškodilo úrodu zemědělců i na Slovácku, výnosy budou u některých plodin prý až o 30% nižší. Milionové ztráty zemědělcům způsobí také dražší hnojiva a pohonné hmoty. Výkupní ceny přitom zůstávají nízké. Více už za chvíli, teď je 17:30.

0: Pět minut, tři čtvrtě na šest, máme 22. července, žně ve Zlínském kraji jsou ve své polovině. Některé podniky na Slovácku už mají dokonce sklizenou celou úrodu. Ta je u některých plodin až o několik desítek procent nižší, příčinou je podle zemědělců velké sucho.
1: Když bývalo 250 hektarů pšenice, tak vlastně tato hala byla plná.
2: Ukazuje mi předseda zemědělského družstva v Nedachlebicích na Uherskohradišťsku Petr Kocáb, zatímco nakladač do jednoho ze skladů ukládá pšenici ozimou.
1: Teď toto je vlastně všechna pšenice, která je z letošní sklizně, ale je to o skoro 100 hektarů méně, menší výměra, a teda projevil se v tom i ten výnos, který jsme čekali nad 7,5 tuny a je 5,5.
2: Ten sklad, když to popíšu, je řekněme tak z třetiny zaplněný tou pšenicí.
1: Je to zhruba 1000 tun pšenice, mývali jsme v minulosti i 1600 tun. Letos je úroda u té pšenice až o těch 30% nižší. Tam je víceméně výpadek v těch pozdních výnosných odrůdách, které prostě neměly dostatek vláhy a byly pak na konci vlastně v dozrávání ještě poškozené těma vysokýma teplotama.
2: Kromě té pšenice, jak jsou na tom ty další plodiny, které
1: další
2: vy tady máte?
1: Další plodiny byl ozimý ječmen, ten je nějakých 15-20% méně, čekali jsme tam taky víc. A pak teda ještě řepka ozima, tam jsme dosáhli 3,2 tuny, což na naše podmínky historicky není úplně špatné, ale asi jsme tam mohli mít taky o půl tuny víc.
2: Žně tento týden dokončí i v nedaleké Topolné. Podle jednatele společnosti Topagra Vlastimila Lapčíka jsou výnosy o 15 až 20% nižší.
3: Jednoznačně je to dané těma červnovýma vedrama, prostě ta obilovina zaschla, jo? To znamená, máme o 15 metráků míň, jak v ozimé ječmeni, tak v ozimé pšenici. Ty porosty prostě vypadaly na 90 metráků a teď jsme na nějakých 75 metrácích, takže je tam propad.
2: Kvalita plodin je podle něj velmi dobrá, výkupní ceny tomu ale neodpovídají.
3: Všechny ty náklady šly hrubě nahoru. U nás je to hlavně, co se týče cen hnojiv, cena nafty samozřejmě s válkou v Iránu. Takže náklady hrubě nahoru, výnos nižší a bohužel ceny na tyto problémy nereagují. Pořád prodávám jak před 30 rokama pšenici za 400. Takže nevím, jak to bude dál s náma. No.
2: Dodává neradostně Vlastimil Lapčík, podle kterého jsou na víně levné dovozy ze zemí, kde zemědělci nemusí dodržovat tak přísná pravidla. Ze Slovácka Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

a ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko v Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap.

a ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu, tu nepřerazej drahý šminky, ani parfém Chanel číslo 5.

0: vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimi špátky jdou do nedělí.
1: Před dvěma minutami bylo 6:15, pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se na dnešek přes meteorology.
2: Počasí.
1: Jak jsme na tom aktuálně s teplotami ve Zlínském kraji? 11 stupňů je v Kroměříži a v Holešově, 10 ve Starém Městě, ve Zlíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 12 stupňů hlásí Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy a Valašské Meziříčí. 9 stupňů vidím v Hošťálkové, ve Vizovicích, v Bojkovicích, ve Strání, ve Vsetíně a v Horní Bečvě. 8 stupňů je aktuálně v Luhačovicích, ve Valašské Senici a ve Velkých Karlovicích. Štítná nad Bláří uvádí pouhých 7 stupňů. Dnes zpočátku očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne polojasno, občas i oblačno a jenom výjimečně se mohou vytvořit slabší přehánky. Večer začne od severozápadu přibývat další oblačnost a později se mírně zvýší pravděpodobnost výskytu přehánek, hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až severní vítr, rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho jsou a vydrží dobré nebo dokonce velmi dobré rozptylové podmínky s mírnou biozátěží na prvním stupni.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Srdcovky vyrážejí na cesty.
4: I česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

0: Přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín k datu 22. července. I dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, rockový zpěvák, kytarista, skladatel, textař, hudební producent Robert Kodym. Dozvíme se například i to, jak funguje kapela Lucie s novým zpěvákem.
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě. Bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety.
0: Celý rozhovor s Robertem Kodymem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině. Nové zprávy s Bárou už za chvíli, 6 hodin bude za 7 minut. Dobré středeční ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ředitelství silnic a dálnic připravuje další úsek D55 mezi Napajedly a Babicemi. Území prověřují pyrotechnici. Ve Valašském Meziříčí dokončují novou náplavku. Do Srbska odlétá podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše. Dnes bude v regionu jasno, na teploměru až 24 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
3: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Ve Valašském Meziříčí dokončují proměnu náplavky u řeky Bečvy. Dělníci dokončují poslední úpravy, díky kterým vznikne nový prostor pro odpočinek i setkávání u řeky. Kdy bude hotovo, přibližuje místostarostka Ivana Vojačková z Hnutí ANO.
6: Na náplavce se dokončují dřevěné pobytové lavice, jsou vysazené stromy, je v podstatě většina dláždění už provedena a aktuálně se zpracovává část pod mostem, kde bude zázemí trhu. Hotovo by mělo být koncem měsíce září.
3: Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO. Součástí programu je podnikatelské fórum nebo doprovodné mise k navázání nových obchodních kontaktů. Delegace se zaměří na oblasti zdravotnictví, energetiky, strojírenství nebo dopravy. Jedním z témat cesty bude i Expo 2027 v Srbsku. Na programu je taky návštěva Bělehradu.
7: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková pokračuje ve vítězné sérii na betonovém povrchu. Po titulu v Aténách zvládla svůj úvodní duel na turnaji v Praze. Krajanku Lindu Fruhvitovou porazila po setech 6-2 a 6-4. Postup vybojovala před domácím publikem taky Sára Bejlek, která zdolala Rusku Blinkovovou 7-6, 3-6 a 6-1. Po triumfu mluvila Bejlek o náročných vzájemných duelech.
8: Jo, tak já jsem s ní hrála vlastně dvakrát a po každý to byl boj, po třetí teda taky. Hodně pomohli diváci, tady ten centr je výborně udělaný a když budou chodit lidi, tak je to nádherný. Jsem po celkem dlouhý době zdravá, takže jsem za to určitě ráda a to je ten základ, no.
3: Do osmi finále postoupili taky Tereza Valentová a Nikola Bartuňková.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, občas i oblačno, jen výjimečně slabší přehánky. Večer bude oblačnost přibývat. Aktuální teploty jsou mezi 8 až 12 stupni a nejvyšší naměříme 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Zlínským krajem si jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: nám říká pranostika, v den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého pána oplakává. Podle meteorologů nás ale čeká den víceméně slunečný, upřesníme si před 6:30 z meteorology. Vítám vás, milí posluchači, do středy. Všem probuzeným hezké letní ráno vinšuje Petr Uhřík od mikrofonu a k datu 22. července řeknu víc v kalendáriu, které uvedu hned po písničce Sester Eleftheriadu. Teď je 6:05.
9: Český rozhlas Zlín.

0: Na prahu nového dne vás, milí posluchači, vítám do 22. července a za Český rozhlas Zlín přeju dobré ráno. Co nám nabízí výběr z kalendária? V církevním kalendáři najdeme svatou Marii Magdalénu, patronku, kajícníků, studentů i řady řemeslníků. V roce 1888 se narodil Selman Abraham Waksman, objevitel první účinné látky proti tuberkulóze, pocházel z Ukrajiny. Poté, co bylo zjištěno, že na tuberkulózu nezabírá penicilin, hledal látky, které by zabraňovaly růstu jiných mikrobů nebo je přímo hubily. Říkal jim antibiotika. První takovou látku izoloval v roce 1940, měla ale velmi nebezpečné vedlejší účinky. První skutečně účinné antibiotikum proti tuberkulóze, streptomycin, izoloval 3 roky poté. Před 111 lety se narodil herec Josef Šebánek. Původní profesí byl automechanik, ale živil se také jako taxikář, vorař, lesní dělník nebo jako autojeřábník. Když Miloš Forman začínal točit film Lásky jedné plavovlásky, neměl herce pro roli otce. Manželka kameramana Miroslava Ondříčka jim proto doporučila svého strýce. A u filmu se mu dařilo. Mezi neherci je známý hlavně jako děda Homolka v Papouškově slavné trilogii. Dnes by slavil 90 let Jaroslav Čejka, tanečník, choreograf, herec a mim. Mezi jeho nejznámější herecké kousky patří imitování chování slepice. Teď se vrátíme do roku 1919, kdy byl přijat zákon o veřejných knihovnách obecních, který položil základ současné knihovní sítě v České republice. 68. narozeniny dnes oslaví Iva Bitová, herečka, zpěvačka a také houslistka. Narodila se v Bruntále, později působila například v dnešní Huse na provázku, kde zářila v roli Eržiky ve hře Balada pro banditu. Hudbě a hlasové tvorbě se věnuje dodnes, samozřejmě gratulujeme k narozeninám na závěr kalendária. Fotografie na poličkách, oblíbené křeslo nebo povlečení z domova. I takové detaily pomáhají seniorům zabydlet se v novém domově Senica, v Horní Lidči na Vsetínsku. Jak zařízení funguje, uslyšíme v reportáži už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Mary Hopkin je dáma z Velké Británie, nedávno oslavila 76 let a co mi přijde zajímavé, byla jednou z prvních zpěvaček, které podepsali smlouvu s labelem Apple od Beatles. Na celkem usilovné naléhání Paula McCartneyho taky v roce 69 nahrála písničku, kterou teď pouštím.

0: Mý domova, pan Josef a my s Ivetou Cigánkovou, která je vedoucí, klepeme na další dveře. Jdeme za paní Danou.
1: Dobrý den, můžeme vstoupit?
0: Tady vidím fotografie, různé sošky, předměty, které nejspíše zdobily poličky, které jste měla doma.
2: Tak mám rodinné fotografie a potom tady křížek tu máme a jinak ostatní všecko je tu zařízené.
0: Jak poznáte, že je ten pokoj váš a že jdete právě tady do toho svého pokoje? Je to těžké najít v té spleti těch chodeb, které tady jsou?
2: No, upřímně podle mého bych to, být architektem, tak bych to trošku jináč, protože je to samé takové výklenky a bylo by o 4 pokoje víc snad.
0: Jo, vy byste dopřála ten luxus ještě i ostatním.
2: Přesně tak.
0: Paní Olejníková zmiňovala, že by tady ještě v těch výklencích udělala další pokoje.
3: Já myslím, že 25 pokojů je opravdu tak akorát, aby to působilo komunitně a aby ti lidé se poznali navzájem.
0: Říká paní vedoucí Iveta Cigánková, se kterou teď procházíme velmi barevnými chodbami. Pečovatelka Zuzana teď tady uklízí kuchyň. Je to skutečně tak dobře vymyšlené, že víte, ke kterému klientovi máte jít, že se rychle zorientujete?
4: No teď už jo, ale začátky byly kruté.
0: My se teď přesunujeme do další části domova. Každý ten pokoj už má teď cedulku se jménem. Kolik už těch cedulek tady je? Už je plno?
3: Zbývá poslední místo a máme plno.
0: Každý ten klient se tady má cítit jako doma. Jak je náročné tady toho klienta přestěhovat a třeba i pro tu rodinu, i pro něj vybrat ty věci, které si tady přinese?
3: Co si může přinést, tak jsou to opravdu ty drobnosti z toho domova, fotografie, obrázky, květiny, různé deky, své povlečení, aby se cítil dobře, když leží, aby byl ve svém. Když má své oblíbené křeslo, tak aby ho mohl mít v pokoji.
0: Hned vedle je škola. Vy plánujete právě s dětmi ze školy nejrůznější aktivity.
3: Děti chodí tady hrát různé hry a jako takový zajímavý fenomén tady máme, že dobrovolnice, které tu chtějí pracovat, jsou paní učitelky, které už jsou na důchodu, ale prostě přicházejí se, mají o to zájem. Můžou s těma klientama různé paměťové cvičení dělat, povídat si o minulosti, což je pro ně dobré.
0: Říká vedoucí domova Senica, který se před více než měsícem otevřel v Horní Liči na Vsetínsku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: Zelený a šedý zákal. Dvě oční onemocnění, která mohou nenápadně a často nevratně ohrožovat zrak. Jak je poznat včas? Jaké jsou možnosti léčby a proč je prevence tak zásadní? Odpovědi nabídne oční lékař zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka v poradně pro zdraví. Už 22. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
5: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. 8. Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
5: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za 9 minut půl sedmé. Dál nás bude zajímat všechno kolem počasí a proto už volám do Brna, kde je se svou podrobnou předpovědí připravený meteorolog Ondřej Brambus. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: U dnešního rána uděláme první zastávku. Jak hodnotíte současný stav Zlínského kraje?
1: Aktuálně převládá na většině území Zlínského kraje polojasná obloha, avšak množství oblačnosti je různé napříč krajem. Méně oblačnosti máme jednak na úplném jihu kraje v oblasti Bílých Karpat na Uhersko-Hradišťsku, ale také na severovýchodě v oblasti Beskyd. Na těchto místech je tedy polojasno. Naopak v severní části kraje, kromě Říšsko-Holešovsko a v té centrální části je oblačnosti více, takže převládá oblačno. Srážky se nám ale nikde nevyskytují a teploty se pohybují většinou od 8 do 13 stupňů Celsia a vítr máme jenom slabý proměnlivý.
0: Co nám řeknete k celkovému průběhu středy? Jak se projeví 22. červenec na obloze a v maximálních teplotách?
1: Teď zpočátku bude pořád tak podobně oblačnosti, spíše bude ubývat, spíše bude převládat polojasná obloha, na některých místech může být i skoro jasno, ale v průběhu dne bude oblačnost opět přibývat a bude převládat polojasná až oblačná obloha. Mohou se objevit nějaké drobnější přehánky, ale bude jich velmi málo a budou spíše slabé. Večer začne pak od severozápadu oblačnost přibývat a trošku se zvýší pravděpodobnost výskytu přeháněk, hlavně na severu kraje. Dnešní teploty 21 až 24 stupňů Celsia a vítr bude jenom slabý, během dne pak mírný, bude foukat od severu, severozápadu, bude mít rychlosti do 20 km za hodinu a večer pak opět zeslábne.
0: Dnešek uzavřeme ještě číslem do biozátěže.
1: Máme jedničku, takže mírnou zátěž.
0: Posuneme se dál. Jakou nabídku pro nás máte na zítřek, na čtvrtek?
1: Budeme mít spíše více oblačnosti, už vlastně během noci na zítra nám bude ta oblačnost spíše přibývat, bude převládat oblačno, přechodně i zataženo. Lokálně se objeví přehánky nebo občasný déšť, v noci to bude spíše v té severní polovině kraje, zejména v oblasti Beskyd. Teploty podobné v noci jako v té uplynulé noci od 14 do 10 stupňů Celsia. Zítra přes den bude celkově taková proměnlivá oblačnost, ale dá se počítat, že zejména v té první polovině dne bude oblačnosti převážně hodně a zároveň ten zítřejší den bude takový více deštivý, budou se nám vyskytovat přehánky, vypadá to, že by mohly být na většině území a není vyloučena ani bouřka, ale později večer pak budou od jeho západu srážky a částečně i oblačnost ubývat. Zítřejší den o něco chladnější než ten dnešní i vlivem té oblačnosti 18 až 22 stupňů, na Valašsku pak místy kolem 17 stupňů a zároveň zítřejší den bude také větrnější, budeme mít vítr do 25 km za hodinu a takový chladnější od severozápadu. A co se týče nárazů, tak ty se mohou objevit zejména v okolí přeháněk nebo té případné bouřky kolem 50 km za hodinu.
0: Jaký vidíte, Ondřej, další scénář, když se ještě krátce vydáme dál k pátku a začátku víkendu? Kam se léto posune? Naznačte, prosím.
1: V pátek budeme začínat spíše velkou oblačností a ještě mohou na některých místech doznívat přehánky nebo občasný déšť, spíše na Valašsku a zejména na tom krajním východě, severovýchodě kraje, ale v průběhu pátku bude oblačnosti ubývat, postupně polojasno a večer se bude pak vyjasňovat. Zároveň začnou lehce stoupat teploty, v pátek tedy ještě relativně chladno od 19 do 23 stupňů Celsia a zároveň ještě k tomu bude pofukovat takový ten mírný vítr od severozápadu nebo od severu. ale v sobotu už bude slunečnější počasí a také teplejší. Budeme mít většinou polojasno, ale půjde o oblačnost takových vyšších pater, takovou průsvitnou. Maximální teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia.
0: A ještě teplotní návraty. Na závěr nás taky zajímají rekordy pro 22. červenec. Jaká jsou to čísla pro Zlínský kraj?
1: Ta nejvyšší naměřená teplota ve Zlínském kraji je 37 stupňů Celsia. Tato teplota byla naměřena jednak ve Starém městě v roce 2015, ale také na stanici Zdounky v roce 1933. Nejnižší teplota pochází z roku 1996. Na stanici Huslenky Kychova naměřili 1 stupeň a 6 desetin.
0: Meteorolog Ondřej Brambus, Český rozhlas Zlína, za podrobnou předpověď děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Na sídlišti Louky v Jarošově vybuduje město Uherské Hradiště nové sportoviště. Hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a streetballové hřiště za více než 4,5 milionu korun by mělo být hotové v září letošního roku. Nový most za 29 milionů korun začal sloužit motoristům ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Nahradil původní most, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Jde o most na silnici třetí třídy v údolí potoka Pluskovce. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce totiž zrušit samostatný ústav translatologie a výuku přesunout pod jiné katedry. Podle děkanky fakulty Evy Lehečkové je to nutné kvůli úsporám. Zaměstnanci i studenti ústavu se proti plánu ohradili a varují, že může oslabit výuku. Do války proti Iránu zatím Spojené státy investovaly bezmála téměř 800 miliard korun. Americkým zákonodárcům to řekl ministr obrany Pete Hexet. Aktuální vyčíslení narostlo skoro o 170 miliard korun oproti předchozímu veřejnému odhadu. Šéf rezortu obrany taky připustil, že americká armáda potřebuje další peníze. V opačném případě bude nutné omezit vojenský výcvik. Dnes bude v regionu jasno až polojasno, občas i oblačno, jen výjimečně slabší přehánky. Večer bude oblačnost přibývat. Aktuální teploty jsou mezi 8 až 13 stupni a nejvyšší naměříme 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Valašské Bystřici v části Žár na Vsetínsku se stala dopravní nehoda. U Honětic na Kroměřížsku se srazilo osobní auto se zvěří. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ještě jedna historická věta jako přídavek. Když se vrátíme do roku 1894, tehdy se konal úplně první automobilový závod v historii na trase Paříž-Rouen. I takto připomínám 22. červenec a přeju za volant klidnou jízdu ostatním posluchačům pohodové ráno. Teď je 6:30, přidávám písničku k tématu Motorest Petrianů.
3: Silnici.

0: Půl sedmé, k tomu 9 minut. Zdravíme se na začátku 22. července. Přání dobrého středečního rána posílá tým Českého rozhlasu Zlín. Tématem naší poradny pro zdraví bude dnes zelený a šedý zákal. Hlavně pro vaše dotazy tady bude odborník na slovo vzatý. Pozvání totiž přijal oční lékař krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, držitel prestižní evropské atestace FEBO Jan Pohanka. A vy už teď můžete v případě zájmu našemu hostu psát na e-mail studio.zlín@rozhlas.cz. Na otázky pan doktor odpoví dopoledne po 11. hodině. Páteční městská rychlostní zkouška Baroun Czech Rally Zlín se kvůli požáru ve zlínském továrním areálu rušit ani měnit nebude. Změní se ale pohyb diváků v okolí trosek zřícené budovy. Podrobnosti přidá před půl osmou reportér Michal Sladký a já už za chvíli krátkou předpověď počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za 2 minuty, 6:45, dál si řekneme o letním scénáři podle meteorologů. To znamená, že otevírám aktuální krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se v našem kraji pohybují mezi 8 a 13 stupni. Zpočátku očekávejme jasno až polojasno, v průběhu dne bude převažovat polojasno, občas i oblačno. Přehánky se však vytvoří jen výjimečně a budou spíše slabé. Večer začne od severozápadu přibývat další oblačnost a později se mírně zvýší pravděpodobnost výskytu přehánek, hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až severní vítr, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu, večer vítr opět zeslábne. U toho jsou a vydrží dobré nebo velmi dobré rozptylové podmínky, s biozátěží na jedničce, tedy pouze mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Komáří kalamity jsou na Břeclavsku každoročním problémem. Letos je ale situace úplně jiná. Podle hygieniků je to kvůli tomu, že dlouho nenapršelo na komáří vajíčka, která jsou ukrytá v půdě v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Probereme za chvíli reportáži.
2: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nebude chybět ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám budu každý den přinášet to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Těší se Jožka Kubáník.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší. Prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

Ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím sílu, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

0: až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc, nemůžu dočkat, než potkám tě znova.
1: Léto pokračuje a my se teď přesuneme s Českým rozhlasem Zlín mírně na jih. Na Břeclavsku letos komáři skoro zmizeli. V krajině lužních lesů, kde běžně po větších deštích hrozí komáří kalamity, jich letos hygienici napočítali jenom zlomek oproti předchozím rokům. Zatímco teď hygienici v pastích v břeclavských lesích chytí za odběrový den asi 20 komárů, tak jenom pro srovnání, v kalamitním roce jich pochytali denně i několik tisíc, takže to jsou počty skutečně nesrovnatelné a my si to teď všechno ověříme, potvrdíme v další zajímavé reportáži.
2: Tady toto místo je důležité, že komáři, kteří tady vyléhnou, tak létají přímo do Břeclavy.
3: Kančí obora je podle Oldřicha Šebesty z krajské hygienické stanice jedním z hlavních míst u soutoku řek Moravy a Dyje, kde se mohou komáři líhnout.
2: My tady dáváme pasti, to znamená, že pokud tady je zvýšený výskyt komáru, tak během několika dní se to objeví v Břeclavě. Když se podíváte tam, tak to vidíte sníženinu.
3: Takový průleh je jedním z míst, kde v půdě čekají tisíce komářích vajíček. Stačí, aby ho zaplavila voda a během několika dní se z nich vylíhnou komáři. Letos se to ale zatím neděje.
2: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
3: Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho.
2: Museli by nastat výdatní deště a to plošně po obou řekách, to znamená po Dyji nebo po Moravě.
3: Poslední větší komáří kalamita udeřila na podzim roku 2024. Od té doby komáři oblast skoro netrápí, potvrzují i místní.
4: Tento rok opravdu bydlím ve třetím poschodí a ani jeden komár vůbec nejsou. Asi je to tím, že neprší.
3: Stejně jako Marie Gasnárová bojovala každoročně s komáry v Břeclavě i paní Marcelína.
5: Letos je to perfektní. Na to, co jsme tady zvyklí, že se komáři rojí zvlášť pod večer, tak letos je to bezvadné.
3: Podobnou zkušenost má i Hana Strnadová z Lančota, která přijela nakoupit do Břeclavy.
6: Komárů jsem měla dvoch, takových mrňavých a ty už jsou zabití. Takže my jsme spokojení, protože když je ta invaze, to je něco hrozného, ale předloni jsme nevyšli ani do humna.
3: Břeclavsko patří k oblastem, kde se komáří kalamity objevují nejčastěji. Podle hygieniků stačí vydatné plošné deště a kalamita se může rychle vrátit. I proto město společně s vědci připravuje chytrý monitorovací systém pro včasné odhalování nových komářích líhnišť. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 7 hodin.
6: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Do participativního rozpočtu ve Vsetíně letos lidé poslali 5 projektů. Obyvatelé sídliště Louky v Uherském Hradišti budou mít 2 nová hřiště. Přibydou i desítky parkovacích míst. První české firmy už dostaly zpátky clo, které po nich nezákonně vymáhala Trumpova administrativa. Dnes bude v regionu polojasno, teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré ráno. 5 návrhů letos poslali obyvatele Vsetína do participativního rozpočtu. Nejčastěji se týká úprav veřejných prostranství, sportovního, volnočasového vyžití nebo zlepšení životního prostředí. Teď je posoudí odborníci, vysvětluje mluvčí vsetínské radnice Jana Rašková.
7: Odborníci nyní posoudí, zda tyto náměty splňují všechna pravidla participativního rozpočtu. Z navržených projektů, jež úspěšně projdou posuzováním, následně občané vyberou na podzim v anketě ten vítězný, který radnice realizuje.
5: Na sídlišti Louky v místní části Jarošov vybuduje město Uherské Hradiště nové sportoviště. Hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a streetballové hřiště za více než 4,5 milionu korun by mělo být hotové v září letošního roku a nahradí dosavadní asfaltový plácek uprostřed sídliště. Ten pak město využije jako plochu na parkování, říká starosta Stanislav Blaha z ODS.
8: V tuto chvíli je pouze provizorně nalajnujeme tak, aby ten prostor toho stávajícího hřiště byl využit co nejefektivněji a vznikne zde asi 31 nových parkovacích míst, což zcela jistě pomůže tomu přehuštěnému prostoru sídliště.
5: Obvodní soud pro Prahu 7 dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Hnutí nesouhlasí s tím, že ho rezort zařadil do zprávy o extremismu za rok 2022. Žádá kvůli tomu omluvu. Žalobu soud původně zamítl. Odvolací senát mu ale případ vrátil. České firmy začaly ve Spojených státech vymáhat vrácení zaplacených cel, které soud tamní označil za nezákonná. První firmy už dokonce dostaly peníze zpět. Kvůli pokračující nejistotě, ale některé začínají přesouvat výrobu do Spojených států.
9: Pro společnost Dvořák svahové sekačky z Vysočiny znamenala cla, která loni v dubnu na veškerý dovoz do USA uvalil americký prezident Donald Trump, milionové náklady navíc.
10: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok, tu nám vrátili.
9: Celkem by zaplacená cla mohly získat zpět desítky či stovky českých firem. Pavel Eichner ze státní agentury CzechTrade říká.
11: Českým firmám radíme, jak se v tomto složitém procesu zorientovat, na koho se obrátit a případně je propojujeme s našimi odbornými externími partnery.
9: Situace kolem amerických cel ale podle Eichnera zůstává nejistá. I proto podle něj řada českých firem zvažuje přesun části výroby do USA. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
6: Počasí.
5: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, občas i oblačno, jen výjimečně slabší přehánky. Večer bude oblačnost přibývat. Aktuální teploty jsou mezi 8 až 13 stupni a nejvýšší naměříme 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Nehoda autobusu, který sjel do Příkopu, se stala v části uhliska u Rožnova pod Radhoštěm. Jezděte opatrně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Kdo rád soutěží, dostane šanci už za chvíli, a než položím záludnou otázku z oblasti Moravského nářečí, vítám vás, milí posluchači, do středy. Dnes je 22. července, svátek oslaví Magdalény. Doufám, že vládne pohoda na startu a přeju hezké letní ráno i dobrou chuť u snídaně. Cenu do dnešního malého slovního souboje věnuje vydavatelství Kazda. Je to kniha s názvem Pařížské noci. Romantický až dojemný příběh o lásce, která vzniká tam, kde by ji nikdo nehledal. Tak si připravte telefony, za chvíli se budu ptát. Teď je 7 hodin 5 minut.
13: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po 7 hodině, pracovní týden se právě láme do druhé poloviny, někdo má samozřejmě dovolenou, důležitá část našich posluchačů volnotrvalé. Na tom teď vůbec nezáleží, protože k soutěžení v Moravském nářečí jste zváni úplně všichni. Cenou pro vítěze je kniha vydavatelství Kazda s názvem Pařížské noci. Tak už jenom připomenu telefonní číslo a přeju hodně štěstí.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Od pondělí do pátku pro vás soutěživé připravujeme oblíbený kvíz, jak se u nás mluví. Ani dnes nevynecháme, slůvko do soutěže nám poskytla paní Božena ze Sehradic na Zlínsku. Kdo se té soutěže a tohoto dnešního kola zúčastní, zjistíme hned. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Vlastimil.
0: Pan Vlastimil na telefonu, tak to už víme, jak u vás pokračuje léto. Řeknete nám svoje zážitky, pocity?
2: No tak léto pokračuje dobře. Že se nám trošku ochladilo, to je taky dobrá zpráva. No a jinak pracujeme, máme ještě mnoho práce, no.
0: Mm-hmm. Takže tak to prožíváte prozatím červenec.
2: Ano.
0: Dobře, pane Vlastimile, jestli jste připravený na otázku soutěžní, tak už vám ji pustím.
2: Ano.
0: Jdeme.
2: Jsem.
3: Co je to škarnetka?
0: Co je to škarnetka, se ptá paní Božena ze Sehradic. Škarletka, no, ano.
2: Škarletka, no, tak nevím, no, tak mohla by to být třeba cibule, nebo nevím. Nechám si nápovědy.
0: Máme pro vás samozřejmě připravenou nápovědu. Škarletka může být lízátko z pouti, nebo ozdoba do vlasů, a nebo je to krabička.
2: Aha. No, tak dám tu krabičku.
0: Céčko se vám líbí?
2: Céčko, ano.
0: Dobře. Ještě jednou pro posluchače, kteří třeba nezaregistrovali všechny ty možnosti nápovědy. Lízátko z pouti jsem nabídl, ozdobu do vlasů, anebo vámi preferovanou krabičku. Krabička, takže
2: no.
0: Dáme céčko, ano?
2: Céčko, ano.
0: Správnou odpověď nám prozradí paní Božena ze Sehradic.
3: Škarnetka je krabička. Setkala jsem se s tím v dětství s babičkou, která mě říkala, dám ti něco do škarnetky.
0: Správná odpověď. No, já bych takhle, kdo četl Galuškovo Slovácko sa nesúdí, tak to slovo zná. Tam se píše, strýc rozhodili škarnetku hřebíku mezi tanečníky, ta povídka se tuší jmenuje Hřebík v patě. Takže by se dalo říct i papírový kornout, jo, ale krabička, jasně, takže takto, no.
2: Ano.
0: Věci jsme si vyjasnili a naše soutěž zná výherce. Pana Vlastimila, gratuluju ještě jednou.
2: Děkuji moc krát.
0: A mějte se hezky, vydržte na telefonu.
2: Taky, naschled.
0: Naschledanou, hezký den.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Připomenu začátky hvězdného Elvise, když se vydáme do července roku 56. Tehdy nahrál písničku Don't Be Cruel, která se později stala součástí síně slávy cen Grammy. Jdeme 70 let zpátky a věřím, že vás bude král rock'n'rollu bavit i po tak dlouhé době.

0: minutu čtvrt na osm projdeme si aktuální zprávy od meteorologů. Zjistíme, jak se dnešek projeví v teplotách a oblačnosti.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě ranní hodnoty na teploměrech. Teď se ve Zlínském kraji momentálně pohybujeme mezi, jak si všímám, 9 a 16 stupni. Zpočátku očekávejme jasno až polojasno, v průběhu dne pak bude převažovat polojasno, občas i oblačno. Přehánky se však vytvoří jen výjimečně a budou spíš

0: Městská rychlostní zkouška na letošní Barumček Rally Zlín zůstane i přes požár v bývalém baťovském areálu na stejné trase. Organizátoři ale kvůli troskám 34. budovy uzavřou část prostoru pro diváky. Podrobnosti nabídne už za chvíli náš reportér Michal Sladký.
1: Zemětřesení ve Venezuele i požár budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. To vše byla pro hasiče Tomáše Svozila ze Zlínska a jeho kolegy realita posledních 3 týdnů. Jak jim pomáhají monitorovací drony a dá se na všechno, co vás při zásahu potká, připravit? I na tyto mé otázky bude už 23. července odpovídat Tomáš Svozil z hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. K poslechu zve Markéta Macháčková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Organizátoři letošní Barumček Rally Zlín zatím nepočítají se změnou páteční městské rychlostní zkoušky, která láká desítky tisíc diváků. Přestože část bývalého baťovského areálu zůstává po požáru 34. budovy uzavřená a budovu se tak brzy odstranit nepodaří, pořadatelé trasu měnit neplánují. Kvůli bezpečnosti ale omezí pohyb diváků. Podrobnosti zjišťují.

0: hosťoval reportér Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký, kterého zdravím a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Michale, co se tedy pro diváky letos změní?
1: Do některých míst se letos lidé v bývalém baťovském továrním areálu vůbec nedostanou. Půjde hlavně o prostor kolem trosek poničené 34. budovy v ulici Vavrečkova. Organizátoři ale počítají s tím, že samotná rychlostní zkouška povede stejně jako v předchozích letech, což potvrzuje mluvčí závodu Roman Ordelt.
2: Předpokládám, že pojedeme na stejné trase, jaké jsme jeli v těch předchozích ročnících, nicméně nebude přístup těch diváků, tuším, že to je z té ulice Vavrečková, čili tam má nějaká služba, nějaká agentura dát veliký plot, takže z toho důvodu to tam nebude.
1: Změní se také zázemí pro historické vozy. Servisní parkoviště, které bývalo mezi budovou 34 a Baťovým institutem, letos na tomto místě nebude, pokračuje Roman Ordelt.
2: Tam to z největší pravděpodobnosti nebude pro ty historické vozy a řešíme náhradní lokalitu. Už nějaké místo máme vytipované, ale pokud není jako dohoda, tak ještě to nebudeme zveřejňovat, kde to bude.
0: Jak to momentálně s budovou 34 a jejím okolí vypadá?
1: Budovu hasiči zatím ještě nepředali majiteli, tedy společnosti Krým, protože nevyhlásili likvidaci požáru. Demolice budovy navíc bude trvat další týdny. Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. I vyšetřování může trvat několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5 let. Vězení.
0: Michale, připomeň ještě, kdy letošní Barunka začne?
1: Rally odstartuje v pátek 14. srpna právě městskou rychlostní zkouškou v centru Zlína. V sobotu a v neděli pak budou následovat rychlostní zkoušky v okolí města. Stejně jako v předchozích letech budou závody provázet také dopravní uzavírky a omezení. Organizátoři jejich přesný rozsah zveřejní před startem soutěže.
0: Říká reportér Michal Sladký o změnách letošní Barunček Rally Zlín. Za té informace díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Necelé 2 miliony korun investuje město Otrokovice do nového dětského hřiště v lokalitě Kolonka. Nabídne moderní herní prvky pro děti různého věku i zázemí pro rodiny z této části města. Práce by měly začít ještě letos v létě. Ve Valašském Meziříčí dokončují proměnu náplavky u řeky Bečvy. Dělníci dokončují poslední úpravy, díky kterým vznikne nový prostor pro odpočinek i setkávání u řeky. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server iRozhlas.cz. Podle zprávy se taky české instituce zapojily do úspěšných mezinárodních operací proti nepřátelským aktérům, třeba proti ruské skupině APT-28. Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické srážky české jachty a katamaránu. Při srážce nedaleko Splitu v polovině června zemřeli 4 Češi. Chorvatské úřady ministerstvo k vyšetřování přizvali na žádost české strany. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. Dnes bude v regionu jasno až polojasno, občas i oblačno, jen výjimečně slabší přehánky. Večer bude oblačnost přibývat. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 16 stupni a nejvyšší naměříme 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehoda autobusu, který sjel do Příkopu, se stala v části uhliska u Rožnova pod Radhoštěm. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový začátek dne vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračovat budeme kulturou. Mám připravených několik zajímavých letních typů pro volný čas. Teď je 7:30, 2,5 minuty. Zdravíme se na začátku středy. Dnes máme 22. července. Na dobré ráno už posílám písničku slovenského Elánu.

0: 4,5 minuty, 7:45, tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého rána a navážeme kulturou několika letními typy. Hravá květná zahrada, to je program pro rodiny s dětmi v Kroměříži. Zažít můžete atmosféru libosadu skrze vyprávění, hry a hudbu. Při procházce zahradou budete objevovat různá tajemství zahrady, která nejsou na první pohled vůbec zřejmá. Program je vhodný pro děti ve věku 5 až 10 let a doprovod dospělé osoby je nutný. Ve květné zahradě v Kroměříži zmíněný program začíná dnes v 10 hodin. Na zámku Vsetín si každou prázdninovou středu užijete projekce animovaných filmů pro děti s tématikou vesmíru. Začátky jsou vždy v 10, 11, 13 a ve 14 hodin. V rámci projekcí je možnost prohlídky výstavy Vesmírná herna. Muzeum na Velkém náměstí v Kroměříži taky připravilo zajímavý program. Pro rodiny s dětmi k výstavě Íránský poutník zpátky doma, připravené u příležitosti z tého 40. výročí narození významného orientalisty Jana Rybky. Na chvíli se stanete cestovateli a nahlédnete do světa orientu. Součástí programu je i ochutnávka typické cukrovinky. Do muzea Kroměřížská můžete přijít dnes v 10 hodin, kdo to nestihne, druhá možnost je odpoledne ve 14. Třetí ročník festivalu Rožnovské frky, plného divadla, hudby a smíchu pro všechny generace, můžete zažít v Rožnovském parku a okolí. Čekají na vás divadelní představení, koncert i pestrý doprovodný program. Akce se koná ode dneška do soboty. V Holešově se koná tradiční festival židovské kultury Hamakom. Letošní 26. ročník festivalu židovské kultury potrvá do soboty. V dnešní nabídce stojí za pozornost podvečerní představení, divadelní představení, návštěvy u pana Grína, ostravského divadla. Den uzavře koncert Jiřího Hošky, Dominiky Weiss-Hoškové a Weiss Family.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45, pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se na dnešek přes meteorology.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom aktuálně s teplotami ve Zlínském kraji? 16 stupňů prozatím nejvíc vidím v Kroměříži, 11 stupňů pak ve Starém Městě, v Bojkovicích, ve Strání, v Rožnově pod Radhoštěm a ve Velkých Karlovicích. 14 stupňů hlásí Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. 13 stupňů to je momentální situace v Hošťálkové a ve Vizovicích. 12 stupňů to je hodnota ve Zlíně a ve Valašském Meziříčí. Když půjdeme na hodnotu 10 stupňů, ta se týká Luhačovic, Štítné nad Bláří a Horní Bečvy, ještě Vsetína. Valašská Senice má prozatím jenom poměrně skromných 9 stupňů Celsia. Dnes zpočátku očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne bude převažovat polojasno, občas i oblačno. Přehánky se však vytvoří jenom výjimečně a budou spíše slabé. Večer potom začne od severozápadu přibývat další oblačnost a později se mírně zvýší pravděpodobnost výskytu přehánek, hlavně na severu kraje. Nejvyšší dnešní teploty mezi 21 a 24 stupni. Povane slabý proměnlivý, během dne pak mírný severozápadní až severní vítr rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Večer vítr opět zeslábne. Dobré nebo velmi dobré jsou a zůstanou rozptylové podmínky, biozátěž pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dál se vypravíme na horská kola. Bajkerka Tereza Tvarůšková se stala poprvé mistryní České republiky, rodačku z Valašského Meziříčí, uslyšíme za pár minut.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zkoušela, a to úspěšně, sjezdové lyžování, běžky, nakonec ale u Terezy Tvarůškové zvítězilo horské kolo. A byť se někdejší nadějná juniorka na pár let odmlčela a před dvěma lety v rodném Valašském Meziříčí pracovala v pekárně Frgálů, o víkendu se na Plzeňsku stala vládkyní olympijské disciplíny cross country.
1: Já si pamatuju doteď, že mi ve 20 letech, ve 21, doktor Jirka Dostal říkal, že 5 let mi bude trvat, než se oklepu. 2 roky, než se stabilizuju, a pak by to mohlo začít jít, a opravdu to do puntíku sedí, že letos.
2: Usmívala se po svém premiérovém triumfu na republikovém šampionátu Tereza Tvarůšková. Ta v minulých letech mimo jiné pracovala v pekařství a závodila jenom pro radost. Po nabídce Radima Kořínka se vrátila v dresu České spořitelny k horským kolům. Ne všichni ale věřili, že to někam dotáhne.
1: Já tomu opravdu nemohla uvěřit, protože mi bylo říkáno, že jsem rychlejší hobík. Takže jsem ráda, že tohle jsem určitýmu člověkovi určitě vyvrátila dneska. Vím, že je to v uvozovkách jenom mistrovství České republiky a svět je jinde, ale já doufám, že tohle byl jen první výstřel a že se mi bude dařit jezdit dál.
2: Ve Stupně, kde často trénuje a nedaleko žije, sesadila Tereza Tvarůšková strůnu loňskou královnu Adélu Holubovou.
3: Terka jela skvěle tady v domácí, takže vlastně má to natrénovaný výborně, ale to nezlehčuje výkon, určitě jela super, má letos formu, je to jedno velké překvapení, si myslím, Terky, celkový závodění a tohle. Takže jo, já mám z ní radost, že se jí to povedlo, zaslouží si to.
2: A podobně jako druhá v cíli Adéla Holubová, upřímně přála zlato Tvarůškové také třetí Simona Spěšná.
4: Mám za ní hroznou radost, protože si prošla poměrně těžkým obdobím a vím, co to pro ní musí znamenat, takže já jsem na ní moc pyšná a nepřála jsem to nikomu víc než jí. Počítala jsem trošku, že bychom mohli spolu odbět a jet pak spolu ten závod a pak si to rozdat v těch posledních kolech. Chvilku to tak vypadalo, než jsem tam udělala prostě chybu a ona na nic nečekala a jela.
2: Trenérem Terezy Tvarůškové je její přítel Jan Reichardt. Společně žijí na Rokycansku, anebo trénují a pracují ve Španělsku.
5: Tak řekl bych, že ta cesta je hlavně už celkově od zimy. No. Máme okolo sebe jako slušný tým, řekl bych, jako by lidi. Za prvý kamarád Jarda Samec nás nechal celou zimu na apartmánu ve Španělsku, takže tam jsme jí srovnali výkon a z maratonu se vlastně transformovala zpátky do XCčka, ale tím, že už to jezdila, tak jsme věděli, co v ní je a zkoušeli jsme to vrátit zpátky. No. Vypadalo to slušně.
2: Vysvětluje Jan Reichardt, kterého těší, jak se jeho partnerka prosadila do české špičky.
5: Samozřejmě ty holky, jak jezdí svěťáky, tak jsou trošičku jinde, jak rychlostně, zkušenostma, takže si myslím, že se celou sezonu tak jako dávala dokupy, ale už bylo vidět v Novém Městě na Moravě, že to jezdit rozhodně umí, no. S těma češkama minimálně.
2: Uzavírá životní partner a trenér nové české šampionky na horských kolech Terezy Tvarůškové Jan Reichardt.
0: Český rozhlas

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Organizátoři Barumček Rally Zlín kvůli následkům požáru uzavřou část prostoru pro diváky na městské rychlostní zkoušce. Velké Karlovice mají opravený most v údolí potoka Pluskovce. Komáru je letos na jižní Moravě kvůli dlouhodobému suchu zatím málo. Dnes bude polojasno, teploty až 24 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Požár 34. budovy v bývalém baťovském továrním areálu ovlivní letošní městskou rychlostní zkoušku automobilových závodů Barumček Rally Zlín. Ta se koná v termínu od 14. do 16. srpna. Samotná trať páteční rychlostní zkoušky, na kterou každoročně míří desítky tisíc diváků, se měnit nebude. Změní se ale podmínky pro diváky, kteří se nedostanou do míst poblíž vyhořelé budovy 34, odkud dříve mohli bez problémů závody sledovat. Pokračuje mluvčí závodu Roman Ordelt.
5: Nebude přístup těch diváků, tuším, že to je z té ulice Vavričková, čili tam má nějaká služba, nějaká agentura dát veliký plot, takže z toho důvodu to tam nebude.
3: Nový most za 29 milionů korun začal sloužit motoristům ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Nahradil původní most, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Jde o most na silnici třetí třídy v údolí potoka Pluskovce. Podle šéfa ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislava Malého stavba a s ní spojená dopravní omezení trvaly rok.
6: Součástí stavby bylo odstranění starého mostu a následná výstavba nového. Ten je postaven jako monolitický železobetonový přímo pojížděný rám založený na mikropilotách. Na levé straně mostu je umístěn 2 metry široký chodník pro chodce.
3: Na Břeclavsku je letos výrazně méně komárů než v předchozích letech. Podle hygieniku za to může dlouhodobě půdní sucho, kvůli kterému se nevytvářejí vhodné podmínky pro líhnutí vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity nejčastější. Oproti běžným letům evidují jen zlomek komárů, říká Oldřich Šebesta z krajské hygienické stanice.
7: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
4: Sport.
3: Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. V americké Oklahomě byl o 14 sekundy rychlejší než Němec Hege.
8: Přímě jsem byl před tou kvalifikací dost nervózní, věděl jsem, že nemusím jet své maximum, to je ve výsledku občas nejhorší. Třeba druhýmu momentálně ve světovém rankingu Anatolu Delosovi se to nepovedlo a je 31. Takže to je přesně to, kdy člověk nechce udělat žádnou velkou chybu a chce si to v klidu pojistit.
3: Kromě Krejčího se mezi 30 semifinalistů dostali i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami uspěli v kvalifikaci Amálie Hilgertová a Kateřina Beková. V závodech lídek potom obsadili kajakáři i kajakářky 6. místo.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, občas i oblačno, jen výjimečně slabší přehánky. Večer bude oblačnost přibývat. Aktuální teploty jsou 10 až 16 stupňů a nejvyšší naměříme 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Osobní auto a cyklista se srazili na ohradě ve Vsetíně poblíž Albertu. Pozor na sraženou srnu na vozovce ve Zlíně na Mlacové na Vinohrádku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Fotografie na poličkách, oblíbené křeslo nebo povlečení z domova. I takové detaily pomáhají seniorům zabydlet se v novém domově Senica v Horní Lidči na Vsetínsku. Jak zařízení funguje, uslyšíme v reportáži už za chvíli a pak se vydáme na výlet. Jiří Tomáš za turisty prozradí, kde pozbíráme zábavná razítka a kudy vlastně povede celá trasa. Kromě toho podrobně probereme vývoj počasí s brněnskými meteorology. Teď je 8 hodin a 5 minut, na startu 22. července dál zdraví Petr Uhřík, přeju pohodové letní ráno.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Domov pro seniory Senica v Horní Lidči na Vsetínsku je po měsíci a půl provozu téměř plný. Jeho stavbu provázely vyhrocené spory v obci, které skončily místním referendem. Dnes už si tam seniori zútulňují pokoje vlastním nábytkem a fotografiemi. Jak to v novém domově vypadá, zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín.
1: Dobře, to je úplně olaj. No a mi se to líbí. Je to veliký a že nás veznou třeba na ní podívat se, protože my tak já jsem od Zlína, tak vidíte tu krásnou přírodu. To tam není ve Zlíně.
2: Chválí si zázemí domova pan Josef a my s Ivetou Cigánkovou, která je vedoucí, klepeme na další dveře. Jdeme za paní Danou.
3: Dobrý den. Můžeme vstoupit?
2: Tady vidím fotografie, různé sošky, předměty, které nejspíše zdobily poličky, které jste měla doma.
1: Tak mám rodinné fotografie a potom tady křížek tu máme a jinak ostatní všecko je tu zařízené.
2: Jak poznáte, že je ten pokoj váš a že jdete právě tady do toho svého pokoje? Je to těžké najít v té spleti těch chodeb, které tady jsou?
1: No, upřímně podle mého bych to, být architektem, tak bych to trošku jináč, protože je to samé takové výklenky a bylo by o 4 pokoje víc snad.
2: Jo, vy byste dopřála ten luxus ještě i ostatním.
1: Přesně tak.
2: Paní Olejníková zmiňovala, že by tady ještě v těch výklencích udělala další pokoje.
4: Já myslím, že 25 pokojů je opravdu tak akorát, aby to působilo komunitně a aby ti lidé se poznali navzájem.
2: Říká paní vedoucí Iveta Cigánková, se kterou teď procházíme velmi barevnými chodbami. Pečovatelka Zuzana teď tady uklízí kuchyň. Je to skutečně tak dobře vymyšlené, že víte, ke kterému klientovi máte jít, že se rychle zorientujete?
5: No teď už jo, ale začátky byly kruté.
2: My se teď přesunujeme do další části domova. Každý ten pokoj už má teď cedulku se jménem. Kolik už těch cedulek tady je? Už je plno?
4: Zbývá poslední místo a máme plno.
2: Každý ten klient se tady má cítit jako doma. Jak je náročné tady toho klienta přestěhovat a třeba i pro tu rodinu, i pro něj vybrat ty věci, které si tady přinese?
4: Co si může přinést, tak jsou to opravdu ty drobnosti z toho domova, fotografie, obrázky, květiny, různé deky, své povlečení, aby se cítil dobře, když leží, aby byl ve svém. Když má své oblíbené křeslo, tak aby ho mohl mít v pokoji.
2: Hned vedle je škola. Vy plánujete právě s dětmi ze školy nejrůznější aktivity.
4: Děti chodí tady hrát různé hry a jako takový zajímavý fenomén tady máme, že dobrovolnice, které tu chtějí pracovat, jsou paní učitelky, které už jsou na důchodu, ale prostě přicházejí sem, mají o to zájem. Můžou s těma klientama různé paměťové cvičení dělat, povídat si o minulosti, což je pro ně dobré.
2: Říká vedoucí domova Senica, který se před více než měsícem otevřel v Horní Lidči na Vsetínsku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písně.

0: počasí.
1: Dál nás bude zajímat všechno kolem počasí a proto už volám do Brna, kde je se svou podrobnou předpovědí připravený meteorolog Ondřej Brambus. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Co nám řeknete k celkovému průběhu středy? Jak se projeví 22. červenec na obloze a v maximálních teplotách?
2: Teď zpočátku bude pořád tak podobně oblačnosti, spíše bude ubývat, spíše bude převládat polojasná obloha, na některých místech může být i skoro jasno, ale v průběhu dne bude oblačnost opět přibývat a bude převládat

0: Budeme mít spíše více oblačnosti, už vlastně během noci na zítra nám bude ta oblačnost spíše přibývat, bude převládat oblačno, přechodně i zataženo. Lokálně se objeví přehánky nebo občasný déšť, v noci to bude spíše v té severní polovině kraje, zejména v oblasti Beskyd. Teploty podobné v noci jako v té uplynulé noci od 14 do 10 stupňů Celsia. Zítra přes den bude celkově taková proměnlivá oblačnost, ale dá se počítat, že zejména v té první polovině dne bude oblačnosti převážně hodně a zároveň ten zítřejší den bude takový více deštivý, budou se nám vyskytovat přehánky, vypadá to, že by mohly být na většině území a není vyloučena ani bouřka, ale později večer pak budou od jeho západu srážky a částečně i oblačnost ubývat. Zítřejší den o něco chladnější než ten dnešní i vlivem té oblačnosti 18 až 22 stupňů, na Valašsku pak místy kolem 17 stupňů a zároveň zítřejší den bude také větrnější, budeme mít vítr do 25 km za hodinu a takový chladnější od severozápadu. A co se týče nárazů, tak ty se mohou objevit zejména v okolí přeháněk nebo té případné bouřky kolem 50 km za hodinu.
1: Jaký vidíte, Ondřej, další scénář, když se ještě krátce vydáme dál k pátku a začátku víkendu? Kam se léto posune? Naznačte, prosím.
0: V pátek budeme začínat spíše velkou oblačností a ještě mohou na některých místech doznívat přehánky nebo občasný déšť, spíše na Valašsku a zejména na tom krajním východě, severovýchodě kraje, ale v průběhu pátku bude oblačnosti ubývat, postupně polojasno a večer se bude pak vyjasňovat. Zároveň začnou lehce stoupat teploty, v pátek tedy ještě relativně chladno od 19 do 23 stupňů Celsia a zároveň ještě k tomu bude pofukovat takový ten mírný vítr od severozápadu nebo od severu. Ale v sobotu už bude slunečnější počasí a také teplejší. Budeme mít většinou polojasno, ale půjde o oblačnost takových vyšších pater, takovou průsvitnou. Maximální teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia.
1: A ještě teplotní návraty. Na závěr nás taky zajímají rekordy pro 22. červenec. Jaká jsou to čísla pro Zlínský kraj?
0: Ta nejvyšší naměřená teplota ve Zlínském kraji je 37 stupňů Celsia. Tato teplota byla naměřena jednak ve Starém městě v roce 2015, ale také na stanici Zdounky v roce 1933. Nejnižší teplota pochází z roku 1996. Na stanici Huslenky Kychova naměřili 1 stupeň a 6 desetin.
1: Meteorolog Ondřej Brambus. Český rozhlas Zlína za podrobnou předpověď. Děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Zelený a šedý zákal. Dvě oční onemocnění, která mohou nenápadně a často nevratně ohrožovat zrak. Jak je poznat včas? Jaké jsou možnosti léčby a proč je prevence tak zásadní? Odpovědi nabídne oční lékař Zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka v poradně pro zdraví. Už 22. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Jiří Tomáš nám teď poskytne návod, jak získat v oblíbené turistické hře rovnou 4 razítka. Na užitečné informace se ho bude ptát kolega Pavel Vacek. Tak už posloucháme, pánové, kam se vlastně vydáme a jak ta důležitá razítka získat.
1: Jiří Tomáš pro nás pravidelně sleduje letošní ročník turistické hry Poznáváme Valašsko, čímž nám velmi pomáhá v plnění dílčích úkolů. Ty jsou ovšem vždy velmi příjemné, o čemž se záhy přesvědčíme. Dobrý den, pane Tomáši.
2: Dobrý den přeji vám i všem posluchačům. V rámci letní regionální hry se podíváme do Valašské Senice. Leží v údolí říčky Senice, obklopené kopci a loukami, které dávají krajině typický valašský ráz. Až na samém konci obce leží chladná studánka, první cíl našeho putování. Razítko číslo 12 najdeme na turistickém přístřešku vedle studánky. Dojdeme k ní z konečné zastávky autobusu po cyklotrase Hornolidečská magistrála. Pak se vrátíme zpět na zastávku Valašská Senice Jednota. Zatím jsme ušli 3,5 km se stoupáním 27 a klesáním 52 metry. Autobusem se přes Horní Lideč a Valašské Klobouky převezeme až do Mirošova. Zde bude naším cílem kontrola na kopci Hrušové, kde na lavičce najdeme razítko s tlapkou medvěda Jury číslo 14. Až se dost pokocháme výhledem do kraje, vrátíme se na zastávku v Mirošově. Tento úsek měří celkem 3,6 km. Stoupání klesání je shodné 104 metry. Pokud se chcete vypravit s námi, pojedeme ve středu 22. července z autobusového nádraží Zlín v 7.45 do Horní Lidče u železniční zastávky.
1: Děkujeme za nabídku a v dobré společnosti se za dalšími cíly hry Poznáváme Valašsko můžeme vydat i o 3 dny později, pokud mám správné informace.
2: Ano, v sobotu 25. července se můžete s námi vydat na další místa akce Poznáváme Valašsko. Začnová zastávka Kozinec, vyrazíme po Žluté k muzeu Vařákových pasek, kde najdeme repliky vypálných chalup na konci druhé světové války. Razítko číslo 13 bude na infotabuli u vchodu do muzea. Po naučné stezce kolem Lačnovských skal, Vrátnici a Lás, k Žitkovu dubu, dojdeme na Vráblovy paseky, kde na infotabuli číslo 4 u horní stanice Vleku najdeme razítko číslo 2. Stezka Vráblovy paseky nás dovede do Lužné k zastávce autobusu Obec. Celá trasa měří 9 km 100 metrů, stoupání je 145, klesání 302 metry. Odjezd ze Zlína autobusového nádraží je v 8 hodin, do Horní Liče rozcestí a dál budeme pokračovat do Lačnova zastávka Kozinec. Tuto vycházku povedu já.
1: Valašská Senice a Hrušové, stejně jako Muzeum Vařákových pasek a Vráblovy paseky, to jsou dva výlety, na kterých můžeme získat další 4 razítka do turistické hry Poznáváme Valašsko. S efektivní logistikou nám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pomohl Jiří Tomáš. Děkujeme za to a pojďme zábavně putovat po Valašsku.

0: nás tří.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedal do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030. 5 návrhů letos poslali obyvatelé Vsetína do participativního rozpočtu. Nejčastěji se týká úprav veřejných prostranství, sportovního, volnočasového vyžití anebo zlepšení životního prostředí. Teď je posoudí odborníci. Geodeti začali měřit přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Magistrát tím chce porovnat dřívější hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Americká celní správa už začala českým firmám vracet cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Podle agentury Czech Trade by celkem české firmy mohly žádat zpět až o 14 miliard korun. Týkat se to může až stovek českých společností z různých oborů. Dnes bude v regionu jasno až polojasno, občas i oblačno, jen výjimečně slabší přehánky. Večer bude oblačnost přibývat. Aktuální teploty jsou mezi 12 až 16 stupni a nejvyšší naměříme 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dvě osobní auta havarovala v ulici Chlumská ve Zlíně. Osobní auto a cyklista se srazili na ohradě ve Vsetíně u Albertu. Jezděte opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech přeje Barbora Hitmánková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Datum 22. července vidíme v kalendáři jako svátek Magdalény, ženy, která je podle původního hebrejského významu strážnou věží pro své blízké. Slavit bude podle domácí statistiky přibližně 9 000 dívek a žen. Oblíba jména, jak si všímám, z grafu stoupá. A já už posílám gratulaci, hudební pozdrav, písničku Jany Kiršner.

0: Některé věci se mohou zdát složité, ale ve skutečnosti je můžeme vysvětlit úplně jednoduše. Třeba, jak vznikla kapela Děda Mládek Illegal Band? Před nějakými 30 lety seděli dva kamarádi v baru, jeden z nich vzal kytaru a pořád dokola hrál písničku Dívka s modrou matrací. Marcel Marek alias Mercy prý totálně postrádá paměť na jména a také v Plzni všem říkal dědo, z toho údajně vznikl jeden fragment názvu. Pak se přidala ilegalita, protože Ivan Mládek neměl o takové skupině ani ponětí a teprve později, když ji slyšel, přidal souhlas, oficiální požehnání. Dnešní muzikanti v cukrárně jsou opravdu speciálně vyhranění. Ano, někdo hraje country, někdo big beat, jinému se líbí ve středním proudu, ale držet se přesně a urputně jedné cesty celou profesní dráhu a neuhnout ani o kousek, to není úplně obvyklé. Chlapci říkají, že zdaleka ne všechny písničky jsou k takovým předělávkám vhodné, tak si do svého pečlivě se skládaného programu vybrali asi 25 songů. Sázka na jistotu prostě funguje. Písničky Ivana Mládka zpívají všechny věkové kategorie a jak víme, slavné jsou i v některých dalších zemích, napadá mě Polsko, dokonce jednu na svém koncertě zahrála i světová legenda Metallica. Ale teď nasadí tempo Děda Mládek Illegal Band.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Wow! Za 2 minuty bude 9:45, dál si řekneme o letním scénáři podle meteorologů, to znamená, že otvírám aktuální krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se v našem kraji pohybují mezi 12 a 16 stupni. Zpočátku očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne bude převažovat občas i oblačno. Přehánky se však vytvoří jenom výjimečně a budou spíše slabé. Večer začne od severozápadu přibývat další oblačnost a později se mírně zvýší pravděpodobnost výskytu přeháněk hlavně na severu kraje. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 24 stupňů, povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až severní vítr, rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Večer vítr ještě zeslábne. Dobré nebo velmi dobré jsou a taky se udrží rozptylové podmínky, biozátěže pouze mírná na prvním stupni. Teď se ještě podíváme, je středa, ano, na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Na dálniční úsek D55 mezi Napajedly a Babicemi vybíráme zhotovitele. Jde o naši největší letošní zakázku s předpokládanou hodnotou 9,2 miliardy korun. Nový 7-kilometrový úsek bude stavebně velmi náročný. Součástí stavby bude mimo jiné 1,2 kilometru dlouhý podjezd pod železničním koridorem, rozsáhlá estakáda u Fatry, 10 mostů a 11 protihlukových stěn. Zahájení hlavních stavebních prací předpokládáme na jaře roku 2027.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
4: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín, záhady a tajemství zlínského kraje.
3: Co v něm uslyšíte tentokrát?
5: Jenom kousek od Rajnochovic je umístěn památník na leteckou havárii letce Josefa Kužely. Šlapeme do kopce.
6: A jsme u skalního útvaru, na kterém je třílistá vrtule a deska. Zde tragicky zahynul při přeletu na pomoc SNP, čest jeho památce.
5: Romane, já jsem před časem procházela Luhačovicemi a tam je památník Josefu Kuželovi, protože Josef Kužela pocházel z Luhačovic, ale ten důvod jeho letu je tam napsaný úplně jiný.
6: Můžu se zeptat, co je tam napsáno?
5: Pojedeme se tam podívat.
3: Už ve středu 22. července. Cyklus záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

Regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková se dnes vydá do Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí, kde se koná Tkalcovský týden. Takové mám aspoň informace. Účastníci kurzu si zde vyzkoušejí tradiční tkalcovské řemeslo a vytvoří vlastní koberce. Zajímavosti přímo z gobelínky uslyšíte po 10. hodině v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Zlín. Za celý vysílací tým vás, milí posluchači, zdraví Petr Uhřík, mějte hezký letní den.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Měsíc a půl po otevření hlásí domov pro seniory Senica v Horním Liči téměř plnou kapacitu. Lokalita Kolonka v Otrokovicích se dočká nového dětského hřiště. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na mistrovství světa v Oklahomě kvalifikaci kajakářů. Dnes bude v regionu polojasno, na teploměru až 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Domov pro seniory Senica v Horním Liči na Vsetínsku je po měsíci a půl provozu téměř plný. Z 25 pokojů zbývá obsadit už jen jediný. Zařízení má zároveň téměř kompletní personál a o pomoci zájem i mezi dobrovolníky. Podle vedoucí Ivety Cigánkové se do aktivit domova zapojují například taky učitelky.
2: Dobrovolnice, které tu chtějí pracovat, jsou paní učitelky, které už jsou na důchodu, ale prostě přicházejí se, mají o to zájem. Můžou s těma klientama různé paměťové cvičení dělat, povídat si o minulosti, což je pro ně dobré.
0: Necelé 2 miliony korun investuje město Otrokovice do nového dětského hřiště v lokalitě Kolonka. Nabídne moderní herní prvky pro děti různého věku i zázemí pro rodiny z této části města. Práce by měly začít ještě letos v létě, pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
3: Děti se mohou těšit na velkou lanovou pyramidu, řetězovou houpačku s klasickým i dětským sedákem, skluzavku, herní domeček s pískovištěm nebo venkovní stůl na stolní tenis. Součástí budou také nové lavičky, bezpečné dopadové plochy nebo kreslící tabule umístěné na nové pohledové zástěně.
0: Francouzští poslanci i senátoři odhlasovali zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie se tak stává první evropskou zemí, která bude tímto způsobem chránit děti na internetu.
4: Pro zavedení zákazu sociálních sítí hlasovala drtivá většina senátorů i poslanců. Zákaz má platit od září a bude se týkat například Facebooku, Instagramu, Snapchatu nebo TikToku a částečně taky YouTube nebo WhatsAppu. Děti do 15 let si na těchto platformách od září nebudou moct zakládat nové účty. Postupně jim budou rušené i ty stávající. Sociální sítě budou muset kontrolovat věk uživatelů. Součástí schváleného zákona je taky zákaz mobilní telefonů na středních školách. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. V americké Oklahomě byl o 14 sekundy rychlejší než Němec Hege. Kromě Krejčího se mezi 30 semifinalistů dostali i Přindiš, Prskavec a mezi ženami Beková s Hilgertovou.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, občas oblačno, jen výjimečně přehánky. Večer bude oblačnost přibývat. Aktuální teploty jsou 12 až 16 stupňů a nejvyšší budou 21 až 24. Vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Poruchaná dodávka stojí na D1 na 258. kilometru v Kroměříži ve směru na Hulín. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín jsou na řadě srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jak ostatním a neméně přeju k svátku Magdaléně. Co dostane? Dávno to ví. Pěkný dárek, písničkový. Snad v tom tónu nadělení žádný slabý kousek není. V archivu jsem v každé bedně hledal víc než zodpovědně. Tak se těšte hudby kráse, posaďte se, začíná se. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 22. července roku 2026 a máme léto a máme hezky. Sice ano, tak občas se objeví nějaká ta oblačnost, že jo, sluníčko trošku se sklidí, myslím za obláčkej, trošku se ochladí, ale zase vysvítne, je prostě paráda. Myslím si, že to léto je úžasné, sice v červnu to byly pěkné pařáky, nebo ještě v červenci, ale teď už je to, a dokonce i zaprší, teď už je to fakt příjemné. Dneska mají svátek ženy, dívky, které se honosí křestním jménem Magdaléna, ale taky Magdy. Magda se mi trošku do básničky nevešla, takže všem Magdalénám a Magdám vinšujeme všecko nejlepší. Včera bylo 21. července, bylo úterý a opět jsem vyrazil na jazzíček, jak chodím jednou měsíčně, vždycky to bývá ke konci měsíci. Opět hrála krásná kapela, takový swingovej jazzovej band, který si říká Breeze Band a zpívající bubeník. Zpívající bubeník už se vrátil z nemocnice, tedy myslím Jarda Zvoní, kde se podrobil operaci a tak přišel, ale netroufal si na to, aby zasedl za bicí. Takže kapela hrála, jak v tom známém posedu, za klávesy usedl Laďa Káňa, kontrabas vzal do ruky nedávný oslavenec Vincenc Kumr a na bicí zasedl místo Jardy Zvoníka mladý chlapec, fakt výborný, Petr Macešek. Bylo to úžasný, fakt výborný bubeník. No a na saxofon samozřejmě Jirka Suchý a taky seděl mezi námi, nejdříve v publiku, Mirek Hanoj Hanák, který potom sedl za klávesy a rozjeli to na plné pecky. Bylo to fakt úžasné, mělo to nádhernou atmosféru. Jarda Zvoník odspíval ty nejznámější swingové a jazzové standardy a všechny ty pecky od New Yorku počínaje a končí až někde svojí My Way. Fakt bezva. No a Sava Klimeš to má všechno na starosti, že jo, tak to zorganizoval výborně. Bylo plno, měli jsme si ku podivu kam všichni sednout, protože nevím, jak to Sava dělá, ale možná má nějaký kontakt na nějakého výrobce židlí, který vždycky nějakou tu legátku, jak u nás říkáme na Moravě, vyrobí. Bylo to úžasné, všechny zdravím, užili jsme si to a budeme se těšit zase na srpen. Tak, no a já už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Prosím o písničku Mně sílu dáš na středu 22.7., protože tento den slaví krásné životní jubileum 55 let společného života manželé Mirka a Mirek Urbánkovi z Frištáku. Ve vzájemné lásce, úctě a toleranci zvládli vše, co jim osud postavil do cesty. Za všechny známé, přátele i rodinu vám přejeme ze srdce do dalších společných roků především pevné zdraví, hodně pohody a spokojenosti. Máme vás moc rádi. Za frištáckou volejbalovou partu Alena Dovková. No a tak když dovolíte, paní Alenko, taky bych se zařadil do toho zástupu gratulantů a povinčoval bych manželům Urbánkovým ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybrala jste jim písničku, takže přichází Josef Wagner a Mně sílu dáš.

0: Dnes pro vás mám detektivku. Žádné velké drama ze zámoří. Tahle se odehrála v obyčejné moravské kuchyni. Napsala mi o ní paní Marcela Detková z Brna a já vám její dopis musím převyprávět, protože takový případ, no, to se jen tak neslyší. A pachatel, to vám prozradím hned, chodil po čtyřech. Maminka chystala v neděli kuře. Umyla ho, osušila a nechala ho odpočinout ve dřezu. Kuře si odpočinout zaslouží. Čeká ho přece jen náročné odpoledne. Jenže když se za pár minut vrátila, byl dřez prázdný. První myšlenka, to jsem se snad zbláznila. Druhá, já to kuře vůbec nekoupila. A pak následovalo hledání. Lednice, spíš trouba. Člověk od jistého věku totiž raději podezírá sebe než ostatní. Kuře se nenašlo. Nedělní oběd se toho dne konal bez hlavního hrdiny. Případ zůstal nevyřešený celých 14 dní. Pak se ale kuchyní začala šířit stopa. Nejdřív nenápadná, později taková, že by ji vystopoval i člověk se silnou rýmou. Tatínek odsunul kuchyňskou linku a za ní ležel corpus delicti, tedy to, co z něj zbylo. A opodál seděla kočka Čičolína. Tvářila se naprosto nevinně, jak to umí jen kočky. Ukradla kuře, schovala si ho na horší časy a pak na svou spíš jednoduše zapomněla. Zločin tedy dokonalý to nebyl. Na dokonalý zločin je potřeba lepší paměť. Čičolína nakonec trestu unikla. Jednak se promlčecí lhůta u koček počítá na minuty, jednak ruku na srdce, kdo by ji soudil, když se tváří takhle. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Amecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Tak to byl Rod Stewart a jeho písnička Sailing a protože máme středu, tak mám pro vás co? Středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, indicie tedy středeční zní takto. Najít mé ostatky, to je sen mnoha archeologů. A vůbec nelze vyloučit, že je někteří našli. Jen o tom neví. Opakuj středeční indicii. Najít mé ostatky, to je sen mnoha archeologů. A vůbec nelze vyloučit, že je někteří našli. Jen o tom neví. Tak to byla středeční indicie a protože srdcovky opět vyráží v sobotu na cesty, tak bude ještě čtvrteční, tedy poslední indicie pro tento týden, protože pak už bude pátek a budeme odtajňovat tedy tu celotýdenní hádanku. Takže nebojte se, ještě přijde jedna a všem to bude jasné. Už vám posílám Palo Haberu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byl Palo Habera a jeho písničky Jediná z muzikálu Tři mušketýři, zpíval to jako D'Artagnan. A já tady mám přáníčko ze záznamníku, no tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Prosím poděkovat lékárně v Jaroměřicích nad Rokytnou, jejich výdejně léku v Jevišovicích. Jsou velkým naším ochráncem, starají se, aby nás srdíčka nezlobila a nožičky nebolely. Moc děkuji, hlavně plnoletí Jevišováci. Děkuji za zprávu a za písničku. Hezký den.
0: Rád, má drahá, zahraj, škoda, že jste mi neřekla aspoň křestní jméno. Z těch Jevišovic tedy dobře, ale nebojte se, rád splním vaše přáníčko. Písničku jste si sice nevybrala, nechala jste to na mě, ale doufám, že se trefím do vašeho vkusu. Takže, moji milí, Helena Vondráčková, jako by nic.

0: Toś, moi mili posłuchaci, dnešní srdcovky pomalili ku končí, ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakují středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Najít mé ostatky, to je sen mnoha archeologů. A vůbec nelze vyloučit, že je někteří našli. Jen o tom neví. Tak to byla dnešní indicie a moji milí, ještě než se s vámi rozloučím, tak jen připomínám, že rád vám hrají na přání, rád vám posílám písničky, které máte rádi, ale musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamníky vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete taky konkrétní písničku, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit, jak se říká, do našeho playlistu a scénáře. No a to je pro dnešek všechno a už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A já se s vámi budu těšit zítra po 9:00 opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas

0: srdcovky vyrážejí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

0: Německé léto.
1: Jsme uprostřed pracovního týdne, je středa 22. července, jsme také uprostřed našeho soutěžního týdne, tedy v tomto týdnu máme za sebou dvě soutěže, dnes nás čeká třetí. Ta včera nedopadla příliš dobře, protože byli dva pánové posluchači, jeden řekl Ačko v odpovědi, jeden Cčko. Nebylo to dobře, no kdyby se drželi toho standardního, když nevíš, dej B, tak by to vyšlo. Jestli tam je dneska Ačko, Bčko, Cčko, to vám neprozradím, ale ta soutěžní otázka vůbec není těžká. Ale je třeba dobře poslouchat naši reportáž, naši návštěvu. Dnes tedy navštívíme druhý nejrozsáhlejší zámecký komplex v České republice. Který to je, prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně, nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány, a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. To má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Český Krumlov, nádherný objekt. Tam, když pojedete na prohlídku, tak tam strávíte celý den, taky budete se procházet v těch parcích a tak dále. No a večer pak třeba to, řekněme, inkriminované otáčivé hlediště, kolem kterého se vedlo milion řečí, zbourat, nezbourat, zabudovat podzem. Naštěstí tam stojí a můžete se jít podívat. Tedy, já mám obavu, že v těchto dnech asi ne, protože jsem se díval na program, tak hrají Malého prince, ale sobota, neděle tam bylo vyprodáno, takže budete muset objednat vstupenky, pokud tam budete chtít jít hodně dopředu. Nikoliv tak na zámek a nikoliv, jak si nepotřebujete tedy vstupenku do naší soutěže, stačí naše číslo 731 800 900, vytočit, mít to štěstí byl být třetí a můžete být ve vysílání. No pak samozřejmě ta odpověď musí být správně řečeno písmeno A, B nebo C, které to bude. Tak to se dovíme už za malou chvíli. Poté, co dospívá Petr Muk.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Petr Můk, Olamour v Českém rozhlase v soutěži zámeckého léta. My máme samozřejmě našeho posluchače, který se dovolal jako třetí už u telefonu, no a tím je pan Patrik, nikoliv Rozehnal, ale Rosa. Dobrý den, pane Patriku.
1: Dobrý den.
0: Jsem teď prozradil vaše příjmení, tak doufám, že se na mě nezlobíte. Je krásné to příjmení. Kde bydlíte?
1: Bydlím na Náchodsku, Červený Kostelec.
0: Červený Kostelec. Pane Patriku, jste milovníkem návštěvy zámků, hradů, historických objektů?
1: No, především jsem milovníkem výletů nejrůznějších.
0: Tak to doufám, že jste naším pravidelným posluchačem o víkendu.
1: Jo, taky občas poslouchám.
0: Teď tam je zámecké léto, navštěvujeme zámecké objekty, ale jinak mimo prázdniny, tak tam máme reportáže z nejrůznějších míst a jsou to zajímavé typy a soutěžíme o úžasné ceny. Tak pane Patriku, dáme se do soutěže, doufám, že budeme úspěšnější než včera. Včera, to jak už jsem říkal, to nevyšlo, jestli jste poslouchal, tak já věřím, že to dneska vyjde. Otázka zní, na kolikátém nádvoří bylo v 17. století na zámku Český Krumlov barokní divadlo? Za A na prvním, za B na třetím, za C na pátém.
2: Na pátém.
1: Na pátém.
0: Dobře. Sás musí vám napovídat potichu, jo, protože kdo vám to tam napověděl?
1: Tatínek.
0: Tak tatínek, dostane zámecký cestovatelský balíček, vy dostanete pouze ponožky z něj, posíláme a pak spolu můžete jít na prohlídku, pokud vás v pátek vylosujeme, tak půjdete na prohlídku, soukromou prohlídku na zámek Františka Kinského v Kostelci na Turlicí, je to pro dvě osoby. No tak to je všechno, gratuluju, povedlo se, adresu mám, takže pošleme a vy se mějte a užívejte si hezkou středu. Naslyšenou. No tak to platí pro vás, pro všechny. Užívejte si hezkou středu, ať se vám daří v práci, ať se vám daří, máte-li dovolenou, máte-li volno, prostě všeobecně. A zítra vás zvu na zámek Plumlov, respektive František Kinský to uvede, no a já vám pak položím záludnou v uvozovkách otázku. U mikrofonu byl Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Obyvatelé sídliště Louky v Uherském Hradišti budou mít dvě nová hřiště. Přibudou i desítky parkovacích míst. Setinští zastupitelé schválili dotační program pro kulturu na příští rok. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Dnes bude v regionu polojasno, na teploměru až 24 stupňů. Na sídlišti Louky v místní části Jarošov vybuduje město Uherské Hradiště nové sportoviště. Hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a streetballové hřiště za více než 4,5 milionu korun by mělo být hotové v září a nahradí dosavadní asfaltový plácek uprostřed sídliště. Ten pak město využije jako plochu na parkování, říká starosta Stanislav Blaha z ODS.
2: V tuto chvíli je pouze provizorně nalajnujeme tak, aby ten prostor toho stávajícího hřiště byl využit co nejefektivněji a vznikne zde asi 31 nových parkovacích míst, což zcela jistě pomůže tomu přehuštěnému prostoru sídliště.
0: Pro připravované celkovou revitalizaci sídliště Louky by na místě bývalého asfaltového hřiště mělo vzniknout parkoviště pro 45 vozidel. Celkově se kapacita zvýší o 94 parkovacích míst. Setín podpoří i v příštím roce kulturní organizace ve městě. Zastupitelé schválili dotační program, ve kterém mezi pořadatele rozdělí 4 miliony korun. Novinkou je povinnost dodržovat městský manuál pro označování provozoven a reklamních ploch. Kdo může o dotaci žádat, vysvětluje mluvčí radnice Jana Rašková.
3: Odborníci nyní posoudí, zda tyto náměty splňují všechna pravidla participativního rozpočtu. Z navržených projektů, jež úspěšně projdou posuzováním, následně občané vyberou na podzim v anketě ten vítězný, který radnice realizuje.
0: Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Filozofická fakulta chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie a jeho činnost rozdělit mezi několik jazykových kateder. Zaměstnanci i studenti varují, že by změna mohla oslabit výuku budoucích překladatelů a tlumočníků. Děkanka Filozofické fakulty Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit.
4: Fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje.
0: Armádní Gripeny přiletí dnes předpolednem přes hlavní město. Jde o cvičný let, při kterém letka poletí přes Běchovice a Žižkov. Otočí se kolem Pražského hradu a přes Podolí, Nusle a Hostivař se vrátí zpět na základnu u Pardubic. Souvisí to taky se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Generál poručík Václav Vlček tam předá funkci šéfa velitelství pro operace České armády. Jeho nástupcem bude generálmajor Jaroslav Míka, který v minulosti například velel základně taktického letectva u Čáslavy, kde mají Gripeny trvalé stanoviště a ve své kariéře tyto armádní letouny pilotoval.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, občas oblačno, jen výjimečně přehánky. Večer bude oblačnost přibývat a nejvyšší teploty budou 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Vyprošťovací práce havarovaného autobusu z příkopu probíhají na uhlistce u Rožnova pod Radhoštěm. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré dopoledne se Silvií Pospíšilovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ano, je to tak. Jsme na startu dobrého dopoledne a já se na ten náš společný čas moc těším. A hned se s vámi podělím o jeden úsměvný zážitek. Nedávno mě v 5 ráno probudilo kravské bučení. Vzhledem k tomu, že žiju v centru obce, přišlo mi to docela nestandardní. Vyhlédnu z okna a na naší příjezdové cestě stojí stračena s kozou. Musím říct, že jsem na malý okamžik zapochybovala o svém zdravém rozumu. Vysvětlení ale bylo prozaické. Tato nesourodá dvojice vyrazila ze zemědělské usedlosti, která je na konci vesnice, za dobrodružstvím. A na naší příjezdovce si dávala přestávku. No, život občas přináší bizarní situace. Já mám pro vás až do 12. připraveny samé ověřené informace a také písničky, které nestárnou. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Sylvie Pospíšilová. Užijte si Plavce.
1: Český rozhlas Zlín.

Hádejte, na co je čas 10 minut po desáté. Celer se tradičně považoval za afrodiziakum. Od antiky až po středověk byl vnímaný jako potravina, která dodává sílu. Věřilo se, že aroma celeru aktivuje hormony, které vzbuzují vášeň. My se teď v dopoledním vysílání budeme věnovat vášni kuchařské a připravíme si celerové karbanátky s masem. Budete potřebovat jeden střední celer, 300 gramů mletého masa, můžete smíchat vepřové a hovězí nebo krůtí a kuřecí v poměru kolik celeru, tolik masa. Dvě brambory, jedno vejce, 2 až 3 stroužky česneku, jednu menší cibuli, 1 až 2 lžíce plnotučné hořtice, 1 lžíci majoránky, strouhanku do směsi i na obalení a olej na smažení. Ještě jednou zopakuju. Jeden střední celer, 300 gramů mletého masa, 2 brambory, 1 vejce, 2 až 3 stroužky česneku, 1 menší cibuli, 1 až 2 lžíce plnotučné hořtice, 1 lžíci majoránky, strouhanku, olej na smažení a samozřejmě nesmíme zapomenout na sůl a pepř. Celer a brambory oloupejte a nastrouhejte najemno na struhadle. Lehce je vymačkejte, aby vypustili přebytečnou vodu, ale nevysušujte úplně. Přidejte mleté maso, vejce, najemno nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek, hořtici, majoránku, sůl a pepř. Směs důkladně promíchejte a podle potřeby zahustěte strouhankou tak, aby držela tvar, ale byla stále jemně vláčná. Poté vytvořte menší placičky, obalte je ve strouhance a smažte na středně rozpáleném oleji do zlatova z obou stran. Poté je nechte okapat na papírové utěrce a podávejte teplé nebo studené s bramborem, kaší, salátem či chlebem. S receptem si můžete pohrát. Směs můžete ozvláštnit petrželkou, pažitkou nebo tymiánem, nebo do ní vmíchat trochu strouhaného sýra. Nebo také část masa můžete nahradit jemně posekanými žampiony. Placičky pak budou šťavnatější. Pokud preferujete zdravější variantu, místo smažení upečte karbanátky v troubě na 200 stupních. Taky se vám už zbíhají sliny, tak si pojďme dát písničku.

0: No, sir.
1: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
2: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
1: Co v něm uslyšíte tentokrát?
3: Jenom kousek od Rajnochovic je umístěn památník na leteckou havárii letce Josefa Kužely. Šlapeme do kopce.
4: A jsme u skalního útvaru, na kterém je třílistá vrtule a deska. Zde tragicky zahynul při přeletu na pomoc SNP, čest jeho památce.
3: Romane, já jsem před časem procházela Luhačovicemi a tam je památník Josefu Kuželovi, protože Josef Kužela pocházel z Luhačovic, ale ten důvod jeho letu je tam napsaný úplně jiný.
4: Můžu se zeptat, co je tam napsáno?
3: Pojedeme se tam podívat.
1: Už ve středu 22. července. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
5: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Já věřím, že ve společnosti Českého rozhlasu Zlín se smějete neustále. A co nás čeká dál? Ve Valašském Meziříčí se právě koná Tkalcovský týden. Zájemci si v moravské gobelínové manufaktuře pod vedením lektorek zkoušejí tradiční textilní řemeslo a tkají vlastní koberec. Živě se odtud za chvíli přihlásí redaktorka Petra Sedláčková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí už více než 120 let udržuje tradiční tkalcovské řemeslo. Tento týden ale nejsou u stavu jen ostřílené tkadleny. Během tkalcovského týdne si práci zpřízí a tkalcovským stavem zkoušejí i zájemci z řad veřejnosti. Přímo do manufaktury už zdravím redaktorku Petru Sedláčkovou.
2: Krásné dopoledne.
1: Petro, co se teď v gobelínce děje?
2: Já teď stojím v dílně přímo mezi tkalcovskými stavy a kolem mě je sem tam slyšet jejich typické klapání. Účastníci tkalcovského týdne právě pracují na svých prvních kobercích a pod vedením zkušených lektorek se učí techniku tkaní koberců. Tady ten tkalcovský týden se koná už přes 10 let, většinou o prázdninách, a další termín kurzu bude už 10. srpna, ale je beznadějně plný.
1: A může se do podobného kurzu třeba v příštím roce přihlásit úplně kdokoliv?
2: Určitě ano, kurz je určený i úplným začátečníkům. Během 5 dnů si osvojí základní techniky tkaní a domů si odvezou vlastnoručně utkaný koberec. Jak takový týden vypadá z pohledu účastníků, na to už se zeptám jedné z nich. Je tady se mnou Devi, která přijela až z Prahy, a jak jsem se dozvěděla, ruce má velmi šikovné, protože je masérka. Dobré dopoledne.
3: Dobrý den.
2: Co vás přivedlo právě sem do Moravské gobelínové manufaktury? Jak jste se dozvěděla o kurzu tkaní?
3: O kurzu tkaní tady v Gobelínce jsem se dozvěděla, protože jsem každý rok jezdíme s rodinou na dovolenou. Byla jsem tu minulý rok na exkurzi, ale o tom kurzu už vím delší dobu. Trošku flirtuju s rekvalifikací na tkadlenu a už jsem absolvovala nějaký kurz tkaní a předení ve Voletínách. A tohle byl takový další krok, co jsem si chtěla zkusit tkaní na větším stavu. A už jsem chtěla před 3 roky, pak jsem otěhotněla, takže se to nepovedlo, takže konečně letos jsem tu.
2: A takže to není vaše první zkušenost s tkaním. Vy jste mi říkala před chvílí, že máte doma menší tkalcovský stav. Překvapilo vás něco potom při práci tady s tím obrovským stavem, u kterého právě stojíme?
3: Rozhodně, no, že to je mnohem jako fyzicky náročnější. A člověk o toho musí trošku jako opravdu zabrat. A já jsem z masáží zvyklá, že používám váhu vlastního těla, takže některé kolegyně tady vidím, že třeba ty to přehazují vlastně jenom nohou. Já fyzicky si na to musím stoupnout, abych to jakoby zasekla, takže...
2: Na čem vy právě teď pracujete? Já už tady vidím výtvor, takový modromodrý, světle tmavě modrý. Co to bude, až to bude?
3: A koberec, doufujeme, že se povede. A, no, je to spíš takový, jako co jsem našla vlastně barvy, co se mi líbily. První den to bylo takové zkoušení, a co vlastně s tím, co ten stav umí. Včera se to trošku jakoby vytříbilo a vylezl mi vlastně z toho nějaký nápad, když to tak řeknu. Takže v tom pokračuju dneska, zítra. Je to takový pruhovaný světlomodrý s výrazně fialovou a takové krásné zlaté akcenty to má.
2: Ještě poslední otázka. Doporučila byste kurz tady tkaní koberců v Moravské gobelínové manufaktuře i dalším zájemcům? Přineslo vám to třeba i nové přátelé, kromě té znalosti toho tkaní?
3: Určitě bych to doporučila. Je to skvělá zkušenost a je velmi zajímavé vlastně vidět, jak se to řemeslo dělá. A možná vás to třeba i natchne, že si to budete chtít jako rozvést ještě dál. A samozřejmě těch tkadlen už moc není, takže by to bylo velmi vítané, aby se to řemeslo zachovalo. Sešla se to skvělá parta, takže je to i fajn. Zrovna dneska si půjdeme posadit do zámečku na nádvoří na koncert.
2: Já vám Devi moc děkuju, taky přeju hodně štěstí při dokončování vašeho koberce. No a pro naše posluchače už jen doplním, že Moravská gobelínová manufaktura není zajímavá jen během tkalcovského týdne. Funguje tady takzvané živé muzeum gobelínu, kde mohou návštěvníci nahlédnout přímo do dílen, ve kterých se už více než 100 let tkají gobelíny a koberce. Během prohlídky uvidí také práci tkadlen i historické stroje, které jsou dnes technickými památkami, a některé techniky si mohou sami vyzkoušet. Otevřeno je v pracovní dny od 6 do 14 hodin.
1: To byla redaktorka Petra Sedláčková živě z Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. Petro, děkujeme, zdravíme všechny účastníky kurzu a loučíme se.
2: Naslyšenou.
1: A pokud i vy znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, pošlete nám tip na stopař.zlín@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Pokud máte někde být, jen připomínám, že už máme téměř 36 minut po půl jedenácté. Už za chvíli bude čas na kulturní pozvánku. Zavede nás na nejvyšší dominantu Bílých Karpat, Velkou Javořinu. Překvapivě vás ale nebudu zvát na turistický výšlap. Počkejte si.

0: čas může i za to, že už jsme v polovině dopoledního vysílání. Jsme rádi, že vám společnost dělá Český rozhlas Zlín. Horkým letním dnům velmi sluší vychlazený meloun. Ono se říká, že do ženy a do melounu nevidíš, a je to velká pravda. Ale víte, jak v obchodě poznat zralý meloun a proč se vyplatí využít i jeho bílou část? To všechno vás naučí naše dnešní babské rady a Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Meloun je ideální letní mlsání. Tenhle letní oblíbenec má obsah kalorií zhruba stejný jako okurka a podobně chutná. Jeho bílá kůra, která navazuje na červenou dužinu, je při zpracování opomíjena a je to škoda. A lze ji směle použít například do smoothies nebo do salátu. Jedná se totiž o skvělý zdroj vlákniny, která podporuje trávení a je vhodnou potravou pro náš střední mikrobiom. Připomínám, že ten ovlivňuje i naši imunitu. Ostatně vnitřek melounu je na vlákninu poměrně chudý, ta se nachází právě v bílé části kůry. Obsahuje i aminokyselinu, která podporuje výkon při cvičení a zlepšuje průtok krve. I proto je doporučeno bílou kůru z melounu nakrájet na kostičky a přidat ji do předtréninkového nápoje. A ještě jedna dobrá melounová rada. Jak si v obchodě vybrat ten nejsladší? Zkontrolujte skvrnu na spodní části, tam, kde meloun ležel na zemi. Má být v ideálním případě krémově žlutá. Bílá nebo zelená značí nezralost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

První hodina dobrého dopoledne je za námi, ale nikam neodcházejte. Do poradny pro zdraví totiž přijal pozvání oční lékař Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, držitel prestižní evropské atestace FEBO Jan Pohanka. Bavit se budeme o šedém a zeleném zákalu. A náš host tu bude hlavně pro vaše dotazy. Tak zůstaňte s námi.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Bylo 11. Ředitelství silnic a dálnic připravuje další úsek D55 mezi Napajedly a Babicemi. Domov pro seniory Senica v Horní Liči na Vsetínsku je po více než měsíci provozu téměř zaplněný. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyměnil velitele ozbrojených sil. Do čela armády dosadil generála Michalia Drapatie. Dnes bude v regionu polojasno, teploty až 24 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne.
3: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní
2: Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedal do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Měsíc a půl po otevření je domov pro seniory Senica v Horním Liči téměř zaplněný. Noví obyvatelé si své pokoje zařizují podle vlastních představ. Přinášejí si své rodinné fotografie, oblíbený nábytek i další osobní věci, aby se ve svém novém domově cítili co nejvíce jako doma.
4: Teprve pár týdnů bydlí v domově Senica paní Dana. Svůj pokoj už se ale stihla zařídit po svém.
5: Tak mám rodinné fotografie a potom tady křížek tu máme a jinak ostatní všecko je tu zařízené.
4: Podle vedoucí domova Ivety Cigánkové si klienti mají nosit hlavně osobní věci.
6: Tak jsou to opravdu ty drobnosti z toho domova, fotografie, obrázky, květiny, různé deky, své povlečení, aby se cítil dobře, když leží, aby byl ve svém.
4: Aktuálně je kapacita domova téměř zaplněná. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Hlavním velitelem ukrajinské armády se stal Michalio Drapaty. Ten dosud vedl společné síly, které koordinují operace různých vojenských sil. V čele celé armády nově nahradil dosavadního velitele Oleksandra Syrského. Změnu oznámil prezident Volodymyr Zelenský, který zároveň poděkoval Syrskému za jeho práci.
7: Je faktem, že Oleksandr Syrský dosáhl pro Ukrajinu významných úspěchů při obraně Kyjeva, v ofenzivní operaci u Charkova i v kurské operaci. Ušli jsme dlouhou cestu. Obrana Ukrajiny pokračuje a každý voják si zaslouží náležitou úctu. Jsem vděčný Oleksandru Syrskému i každému z našich bojovníků za to, že Ukrajina zaujímá na frontě silnou pozici.
2: Sport. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková budou hrát o postup do čtvrtfinále domácího turnaje okruhu WT na pražské Štvanici. Bouskovou krátce popolední čeká Američanka Liová a Valentová bude hrát s Australankou Jointovou. Šalková nastoupí proti Dodánové z Francie. Radiožurnál Sport nabídne duely českých reprezentantek živě.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, občas oblačno, jen výjimečně přehánky. Večer bude oblačnost přibývat a nejvyšší teploty budou 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě osobní auta se srazila v ulici Holešovská v Hulíně na Kroměřížsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná druhá hodinka dobrého dopoledne se Silvií Pospíšilovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je dobře, že i druhou hodinu dopoledního vysílání zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Máme pro vás totiž připravenou poradnu pro zdraví. Dnes na téma zelený a šedý zákal. Hlavně pro vaše dotazy tady bude odborník na slovo vzatý. Pozvání totiž přijal oční lékař Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, držitel prestižní evropské atestace FEBO Jan Pohanka. Dobré dopoledne, pane doktore.
9: Dobré dopoledne.
8: A vy už teď můžete našemu hostu psát na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo můžete zavolat k nám do zlínského studia na číslo 221 555 210.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín ve středu jako obvykle se Silví Pospíšilovou. A já už ve studiu sedím s očním lékařem Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Janem Pohankou, který je dnešním hostem poradny pro zdraví. Bavit se budeme o zeleném a šedém zákalu a už máme první volající. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Božena.
0: Můžete se ptát?
1: A vaše stála a mám dotaz. Jo, zdravím vás srdečně i pana doktora, velmi srdečně zdravím. A řeknu vám, mám 88 roku, jsem krát pozraká, od 9 roku jsem měla 2,5 dioptrie a cylindry, no a skončila jsem 5,5 dioptrie na pravém oku, 6,5 dioptrie na levém roku a oku a v 61 jsem byla operovaná jako šedý zákal jsem měla. No, takže všechno jako dobré. A jo, a v těch čočkách mám 11,5 dioptrie a na doladění cylindr 2,5 dioptrie, takže spokojená s nošením brýlí. Ale teď poslední dobou mně připadá, že mě slábne zrak a ještě navíc. Kam se podívám, všude vidím prostě nahusto černé čárky, napřed krátké, malé, potom delší a dokonce když se podívám na nějakou rovnou plochu, tak se mně normálně vyjevují obrazce, jak když tapeta, napřed černá, ale krásné vzory a pak se to prolíná v červené a modré čáry, tak osílu, tušky, jako tak fixky.
0: Dáme prostor panu doktorovi.
2: Tak dobrý den.
1: Může být.
2: Děkuju za otázku. Takhle, jak to popisujete, ono v tom očním lékařství je vždycky těžké něco diagnostikovat na dálku, protože ten náš obor je opravdu takový, že to oko potřebuje vidět, ale na základě toho, jak to popisujete, bych měl spíš podezření na nějaké onemocnění sklivce nebo sítnice a v tomhle směru jednoznačně doporučuji nějaké časné vyšetření u očního lékaře fyzicky, kdy se vám na to oko podívá, případně oko i rozkape, zkontroluje, jak ty vaše nové umělé čočky tam sedí, jestli je sítnice v pořádku, nebo jestli se tam něco děje a případně, co je potřeba s tím udělat.
1: Tak. Pane doktor, já už jsi se s něčím takovým setkal, že vám někdo pacientu takového něco řekl?
2: Tak jak to popisujete, může to být i věc zcela běžná, například sklivcové zákalky, ale může to být i věc závažná, třeba věkem podmíněné onemocnění sítnice. A to se bohužel na dálku rozeznat nedá, to poznáme jenom, když se do oka podíváme dovnitř.
1: Takže zase se obrátit na paní doktorku.
0: Určitě k odborníkovi. Děkujeme za dotaz. Naslyšenou.
1: Já vám děkuji za radu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Pane doktore, pojďme na úvod vysvětlit, jaký je rozdíl mezi šedým a zeleným zákalem.
2: Ač ty názvy jsou velmi podobné, tak jedná se vlastně o velmi rozdílná onemocnění. Šedý zákal, to je vlastně onemocnění nitrooční čočky vevnitř v oku, které je běžné, protože vzniká s věkem. Jsou to projevy stárnutí té nitrooční čočky. Zatímco zelený zákal, když to řeknu zjednodušeně, tak to je onemocnění zrakového nervu, čili těch kabelů, které spojují oko s mozkem a vzniká nejčastěji na základě zvýšeného nitroočního tlaku.
0: Mají tyto dvě diagnózy vůbec něco společného?
2: Mají společný ten podobný název, ale v tom vzniku a léčbě diagnostice jsou velmi, velmi rozdílné.
0: Dají se tyto dva zákaly léčit úspěšně?
2: Každý z těch zákalů se vlastně léčí jiným způsobem. Šedý zákal, ten má velice vysokou úspěšnost léčby, protože se řeší operačně, kdy tu skalenou čočku z toho oka šetrně odstraníme a na její místo se potom vloží nová čočka umělá. Tím pádem ten šedý zákal je vlastně pryč a je vyřešený. Zatímco u zeleného zákalu ta léčba je daleko širší a delší, není to onemocnění, které by se dalo vyléčit v tom pravém slova smyslu, ale pomocí léčby jsme schopni ho výrazně zpomalit tak, aby tomu oku déle neškodilo. Tedy platí, že důležitá je zejména včasná diagnostika. Ve chvíli, kdy ten zelený zákal, nebo jak my říkáme glaukom, zavčasu poznáme, tak jsme schopni ho i adekvátně léčit.
0: Ale v případě, že nepoznáte, nebo pacient přijde pozdě, tak může přijít uzdrav.
2: Přesně tak. U těch velmi pokročilých onemocnění my jsme schopni ten průběh sice výrazně zpomalit, ale opravdu ten zrakový nerv má určitou rezervu a pokud tam to onemocnění zlobí třeba 10-15 let, tak potom už ty naše možnosti léčby jsou velmi, velmi omezené.
0: Pojďme na závěr tohoto prvního vstupu nahlédnout do statistiky. Do jaké míry naši populaci trápí šedý nebo zelený zákal?
2: Tak pro ten zelený zákal platí, že i v celé Evropě, nejen v Česku, ten počet lidí, kteří jsou nemocní se zeleným zákalem, je kolem 4%. Čili v České republice Ústav zdravotnické statistiky udává přibližně 380 tisíc nemocných. Zatímco šedý zákal, tím jak vlastně je to projev stárnutí a vzniká postupně, tak je spíše lepší se orientovat podle toho, kolik těch šedých zákalů se v České republice ročně zoperuje. Je to vlastně operační zákrok, který je úplně nejčastější ze všech operačních zákroků, které se dělají, a ročně tuto operaci podstoupí přibližně 60 tisíc pacientů.
0: Říká zlínský oční lékař Jan Pohanka, který je tady hlavně pro vaše dotazy. Zavolat můžete i během písničky, kterou právě pouštím.
3: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: která chybí, případně nasadit i nějaké sklidňující kapky. Opět bych tady chtěl říct, že je důležité to oko vidět a vyšetřit, čili spíš bych naší paní posluchačce doporučil vyšetření a v tomhle směru můžu jednoznačně doporučit mého kolegu pana doktora Kebíska, který je opravdu odborník tady na tuto problematiku, na slovo vzatý.
1: Před chviličkou nám tady blikaly telefony, teď už to lidé vzdali, tak jestli chcete, zavolejte znovu. Pane doktore, pojďme tento vstup zaměřit právě na šedý zákal. Do jaké míry se zhorší zrak člověku, který trpí šedým zákalem, a můžete popsat, jak vlastně vidí?
0: To zhoršování je postupné. Není to u toho klasického šedého stařeckého zákalu, který vzniká s věkem. To zhoršování zraku je postupné. Projevuje se to třeba tím, že může člověk vidět hůře za šera, protože do oka neproniká dostatečné množství světla. Je to všechno dané tím skalením té nitroční čočky, která už to světlo tak dobře nepropouští. Dále se tam může zhoršit i vnímání barev, že vlastně ty barvy jsou všechny takové podobné, více zbarvené do žluta. Tohle jsou všechno jakoby příznaky, že ten šedý zákal je již pokročilý a je pravděpodobně k operaci.
1: A máme tady volajícího, dejte si sluchátka, prosím. Dobrý den, Český rozhlas Zlín. Slyšíme se? Slyšíme se, dobrý den.
2: Ano, dobrý den, dobrý den.
1: Prosím, strlumte si rádio.
2: Ano, ten vyklá rádio.
1: Můžete se ptát.
2: Ano, dobrý den, srdečně vás oba zdravím. Mám jít za 2 měsíce na operaci šedého zákalu, jsem z okresu Uherského Hradiště. A na jeden den mám jít jako jedno oko pravé, po kontrole za 2 dny mám jít na druhé. Ale poněvadž jsem vdova a s maličkým důchodem, rozhodla jsem se, že nebudu měnit čočky, protože jsem pracovala dlouho v laboratoři a jsem zvyklá na brýle. Je možné jenom odstranit zákal a nechat si dioptrické brýle. Co byste mě doporučoval, pane doktore?
0: Tady v tomhle směru hrozně záleží, jaký typ dioptrií máte, jestli jste krátkozraká nebo dalekozraká. U pacientů, kteří jsou krátkozrací a tím pádem do blízka na čtení vidí bez brýlí dobře, tam je možné takovou dioptrickou vadu na oku i ponechat a vidět teda zase i po operaci hezky do blízka, bez brýlí a nosit pouze brýle na dálku. Zatímco u pacientů, kteří jsou dalekozrací, to znamená, že mají různé brýle na dálku a různé brýle na blízko, je lepší volit vidění do dálky bez brýlí, čili ty dioptrie z toho oka stáhnout tou operací pomocí volby správné nitrooční čočky a ponechat pouze čtecí brýle na blízko.
1: Děkujeme za dotaz.
2: Ano, děkuji mnohokrát za radu. Nashledanou.
1: A máme tady dalšího volajícího. Dobrý den, Český rozhlas Zlín.
3: No, vypnu si rádio.
1: Děkujeme.
3: Věda, ještě to ne. Mám tady lékařskou zprávu dokonce před sebou. Byl jsem 26. minulý měsíc na operaci a kapu si ten Tobratex. A prostě pořád vidím před očima občas pavučinky, občas mušky, jo, asi v tom sklivci a bylo to levé oko a z levé strany toho oka vidím, jak když takový srpek, jak když černého. Nevím, jestli se to podařilo, ta operace, nebo ne, nevím, co s tím.
1: Pane doktore?
0: Tak takhle, jak to popisujete, ty pavučinky, případně plovoucí nějaké šedé flíčky, to jsou vlastně zákalky ve sklivci, ty jsou veskrze běžné, má je většina lidí a často dochází k tomu, že po operaci šedého zákalu, kdy už do oka prochází více světla díky té nové čočce, tak se ty zákalky zvýrazní. Bohužel špatná zpráva je, že s těmi zákalky se nedá nic moc dělat. Ony v tom oku jsou, v tom oku plavou, ale žádným způsobem mu neškodí. Ten srpek, který popisujete, může to být okraj čočky. Často pacienti to popisují, většinou si na to zvyknou, mozek to odsloní, přestanete to vnímat. Každopádně tím, že jste měsíc po té operaci, stejně byste měl mít i kontrolu u očního lékaře, který zhodnotí, jaký je vlastně ten výsledek té operace a jestli v té vnitřní části oka je všechno v pořádku.
1: Takže tak.
3: Koncem tohoto měsíce, no tož prostě nevím, jestli opravdu se operace zdařila nebo ne.
0: To se uvidí všechno na té kontrole, ale pokud na to oko vidíte ostře, tak se operace zdařila.
1: Děkujeme za dotaz.
3: No,

0: Právě že ne, že když se podívám do dálky, tak prostě tady tak na 200 metrů vidím věžičku, prostě říkám tady v Napajedlích a je dvojitá.
1: Je to samozřejmě otázka, tohle už na dálku opravdu nezodpovím, tam je potřeba to oko vidět a vyšetřit.
2: Děkujeme za dotaz, hezký den, naslyšenou. A máme tady dalšího volajícího, dobrý den, Český rozhlas Zlín.
3: No dobrý den, já vás zdravím. Chtěla bych vás poprosit pana doktora, sice je to, není to záležitost šedého a zeleného zákalu, ale mně se, tak je to rok už možná, před jedním okem začala objevovat taková prostě černá tečka a ono to šlo jak do pavučinky a tak to pořád prostě se tak, takový pohyb to mělo, jak bych to chtěla chytnout a nešlo to. A však jsem k panu doktorovi a on mě napsal nějaké klapky, no, jestli to můžu, jodid draselný, to je, že si mám kapat do toho oka.
2: Tak a dotaz na pana doktora?
3: Pořád jako stejné a ještě jsem navíc měla náběh na zelený zákal, to jsem si taky kapala nějaké kapky, ale potom jsem šla na kontrolu, na oční tlak měření a potom nějaké takové ty, ten přístroj, jak se to tam ty hvězdičky mačkají, že jsem to měla úplně perfektní, takže pan doktor mě ty kapky už vysadil na ten. Ale tak. Zajímalo by mě tady toto, co to mám, tu tečku pořád, že se mě dělá před tím okem.
1: Tak k tomu prvnímu dotazu, k té tečce, je to vlastně stejná věc, kterou jsme popisovali u volajícího před vámi, jedná se o, se vší pravděpodobností i podle těch kapek, které vám pan doktor předepsal, o zákalek ve sklivci. Ty zákalky sklivce se v tom oku objevují společně s tím, jak sklivec stárne, nedá se s nimi nic moc dělat, člověk si na ně musí zvyknout, plavou tam, ale tomu oku nějak neškodí. K té druhé části dotazu, tak jak to popisujete, tak vám pan doktor prováděl vyšetření na perimetru, čili vyšetření zorného pole, což je jedno z nejdůležitějších vyšetření u zeleného zákalu a je to věc, která je jako kdyby ke sledování, určitě si vás pan doktor zase na nějakou kontrolu pozval, čili jste v dobré péči.
2: Děkujeme za dotaz, naslyšenou.
3: Děkuji.
2: Je čas na písničku a po písničce budeme zpátky.
4: Zemětřesení ve Venezuele i požár budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. To vše byla pro hasiče Tomáše Svozila ze Zlínska a jeho kolegy realita posledních 3 týdnů. Jak jim pomáhají monitorovací drony a dá se na všechno, co vás při zásahu potká, připravit? I na tyto mé otázky bude už 23. července odpovídat Tomáš Svozil z hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. K poslechu zve Markéta Macháčková.
5: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nebude chybět ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám budu každý den přinášet to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Těší se Jožka Kubáník.
6: Český rozhlas Zlín

0: Oční lékař Jan Pohanka ze Zlínské Baťovy nemocnice je hostem poradny pro zdraví a já jsem moc ráda, že nám voláte. V druhém vstupu se vlastně vůbec na mé otázky nedostalo, tak já teď rychle využiju toho, že nám nesvítí telefony. Pane doktore, jaké jsou možnosti léčby u šedého zákalu kromě operace?
1: V podstatě žádný jiný způsob léčby neexistuje. Ve chvíli, kdy se čočka začne kalit, tak je to věc nezvratná a musíme ji operovat.
0: O jak náročnou operaci se jedná?
1: Především bych chtěl říct, že ta operace šedého zákalu je týmová práce. Stojí to na práci mnoha lidí, sester, sanitářů, instrumentářek, až úplně na vrcholu té pomyslné pyramidy je ten samotný lékař, který ten operátor, který ten šedý zákal operuje. A ač pacienti na té operaci stráví třeba 20 minut, rozhodně tou délkou by se neměli nechat zmást. Jedná se o operaci z našeho pohledu náročnou na koordinaci, na pozornost, na to, aby člověk všechno udělal ty drobné krůčky správně. Ale zas na druhou stranu, tím, že je to operace velmi častá, z našeho pohledu rutinní, tak ty výsledky a úspěšnost té operace je velice vysoká, to je nad 99%.
0: Krásná zpráva. Máme dalšího volajícího. Prosím, dejte si sluchátka, pane doktore. Dobrý den, Český rozhlas Zlín, můžete se ptát?
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Uherského Hradiště. Já bych prosila pana doktora se zeptat. Já mám šedý zákal na obou očích, ale mám rozbitou sítnici a paní doktorka mě nedoporučuje o operaci. A čím dál míň vedím.
0: Pane doktore?
1: V téhle chvíli je to samozřejmě, děkuju za otázku, je to vždycky na individuálním rozhodnutí, na tom, co je pro pacienta nejlepší. My si to oko vaše můžeme představit jako fotoaparát. V podstatě ta výměna té čočky, to je, když byste na fotoaparát dala nový objektiv. Bude krásný, čistý, bude se do toho oka dostávat dostatek světla. Ale ta vaše sítnice, ta je takový ekvivalent toho filmu. Pokud ji máte, jak vy říkáte, v ozovkách rozbitou, většinou se jedná o věkem podmíněnou makulární degeneraci a to prostě, když to přirovnám k tomu filmu, je to film, který je poškrábaný, sem tam ho tam kousek chybí, čili ta výsledná fotografie nikdy nebude dobrá. Na druhou stranu, i ta samotná operace toho šedého zákalu třeba by o něco málo pomoct mohla.
0: Děkujeme za dotaz.
2: Tak děkuju moc.
0: Naschledanou. Pane doktore, pokud je zákal, šedý zákal v obou očích, operujete každé oko zvlášť? Musí tam být nějaký časový odstup? Nebo je běžnější odoperovat obě oči při jednom zákroku?
1: Takovým zlatým standardem je operace ve dvou dobách, čili že nejdřív uděláme jedno oko a odstupem několika dnů nebo týdne se provede operace druhého oka. Tak to děláme i u nás v nemocnici. Operace obou očí zaraz děláme výjimečně, například u pacientů, kteří k operaci potřebují celkovou anestezii, hlavně proto, aby nemuseli ty celkové anestezie podstoupit dvě. Každý z těch přístupů má nějaké výhody a nějaké nevýhody. U té postupné operace obou očí v rozdílných termínech, tak tam je výhoda, že my vždycky můžeme tomu druhému oku ještě malinko pomoct v přesnosti té operace na základě výsledků toho prvního operovaného oka. Ale tím, že zase ty oči jsou operované v nějakém časovém rozestupu, ta doba té léčby a té rekonvalescence je o něco delší. Zatímco pokud se operují obě oči současně, má to tu výhodu, že pacient přijde do té nemocnice pouze jednou, čili z nějakého jako kdyby systémového hlediska je to výhodnější a zároveň se mu zkrátí i ta doba té rekonvalescence, prostě se mu ty obě oči zhojí rychleji.
0: Pojďme k té druhé diagnóze. K zelenému zákalu. Já když jsem si dělala rešerše do dnešního vysílání, tak jsem se dozvěděla, že zelený zákal dokáže ubírat postupně zrak po dobu 10 až 14 let. To je strašně dlouhá doba. A člověk si toho ani nemusí všimnout. Právě v tomto je ta zákeřnost.
1: Přesně tak. Jde o to, že mozek je schopný tady ty postupné výpadky v zorném poli vlastně skrýt, že je člověk nevnímá, protože zelený zákal se projevuje zužováním zorného pole. Tam primárně nedochází k nějakému zhoršení ostrosti vidění, to až v těch velmi pozdních fázích onemocnění, ale v těch primárních opravdu dochází k postupnému a drobnému zužování zorného pole. A to je věc, kterou člověk sám na sobě nepozná a pokud už na sobě ten zelený zákal pozná, že se mu to vidění zhorší, tak to onemocnění už je ve velmi pokročilé fázi.
0: Odhalí zelený zákal běžná prohlídka u očního lékaře nebo musí mít na speciální vyšetření?
1: I běžný oční lékař je rozhodně schopný říct, že má podezření na zelený zákal. Tady bych chtěl připomenout, že k očnímu lékaři je důležité jet na vyšetření tak, aby vás mohl rozkapat, čili neřídit na takové vyšetření auto, protože právě v tom rozkapání, kdy si pomocí kapek rozšíříme zorničku, aby jsme do oka dobře viděli, tak jsme schopni zjistit většinu očních chorob. A právě zde můžeme vyslovit podezření, že máte nemocný ten zrakový nerv, že by mohl být přítomný zelený zákal. Doplníme si další přístrojová vyšetření, ať už ten perimetr, čili ten rozsah zorného pole, nebo přístrojové vyšetření samotné struktury zrakového nervu. A na základě tady těch vyšetření potom jsme velice přesně schopni říct, jestli ten zelený zákal máte, anebo ne.
0: Jan Pohanka, zlínský oční lékař, odpovídá na dotazy a bude odpovídat i po písničce.

0: O zeleném a šedém zákalu se bavím s očním specialistou Janem Pohankou z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. A máme dalšího volajícího. Dobrý den, slyšíme se? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Dohnalová. Prosím vás, já bych se chtěla dovolat do pořadu, kde je pan doktor z očního oddělení.
0: Dovolala jste se správně, můžete se ptát.
1: Ano, já bych se jenom chtěla teda zeptat, jestli je to možné. Já mám problém s očima, ano. Já mám jedině 80 roků a mám pořád nějak, nosím brýle od dětství. A já jsem tak před 2 roky aspoň, nebo já nevím, kolik je to zpátky přesně, přestala úplně vidět a šla jsem z hodou vlastně okamžitě jsem šla k panu doktorovi u nás obvodnímu, on mě poslal na oční, ten den, ano, a z toho očního mě řekli pak, mě dali, paní doktorka řekla, že to bylo jenom nějaké chvilkové, nic tam není, a že to bude v pořádku, jo? A že nemusím někam chodit.
0: A váš dotaz, prosím?
1: Prosím?
0: Prosím, pojďte k dotazu, protože máme hodně volajících. Pojďte se zeptat pana doktora.
1: Kdybyste mluvila trošičku hlasitě, zda špatně slyším.
0: Abyste položila otázku panu doktorovi, prosím.
1: Jo, takže já jsem šla pak na oční. Chtěla jsem jít okamžitě, znovu na oční, ano. Řekl mě, že mě objednej, bylo to za 3 týdny. Když jsem tam došla, tak já jsem úplně přestala vidět a řekl mě, že mám infarkt v oku, nebo zakalenou pučočku, že vůbec nevidí, že tam mám krev.
2: Embolii,
1: že mám v oku. No a já bych chtěla vědět, jak je možné, nebo co s tím mám dělat.
3: Tak pokud jste měla v oku proběhlou embolii, tak bohužel tady v tomhle směru vás nepotěším, to vás klamu. Embolie je to podobné, jako když člověk prodělá třeba mrtvičku nebo infarkt a ty změny v tom oku jsou bohužel nevratné.
0: Tak to nemáme dobrou zprávu.
1: Teď je to vlastně nevratné, ale já bych se chtěla ptát, protože vidím špatně, já nosím brýle od jak živá, no a měla byla jsem ji na operaci šedého zákalu bohočí, ale přesto nosím furt 3,5 dioptrii, mám sukrátku zraka, jo, a na to druhé oko přestávám vidět chvílem a se mě zdá, že vidím jenom zamržené, už i na to druhé oko, jde to nějak zachránit vůbec nebo něco s tím udělat?
3: Podívejte, takhle na dálku, opravdu já bych to oko musel vidět, čili bohužel s tím vám neporadím, ale rozhodně vám doporučím, ať se necháte vyšetřit svým očním lékařem, ať se vám na to oko podívá a ten vám potom už určitě řekne, co přesně se v tom oku děje.
1: Já chodím do Hradiště, paní doktorka Tvrdoňová, se chodím pravidelně, každého půl roku, ale v tím druhým okem taky přestávám vidět vůbec, jestli silnější brýle si mám dát na to oko pravé, nebo já nevím.
3: Rád bych vám poradil, ale tohle opravdu na dálku nejsem schopný rozhodnout.
0: Takže objednat se. Děkujeme za dotaz. Naslyšenou. Pane doktore, už víme, že šedý zákal léčíte výhradně operací, u zeleného máte několik možností. Kam se léčba posunula?
3: Ty možnosti jsou opravdu široké. My vždycky tu adekvátní léčbu šijeme na míru na pacienta, protože dobrá léčba je pro každého trochu jiná. Zelený zákal totiž není jedno onemocnění, ale je to skupina onemocnění, které má nějakých, řekněme, 25 podtypů a vlastně my šijeme tu léčbu vyloženě na míru na pacienta a na ty jeho oči. Takže těch druhů léčby je několik. Buď jsou to klasické kapky, které se pravidelně do očí kapou, aby snížily nitrooční tlak. Další možností jsou potom laserové zákroky, kdy oko ošetřujeme pomocí několika typů laseru. To nám opět pomáhá snižovat nitrooční tlak. A úplně na závěr, ve chvíli, kdy nám tyhle první dva typy léčby selžou, tak potom můžeme přistoupit k řešením operačním. V tomhle směru v Krajské nemocnici Tomáše Bati disponujeme širokým portfoliem zákroků. Je vždycky důležité mít ten správný zákrok na správného pacienta a snažíme se opravdu držet se evropských trendů a provádíme operace vlastně s nejmodernějšími nitročními implantáty, které jsou na trhu dostupné.
0: Vy jste zmínil kapky. Je důležité, aby si je pacienti aplikovali vždycky ve stejnou dobu?
3: Určitě. Samozřejmě, jestli to bude o 5 minut dříve nebo o 5 minut později, tam to asi roli hrát nebude. Ale zhruba ve stejnou hodinu každý den by pacienti ty kapky aplikovat měli a důležité je také ty kapky aplikovat správně, tak aby opravdu kapli do oka, aby se těmi kapkami nedotýkali oka, když je kapou, dávali tam opravdu jednu kapku, ne více, a aby nezapomínali kapat. To je úplně ze všeho nejdůležitější, protože pro zelený zákal je důležité, aby ten tlak byl v tom oku pomocí kapek snížený dlouhodobě. A pokud někdo zapomene kapnout, ten tlak zakolísá a může zazlobit i ten zelený zákal.
0: Jsme téměř u konce dnešní poradny. V závěrečném vstupu s lékařem Janem Pohankou si shrneme pár zásadních rad.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: O zeleném a šedém zákalu jsem si dnes povídala s očním lékařem Janem Pohankou ze Zlínské Baťovy nemocnice. Pane doktore, od jakého věku by si měl člověk nechat pravidelně zkontrolovat oči?
1: Na tohle vlastně nejsou žádná úplně přesně stanovená doporučení. U dětí ty preventivní vyšetření probíhají u praktického lékaře pro děti a dorost a potom v dospělosti je určitě na místě jít na první vyšetření někdy kolem 40. roku věku. Pokud máte ale nějakou rodinnou zátěž očního onemocnění, například toho zeleného zákalu, tak je určitě na místě se nechat vyšetřit i dříve, třeba kolem 30.
0: My, jak jsem říkala, my jsme se ke spoustě dotazů vůbec nedostali. Co všechno má vliv na vznik šedého zákalu? Je to třeba i životní styl?
1: Určitě. Opět šedý zákal, to skalení nitrooční čočky, může vzniknout několika způsoby. Úplně nejčastější způsob je právě ze stárnutí té čočky. A to je vlastně projev stárnutí celého toho lidského organismu. Takže nedá se to nějakým způsobem úplně zvrátit, že by ten šedý zákal nevznikl, ale rozhodně můžeme ten jeho vznik oddálit. Tady platí zdravý životní styl, nekouřit, nepít alkohol, dostatečný příjem zdravé stravy. U těch dalších typů šedého zákalu, které vznikají třeba v souvislosti s cukrovkou nebo s nějakými metabolickými onemocněními, tam opět platí, že je důležité mít dobře zajištěné a léčené to primární onemocnění, například tu cukrovku. Dále jsou potom i typy šedého zákalu, které mohou vzniknout například po úraze a s tím se bohužel nic kromě operace dělat nedá.
0: Jak se projevuje zelený zákal a kdy už je třeba návštěvu u odborníka neodkládat?
1: Tady bych se vrátil k tomu, co jsme vlastně říkali. Ten zelený zákal právě je zákeřný v tom, že dlouhou dobu nejde vůbec poznat. I proto se mu přezdívá tichý zloděj zraku. A pokud už člověk na sobě pozná nějaké zhoršení vidění od zeleného zákalu, tak to onemocnění je již ve velmi, velmi pokročilé formě. Takže v tomhle směru nejdůležitější je prevence. Přijít na ten zelený zákal včas a proto opravdu doporučuji třeba kolem té 40 to první vyšetření u očního lékaře, kde by vám měli změřit nitrooční tlak, zjistit, jestli je zvýšený, nechat se rozkapat, zkontrolovat tu zadní část oka, zrakový nerv, jestli je v tom oku všechno v pořádku.
0: Milým hostem poradny pro zdraví byl oční lékař Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, držitel prestižní evropské atestace FEBO Jan Pohanka. Pane doktore, vzhledem k těm dotazům, četným dotazům od našich posluchačů, já doufám, že brzy přijmete opět pozvání do Českého rozhlasu Zlín a v našem rozhovoru budeme pokračovat. Děkujeme za váš čas a cenné rady.
1: Já děkuji všem posluchačům za dotazy, za čas poskytnutý tady v rádiu a budu se někdy příště těšit.

Blíží se 12. a naše dobré dopoledne končí. Zítra se na vás těší moje milá kolegyně Markéta Macháčková. No a Silvie Pospíšilová se pro dnešek loučí a přeje vám krásný den. Český

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Velké Karlovice mají opravený most v údolí potoka Pluskovce. Do participativního rozpočtu ve Vsetíně letos lidé poslali 5 projektů. Stát letos za první pololetí na mýtném vybral více než 10 miliard korun, to je víc než loni. Dnes bude v regionu převládat polojasná obloha a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Hezké poledne u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje Matěj Neradilek. Nový most za 29 milionů korun začal sloužit motoristům ve Velkých Karlovicích na Vsetínsko. Nahradil původní most, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Jde o most na silnici 3. třídy v údolí potoka Pluskovce. Podle šéfa ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislava Malého stavba a s ní spojená dopravní omezení trvaly rok.
4: Součástí stavby bylo odstranění starého mostu a následná výstavba nového. Ten je postaven jako monolitický železobetonový přímo pojížděný rám založený na mikropilotách. Na levé straně mostu je umístěn 2 metry široký chodník pro chodce.
2: 5 návrhů letos poslali obyvatelé Vsetína do participativního rozpočtu. Nejčastěji se týkají úprav veřejných prostranství, sportovního, volnočasového využití nebo zlepšení životního prostředí. Teď je posoudí odborníci, vysvětluje mluvčí vsetínské radnice Jana Rašková.
5: Odborníci nyní posoudí, zda tyto náměty splňují všechna pravidla participativního rozpočtu. Z navržených projektů, jež úspěšně projdou posuzováním, následně občané vyberou na podzim v anketě ten vítězný, který radnice realizuje.
2: Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili víc než 10 miliard korun. Je to o téměř 6% víc než za stejné období loni. Více než polovinu vybrané částky od začátku roku zaplatili zahraniční dopravci, většinu za jízdu po dálnicích, říká Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll.
6: Nejvíce nákladních vozidel evidoval CzechToll v prvním pololetí na dálnici D1 u Modletic. V každém směru zde projelo během 6 měsíců přibližně 1,5 milionu nákladních vozidel. Druhý nejvytíženější úsek je také na dálnici D1, a to mezi exity Brno Centrum a Brno Jih.
2: Chorvatští vyšetřovatelé srážky katamaránu s plachetnicí, při které zemřeli 4 Češi, se dnes scházejí se zástupci Českého ministerstva dopravy. Schůzka je zaměřená na výměnu informací ohledně toho, co k tragické nehodě vedlo. Podle mluvčí ministerstva dopravy Aleny Mihl je v zájmu České republiky aktivně spolupracovat při objasňování příčin a okolností této dopravní nehody. Soud Splitsko-dalmátské župy poslal po nehodě do vyšetřovací vazby prvního důstojníka dopravního katamaránu, který je podezřelý ze zavinění srážky s plachetnicí z nedbalosti. Po vyslechnutí dalších svědků byl 33-letý muž puštěn a je vyšetřován na svobodě.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující polojasno, povane mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne a nejvýše naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Valašském Meziříčí v ulici Žerotínova je hlášena dopravní nehoda. A to už je ze zpráv vše.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Pěkný den, milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Odstartovali jsme první hodinu pořadu Morava krásná zem, a to lidovou polkou Mistřínská, kterou pro nás hrála mistříňanka Antonína Pavluše. Tak kdo má dnes svátek? Oba kalendáře se shodují na jménu Magdaléna. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a dobrou náladu. I dnes, jako po všechny prázdninové dny, si vyslechneme naše zpěváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písničce. Já se velice těším, kdo pak se asi dovolá. Připomenu ještě telefonní číslo 726 46 5200. No a přátelé, pojďme na písničku Naposledy koně vrané, Jožulka Uher a Tufaranka.

0: Písnička nám dozněla a k nám se dovolala zpěvačka Nikolka Grégrová sedmiletá a bude zpívat písničku Sněženka zaspala jaro. No tak Nikolko, já tě moc vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak my se moc těšíme na tvoje zpívání, tak já to teď odstartuji. Prosím, můžeš zpívat.

0: No to bylo krásné. My ti tleskáme, Nikolko. To bylo moc pěkné. Sněženka zaspala jaro. Hezký název. Já vím, že Nikolko, ty jsi z Hodonína a my tě opravdu... Bylo to moc hezké a já bych tě teď chtěla trošku vyspovídat. Můžu? Ano?
1: Ano.
0: Dobře. No, neboj se, to bude jenom takový malinký otázky. Takže já se tě chci jenom zeptat. Ty jsi na prázdninách u babičky?
1: Jo.
0: Ano. A babička se jmenuje?
1: Alena.
0: Alena. Takže paní Alena, no to je skvělé. No a prosím tě, pověs nám něco o sobě. Ty někam chodíš zpívat?
1: Ne.
0: Nechoď a chystáš se, že by si někam chodila do nějakého souboru?
1: Já už chodím na gymnastiku.
0: Jo, ty chodíš na gymnastiku. Tak ty jsi sportovkyně, no to je úžasné. No prosím tě, a to máte i závody? Chodíš i na závody?
1: Ještě ne.
0: Ještě ne? Tak ty se tak jako připravuješ a to tě baví hodně.
1: Jo.
0: To tě baví. No a co tě ještě baví? Prozraď nám to, Nikolko.
1: Já nevím ani.
0: Ty ani nevíš. No tak jsou prázdniny, ty teď půjdeš do druhé třídy, viď?
1: Jo.
0: Ano. No prosím tě, tak si užíváš prázdniny. No tak a co děláte třeba s babičkou?
1: Třeba chodíme na hřiště, nebo...
0: Ano, na hřiště, jasně. Hrajete si tam a jezdíš taky na kole?
1: Jo, doma.
0: Doma, ano. No a koupat se chodíš, ne, když je takové vedro?
1: Jo.
0: Ano, a kam se chodíte koupat?
1: K babičce do bazénu.
0: Babičce do bazénu, no tak to je skvělé. Dobře, no tak a budeš s rodiči někam cestovat? Čeká tě nějaký výlet?
1: Já už jsem byla u moře, v Bulharsku.
0: Ty jsi byla u moře, no a jaký to tam bylo? Byly tam takový medúzy nebo nebyly?
1: Ne, nebyly.
0: No to je dobře, protože někdy tam bývají a hodně blízko u břehu. No a bylo to moc hezké, líbilo se ti to?
1: Ano.
0: To je krásné, viď, v tom moři se koupat.

0: prázdnin, buď na sebe opatrná, pozdravuj babičku a celou rodinu a my posíláme dárek v podobě písničky, kterou za chvilečku uslyšíš, ano? Děkujeme ti.
1: Ano. Naschledanou.
0: Naschledanou. A písnička, Moravu letí písnička, Miloslav Richard Procházka, Antonín Pernička a Bojané.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání pana Františka z Čejče. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
0: Prosím, můžu? Ano, můžete.
1: Tak, přeji mojej sestře, Boženě Opluštilovej, k jejím narozeninám, který se dožívá 75 let. Hodně zdraví a štěstí. A ještě bych chtěl popřát, zítra vnuk má 23 roku, tak také bych mu chtěl popřát. A hodně zdraví u ryb. On je vážně rybář.
0: Ano, tak tak. No. Tak dobře. Ano?
1: Jo, děkuju vám.
0: Ano.
1: Naschledanou.
0: Pane Františku, krásné odpoledne přejeme.
1: Toto je nejlepší rádio.
0: No,
1: po obědě.
0: Ano, jsme rádi. Naschledanou. No.

0: Naschledanou.
1: A teď už paní Juračková a Černovice na Blanensku. Vítejte.
2: Dobrý den, paní Květuško, já vás zdravím a chtěla bych vaším prostřednictvím poděkovat všem, co mi přáli k narozeninám. Ať to bylo ústně, telefonicky nebo vaším prostřednictvím.
1: Ano.
2: Moc si za to děkuju. Měla jsem ohromnou radost. A vy jste mě potěšila písničkou, kterou tam dá od tu Faranky. To je naše srdíčko tu Faranka. Za to vám moc děkuju. Jsme vaši dobří posluchači.
1: Ano.
2: Každý den posloucháme.
1: Jsme
2: rádi. To je nejlepší rádio. A ještě bych chtěla pozdravit veškeré děchovkáře, kteří nás poslouchají a znají. Moc a moc jim děkuji za jejich přání. Děkuji, paní Navrátilová. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak a jdeme na psaná přání, která tady mám. Tak pohodový celý den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Dnes má svůj narozeninový den paní Marie Koudelníčková z Babic u Uherského Hradiště. Krásný život prožitý ve zdraví, štěstí, radosti, s božím požehnáním a spokojeností z celého srdce přejí sestra Bohunka s manželem Pepou, vnoučátka Valinka a Matýsek posílají velké pusénky. Děkujeme za odvysílání Havlíkovi. No a pojďme dále, ještě jedno přání. Chtěla bych zahrát mojí milé kamarádce Mirečce Skládalové z Čechů pod Košířem, která dnes slaví narozeniny. Milá Šoči, přeji ti pevné zdraví, hromadu štěstí, lásky a skvělých cestovatelských zážitků. Ať jsou tvé dny naplněné sluncem a pěkný chvilek s tvými chlupatými miláčky, hlavně s Barnabáškem. To ti ze srdce přeje kamarádka Jana z Bojkovic. A písnička lidová Zakukala kukulenka zaspívají nám Jaroslav Vavris, Jaroslava Vavrisová a Bron.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem. Vítám paní Jarku z Náměště nad Oslavou. Dobrý den.
4: Dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát písničku paní Magdě Dvořákové ze Zbyšova u Brna Sičky v dnešním mimo svátku. A zde přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, aby kocourek Mikeš poslouchal, a přeji to Jarka z Náměště a kocourek Ferda.
3: Dobře, výborně.
4: Děkuji moc krát.
3: Ano, paní Jarko, nashledanou, pěkné odpoledne.
4: Nashledanou.
3: A teď už paní Eliška z Velkého Ořechova, zdravím vás.
5: Dobrý den, já bych vás chtěla poprosit o písničku pro paní Ludmilu Gajdůškovou z Mlacové u Zlína, která dnes slaví 85. narozeniny. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Ať jí nebolí nohy a ať jí pořád baví zahrádka, kterou každý obdivuje, kde žádný plevel nemá šanci, a za celou rodinu jí přejí hlavně její děti Jarmila a Vlastík se svými rodinami. Děkuju vám.
3: Ano, také děkujeme. Naschledanou.
5: Naschle.
3: A teď připojím e-maily. Dnešní den má narozeniny naše milovaná máma Ludmila Klinerová. Přejeme ti hodně zdraví a pohody a děkujeme za vše, co pro nás děláš. Věra a Lída s rodinami. A ještě jedno. Dnes slaví své 87. narozeniny milovaná maminka Ludmila. O, tak to tady mám dvakrát, ale to je ano, to je od někoho jiného. Klinerová z Moravských Budějovic. Celá rodina přichází popřát pevné zdraví a děkujeme za vše, co pro nás všechny děláš. Tak to bylo pro paní Ludmilu Klinerovou dvě přání. Tak a pojďme na písničku. Dojdi sám, Zdeněk Mikel, Jakub Krejčí a budou nám zpívat Jiří Salajka, Karel Hegner a Šardičanka doprovodí.

0: Vítám ve vysílání paní Andreju z Olšan u Prostějova. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžete, prosím.
1: Ano, já jsem teda jedna z těch mladších posluchaček, ale naše milovaná babička dneska slaví 73. narozeniny. Je to Maruška Doležalová z Hrutotína.
0: Ano.
1: A za celou rodinu bychom jí chtěli popřát hlavně zdravíčko, který teďka momentálně trošku chybí, ale věříme, že to bude všechno v pořádku.
0: Ano.
1: A máme jí moc rádi.
0: No skvělé, skvělé, opravdu. A babička se jmenuje jak?
1: Maruška, Marie Doležalová.
0: Marie Doležalová, ano, tak přejeme hodně zdraví, ať se to zlepší, no, ať je to lepší. A je to krásné, že jste si na ní vzpomněla takhle pěkně a že jí asi má ráda dechovku, ne?
1: Ano, a vaše rádio úplně zbožně.
0: No tak to je
1: má
0: skvělé.
1: Má ho pořád celý den.
0: Tak to jsme moc
1: jsme,
0: rádi.
1: Tak posloucháme jenom
0: ano,
1: vás.
0: Tak zdravíme, zdravíme, zdravíme. Tak jo, písnička bude za malou chvíli, paní Andreo, ano? Nebo
1: tak
0: slečno, Andreo, nevím. Dobře, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď už pan Milan ze Smolinského, vítejte.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčů rozhlasu. Prosil bych o zahrajete písničky pro paní Anušku Bártovou z Kobily, která oslavuje narozeniny a v nedělu meniny. Prajeme jej veľa zdravia, šťastia a božího požehnania od pani Marie Šaštínskej. Praje jej to priateľ Mirek, rodina Masárová a všetci kamarádi. A prajú ju to aj celá její rodina. Ďakujem pani Navrátilová, niekedy nasledanou.
0: Ano, také pěkné odpoledne, nashledanou.
2: Následujeme.
0: A teď připojím psané přání. Zahrajte prosím pěknou písničku paní Aně Běhanové z Moravského Krumlova, která právě dnes slaví kulaté 80. narozeniny. Milovaná maminko, babičko a prababičko, dnes je den, kdy slavíš krásné a úctyhodné jubileum svých 80 let. S velkou láskou a vděčností ti přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, spoustu radosti a božího požehnání. Děkujeme ti za všechny krásné okamžiky, moudrá slova a úsměvy, které nám dáváš. Přejeme ti, aby každý den byl naplněný radostí, pohodou a láskou, kterou si zasloužíš. Ať tě obklopuje jen to nejlepší, co život nabízí, ať tě stále těší pohled na všechny, kteří tě mají rádi. S láskou a úctou přejí manžel Karel, dcera Lenka a syn Karel s rodinami, vnoučata Marek, Kristýna, Šimon, Ondřej, Eliška, Lucie a pravnučky Míja s Aneškou. Jen dodávám, že u příležitosti maminčiných 70. narozenin jste jí překvapili a s Českým rozhlasem Brno jste jí navštívili osobně u ní doma. Bylo to pro ní obrovský zážitek. Děkuji za odvysílání přání, ať vám to pěkně hraje a bavíte co nejvíce posluchačů. Pěkný den, Karel Běhan junior, asi před si myslím. Tak, předali jsme jedno přání, já tady mám ještě jedno, které ráda předám a je to milé kapelnici paní Ingrid Formanové. Přejeme všechno nejkrásnější, hlavně hodně zdraví, štěstí, spoustu radosti a spokojenosti a také pevné nervy, zdraví a přeje celá dechová hudba Miločanka. Tak předali jsme a hrajeme písničku Lásky se nevzdávej, Petr Burica, Miloslava Gurská a Straňanka.
3: Český rozhlas

0: máme ve vysílání pana Pavla z Drnovic, kterého vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás z rádiu. Dneska má narozeniny naše úžasná, pracovitá, nejlepší babička Marie Štěpáníková, které přejeme hodně zdraví, lásky, spokojenosti a rodinné pohody. Přejí manžel Stanislav, dcera Andrea a Marcela s rodinami. A tento týden má ještě svátek sestřenice Kristýna s babičkou ze Lhotky. A 4.8. má svátek má přítelkyně Dominika. Tak i holkám bych chtěl popřát všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.
0: Dobře. Tak, pane Pavle, je to vše?
1: Ano, je to vše.
0: Ano, takže já se s vámi rozloučím, přeji vám krásné odpoledne a nashledanou.
1: Jo, děkuju, mějte se, nashledanou.
0: Tak a pojďme na další telefon. Halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, paní Květuška Navrátilová, Vlastík Staní z Brna.
0: No tak já vás vítám, prosím, můžete přát.
2: Tak dobrý den, paní Květuško Navrátilová. Dovolte mi, abychom prostřednictvím vaším a Brněnského rozhlasu nechal zahrát mojí manželce, paní Aně Staníkové ke svátku, které slaví 26. a zároveň 27. slaví narozeniny. Přeji ze srdce hodně zdraví, štěstí, radosti, lásky, pohody, klidu, osobní rodinné spokojenosti, božího požehnání, pevné nervy, a to se mnou vydrží. A dále ještě Aničce Staníkové z Kuchařovy ke svátku připojí se její děti, synovec Antoní Radek a neteř Hanka s rodinami a ještě další paní Staníková z Bojkovic taky ke svátku a určitě se připojí manžel František Staník a zároveň k němu Františkovi Staníkovi 29.7. slaví 74 let a ještě poslední a naše neteřinka paní Martina Fialová Staníková z Dušperku 1. slaví kulatiny, takže zahrajte jí nějakou pěknou písničku. Rádi vás počúvajú, zaspívajú, zatančí a děkuju vám, paní Květa Navrátilová. Dobře, že vás máme.
0: Ano, tak přeji vám pěkný den. Nashledanou.
2: Děkuju, paní Květa Navrátilová.
0: A teď už pan Vlastík z Brna. Vítejte. Ne, on se nám ztratil. Jo, dobře. Takže Pavel z Drnovic teď bude? Ne, také ne. Tak dáme písničku Taková hubienka, Václav Krutílek, Věra Filgasová a Lidečanka.

0: Tak vítám ve vysílání paní Jarku z Popic.
1: Dobrý den vám přeji v rozhlase a všem posluchačům. Chtěla bych vaším prostřednictvím poslat písničku paní Haničce Šebestové z Popic. Slaví dnes narozeniny. Jsou to moji skoro sousedé, hodní lidé. A tak bych ti ráda popřála hodně zdravíčka, štěstí rodinné, pohody do dalších let. Přeje Jarka. A děkuji vám moc.
0: Ano, ano, ano.
1: Naschledanou.
0: Přeji vám, paní Jarko, pěkné odpoledne a naschledanou.
1: A vám také.
0: Ano, ano. Tak já to teď zkusím. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Paní Květuška Navrátilová, já už jsem s váma mluvil, vy jste mě odsekla.
0: Jejda, tak to se moc omlouvám. Pane Staníku, tak prosím domluvte své přání, omlouvám se vám.
2: Takže můžu mluvit?
0: Ano.
2: Takže dobrý den, paní Květuško Navrátilová. Dovolte mi, abychom prostřednictvím vaším a Brněnskou rozhlasy nechal zahrát mojí manželce paní Aně Staníkové 26. k svátku. 27. tohoto měsíce slaví narozeniny, takže jí přeji ze srdce hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, klidu, radosti, osobně rodinné spokojenosti, božího požehnání, pevné nervy, a to se mnou vydrží. A ještě další, ani se Staníkově z Kuchařovi ke svátku. Všechno nejlepší, je připojují se synovci Antoní, Nadek a Neteš Hanka Pokludová s rodinami. A ještě další, paní Aniška Staníková z Bojkovic ke svátku, připojí se manžel František Staník. A ještě k Františkovi Staníkovi 29. tohoto měsíce se dožívá 74 let. A ještě naposled naše neteřinka paní Martina Fialová Staníková 1. srpna slaví naše kulatiny z Brušperku. Takže my přejeme spolu s manželkou Aničkou všem hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, klidu, božího požehnání, pevné nervy a paní Květuško Navrátilová nějakou pěknou našu valašskou písničku. Rádi vás počívají, zaspívají a zatančí asi s váma.
0: Dobře, valašská nebude, ale bude pěkná.
2: To je vás, děkujeme, jsme rádi, že vás máme.
0: Ano, naschledanou. Tak písnička František Kohoutek, Richard Plachý, Nezapomeň a Zdounečanka.

0: Tak dozněla vrtěná Ráno za slunečka Zdeněk Baťka, Kumpánovi muzikanti, a máme tady ještě čas na poslední zpívanou písničku. Pojď holka křídlovka zpívá Jaroslav Jankovec, František Voborský, Josef Zíma, vokální soubor Lubomíra Pánka a orchestr Slávy Kunsta.
1: Český rozhlas Zlín.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte polku, která má název Soutěžní. Je to polka Metoděje Prajky a hrají pro nás Žadoviáci. Přeji vám krásné odpoledne a těšte se teď na pořady Alex a host a na dobré odpoledne. Naschledanou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie Úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Hasiči za pomoci dronů sledují vyhořelou budovu 34 ve Zlíně. Likvidaci požáru zatím nevyhlásili. Ve Valašském Meziříčí dokončují novou náplavku. Soud potrestal řidiče Přerovské městské hromadné dopravy za havárii v opilosti pokutou a zákazem řízení. Dnes bude v regionu převládající polojasná obloha a na teploměru až 24 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vyhořelou výškovou budovu 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně nadále monitorují drony vybavené termokamerou. Jejich cílem je odhalit případná místa se zvýšenou teplotou. V úterý přestali hasiči, kteří u požáru zasahují 14. dnem, torzo částečně zříceného objektu a sutiny skrápět vodou. Likvidace požáru však zatím podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové ohlášena nebyla. Ve Valašském Meziříčí dokončují proměnu náplavky u řeky Bečvy. Dělníci dokončují poslední úpravy, díky kterým vznikne nový prostor pro odpočinek i setkávání u řeky. Kdy bude hotovo, přibližuje místostarostka Ivona Vojačková z Hnutí ANO.
5: Na náplavce se dokončují dřevěné pobytové lavice, jsou vysazené stromy, je v podstatě většina dláždění už provedena a aktuálně se zpracovává část pod mostem, kde bude zázemí trhu. Hotovo by mělo být koncem měsíce září.
4: Peněžitý trest 120 tisíc korun a zákaz řízení na 3,5 roku vyměřil soud v Přerově 58-letému řidiči autobusu městské hromadné dopravy. Ten v březnu s téměř 3 promily alkoholu havaroval v místní části Žeravice. Při nehodě nebyl nikdo zraněný. Zaplatit taky musí náhradu škody dopravci. Soudce Tomáš Novotný tak vyhověl návrhu státního zástupce. Řidiči hrozilo až 3 leté vězení.
6: Ten člověk z hlediska osoby není tedy osobou páchající trestnou činnost, on se i samozřejmě kál, lituje, doznává se, čili jedná se tady o sice závažné a společensky škodlivé jednání vysoce, ale je to v jeho případě výjimečný exces, jinak z žádného života.
4: Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné. Překladatelé a tlumočníci se obávají u budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie a jeho činnost rozdělit mezi několik jazykových kateder. Zaměstnanci i studenti varují, že by změna mohla oslabit výuku budoucích překladatelů a tlumočníků. Děkanka filozofické fakulty Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit. Akademický senát fakulty má o změnách rozhodovat v září.
0: Počasí.
4: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující polojasno, občas může být i oblačno, povane mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne a nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na silnici 1/55 mezi Hulínem a Břestem na Kroměřížsku provádí opravu povrchu vozovky. Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se jezdí kyvadlově. Provoz je řízen semaforem z důvodu rekonstrukce křižovatky ulic Osvoboditelů a Hradská. Ze zpráv bylo vše.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
1: Spolu založil dvě velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo?
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucií, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem Pébecha, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity.
0: Pocity.
1: Myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přeci měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista, hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jak si rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu, ale takovou sakra, která by už za něco stála. No a tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti

0: Bebecha. A řekl, od teďka máš umělecké jméno Bebecha. Tak tenhle stejný člověk byl, je dvojvýznamný teda v tom, že nám přived Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho punku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z časopisu, z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
1: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
0: No, uměl zpívat.
1: To je asi předpoklad důležitý. Kdy se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
0: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně, co to znamená, jasnozřivý světlo, je to světlonožka. No, je to, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
1: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, které se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v Kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někde nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů. A píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale šroby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo. Nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo... Spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala Tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan PBH, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastové věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já jsem tam nebyla.
1: Ani
0: byla
1: tak
0: jsem
1: nevypadáte, ale já si pamatuju.
0: Tak vy jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to bylo asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan PBH. A když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo ale, žádoucí ale, a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků. Akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží. Nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem celá. Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy byl, toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vidu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet. A nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů. A tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá kde, a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a no a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadej ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství, jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli, a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo? Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší.
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže té práce míň, ale i té práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte v nejbližší době? Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný co skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno, no. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent, to je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Směs kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc jo, za něj děkuju.
1: Já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve zlínské zoologické zahradě se podařilo odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Na sídlišti Louky v místní části Jarošov vybuduje město Uherské Hradiště nové sportoviště. Stávající hřiště se promění v parkoviště. Velitelství pro operace povede od srpna Jaroslav Míka. Dnes bude v regionu převládat polojasná obloha a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek u mikrofonu. V zoo Zlín se vylihla 3 mláďata tukanů obrovských. Zahrada tak navázala na loňský první úspěšný odchov tohoto druhu. Pro úspěšné rozmnožování je podle zoologů klíčová správná teplota, vlhkost i velikost hnízdní budky, protože tukani jsou velmi citliví na stres. Pomohla také prostorná voliéra, která rodičům umožňuje chovat se podobně jako ve volné přírodě. Čím se teď mláďata živí, popisuje zoolog Václav Štraub.
4: Hlavní složkou je ovoce, zejména papája. Dále pak dostávají například tofu a třeba z 50% žerou hmyz nebo myšího lata jim předkládáme.
2: Obyvatelé sídliště Louky v místní části Uherského Hradiště v Jarošově budou mít brzy k dispozici nové sportoviště. Dělníci ho postaví na severovýchodním okraji sídliště. Hotové by mělo být v září. Jak budou hřiště za víc než 4,5 milionu korun vypadat, upřesňuje starosta města Stanislav Blaha z ODS.
5: V tuto chvíli budujeme fotbalové hřiště s umělým povrchem v parametrech FIFA a zároveň zde vybudujeme nové streetballové hřiště, které zase bude vybavené kompletně pro streetball a bude opět opatřeno umělým povrchem, tak aby ten provoz mohl být pokud možno celoroční.
2: Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci slavnostně předal současný velitel Václav Vlček. Ten bude nově sloužit v aliančních strukturách Bruselu. Míka je jeho dlouholetým zástupcem. Velitelství řídí vojenské operace v Česku i v zahraničí. Míka řekl, že musí být schopné reagovat nejen na současné bezpečnostní výzvy, ale hlavně se připravovat na ty v budoucnu. Vyjmenoval taky hlavní priority, se kterými na post nastupuje.
6: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
2: Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním voze Toyota. Prověřuje, zda při jízdě neporušil pravidla silničního provozu. Video ze srpna 2021 je dostupné na sociální síti YouTube. Jako první na něj upozornil server novinky.cz. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
7: V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady. Bez ohledu na osobu, když se podezření týká, je nutné u každého záznamu spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde jednání došlo a ověřit původ a autenticitu záznamu i jeho návaznost na další důkazy.
2: Policie zároveň vyšetřuje Turkovu nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal.
0: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující polojasno, občas i oblačno, povane mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne, a nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 24 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Kroměříži v ulici Vejvanovského se střetla dvě osobní vozidla. Na dálnici D1 mezi 267. a 269. kilometrem ve směru na Ostravu je dnes prováděna údržba povrchové kanalizace. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další tady budou za hodinu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pěkné středeční odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Perutka, který s vámi stráví následující dvě vysílací hodiny. Když vám někdo řekne, že jste tukan, tak vám asi příliš lichotit nebude. My vám v dnešním odpoledním vysílání nabídneme tukany, na které jsou všichni pyšní. Jak jste slyšeli ve zpravodajské relaci ve Zlínské zoo, se totiž podařilo odchovat tři mláďata tukanů obrovských. Což je velký úspěch, nebo obrovský úspěch, abych to upřesnil, protože v zajetí se to povede pouze málo kdy. No a my pro vás v našem odpoledním vysílání budeme mít přímo ze Zlínské zoo reportáž. No a kromě toho se například dozvíte také, proč je letos méně komárů než obvykle. Teď už ale další hudba a s ní Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Zlín.

0: V odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín navštívíme také domov pro seniory Senica v Horní Liči na Vsetínsku. Ten je po měsíci a půl provozu téměř plný. Jeho stavbu provázely vyhrocené spory v obci, které vyvrcholily místním referendem. Dnes už se tam seniori zútulňují pokoje vlastním nábytkem a fotografiemi. Jak to v novém domově vypadá, to zjišťovala naše reportérka.
1: Dobře, to je úplně online, no mi se to líbí, je to veliký a že nás veznou třeba na ní podívat se, protože my tak já jsem od Zlína, tak vidíte tu krásnou přírodu, to tam není ve Zlíně.
2: Chválí si zázemí domova pan Josef a my s Ivetou Cigánkovou, která je vedoucí, klepeme na další dveře, jdeme za paní Danou.
3: Dobrý den. Můžeme vstoupit?
2: Tady vidím fotografie, různé sošky, předměty, které nejspíše zdobily poličky, které jste měla doma.
1: Tak mám rodinné fotografie a potom tady křížek tu máme a jinak ostatní všecko je tu zařízené.
2: Jak poznáte, že je ten pokoj váš a že jdete právě tady do toho svého pokoje? Je to těžké najít v té spleti těch chodeb, které tady jsou?
1: No, upřímně podle mého bych to, být architektem, tak bych to trošku jináč, protože je to samé takové výklenky a bylo by o 4 pokoje víc snad.
2: Jo, vy byste dopřála ten luxus ještě i ostatním.
1: Přesně tak.
2: Paní Olejníková zmiňovala, že by tady ještě v těch výklencích udělala další pokoje.
4: Já myslím, že 25 pokojů je opravdu tak akorát, aby to působilo komunitně a aby ti lidé se poznali navzájem.
2: Říká paní vedoucí Iveta Cigánková, se kterou teď procházíme velmi barevnými chodbami. Pečovatelka Zuzana teď tady uklízí kuchyň. Je to skutečně tak dobře vymyšlené, že víte, ke kterému klientovi máte jít, že se rychle zorientujete?
5: No teď už jo, ale začátky byly kruté.
2: My se teď přesunujeme do další části domova. Každý ten pokoj už má teď cedulku se jménem. Kolik už těch cedulek tady je? Už je plno?
4: Zbývá poslední místo a máme plno.
2: Každý ten klient se tady má cítit jako doma. Jak je náročné tady toho klienta přestěhovat a třeba i pro tu rodinu, i pro něj vybrat ty věci, které si tady přinese?
4: Co si může přinést, tak jsou to opravdu ty drobnosti z toho domova, fotografie, obrázky, květiny, různé deky, své povlečení, aby se cítil dobře, když leží, aby byl ve svém. Když má své oblíbené křeslo, tak aby ho mohl mít v pokoji.
2: Hned vedle je škola. Vy plánujete právě s dětmi ze školy nejrůznější aktivity.
4: Děti chodí tady hrát různé hry a jako takový zajímavý fenomén tady máme, že dobrovolnice, které tu chtějí pracovat, jsou paní učitelky, které už jsou na důchodu, ale prostě přicházejí se, mají o to zájem. Můžou s těma klientama různé paměťové cvičení dělat, povídat si o minulosti, což je pro ně dobré.
2: Říká vedoucí domova Senica, který se před více než měsícem otevřel v Horní Liči na Vsetínsku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Všimli jste si, že letos je méně komárů, než je obvykle? Například na Břeclavsku letos komáři téměř zmizeli. V krajině lužních lesů, kde běžně po větších deštích hrozí komáří kalamity, letos hygienici napočítali pouze zlomek oproti předchozím rokům. Zatímco teď hygienici v pastích v břeclavských lesích chytnou za odběrový den asi 20 komárů, v kalamitním roce jich pochytali denně i několik tisíc.
1: Tady toto město je důležité, že komáři, kteří tady vyléhnou, tak létají přímo do Břeclavy.
2: Kančí obora je podle Oldřicha Šebesty z krajské hygienické stanice jedním z hlavních míst u soutoku řek Moravy a Dyje, kde se mohou komáři líhnout.
1: My tady dáváme pasti, to znamená, že pokud tady je zvýšený výskyt komáru, tak během několika dní se to objeví v Břeclavě. Když se podíváte tam, tak to vidíte sníženinu.
2: Takový průleh je jedním z míst, kde v půdě čekají tisíce komářích vajíček. Stačí, aby ho zaplavila voda a během několika dní se z nich vylíhnou komáři. Letos se to ale zatím neděje.
1: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce, a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
2: Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho.
1: Museli by nastat výdatní deště, a to plošně, po obou řekách, to znamená po Dyji nebo po Moravě.
2: Poslední větší komáří kalamita udeřila na podzim roku 2024. Od té doby komáři oblast skoro netrápí, potvrzují i místní.
3: Tento rok opravdu bydlím ve třetím poschodí a ani jeden komár vůbec nejsou. Asi je to tím, že neprší.
2: Stejně jako Marie Gasnárová bojovala každoročně s komáry v Břeclavě i paní Marcelína.
4: Letos je to perfektní. Na to, co jsme tady zvyklí, že se komáři rojí zvlášť podvečer, tak letos je to bezvadné.
2: Podobnou zkušenost má i Hana Strnadová z Lančota, která přijela nakoupit do Břeclavy.
5: Komárů jsem měla dvoch, takových mrňavých, a ty už jsou zabití. Takže my jsme spokojení, protože když je ta invaze, to je něco hrozného, ale předloni jsme nevyšli ani do humna.
2: Břeclavsko patří k oblastem, kde se komáří kalamity objevují nejčastěji. Podle hygieniků stačí vydatné plošné deště a kalamita se může rychle vrátit. I proto město společně s vědci připravuje chytrý monitorovací systém pro včasné odhalování nových komářích líhnišť. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Etikety na potravinách jsou plné údajů, kterým nevždy rozumíme. Podle čeho poznat kvalitní výrobek a na co se při nákupu zaměřit, poradí technoložka potravin Iva Burešová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nalaďte si Český rozhlas Zlín 24. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
7: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
8: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
7: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bude půl třetí, vaším společníkem je vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: No a já už v našem vysílání vítám pana Mojmíra Martana z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jaká je teď aktuální situace, co se týká počasí ve Zlínském kraji?
2: Tak střídají se nám mraky se sluncem, máme polojasno až oblačno, bez srážek. Teploměry ukazují 21 až 24 stupně. Ve vyšších polohách jsou teploty většinou kolem 18 nebo 17 stupňů.
0: V dalších hodinách bude počasí podobné a nebo se něco změní?
2: Nezmění se nic, počasí zůstane podobné, mírný severozápadní vítr večer postupně zeslábne.
0: Jak to bude vypadat v noci a zítra?
2: Noc bude oblačná, během noci bude vzrůstat pravděpodobnost přehánky nebo slabého občasného deště, ten se bude vyskytovat hlavně v severní polovině kraje. 13 až 10 stupňů budou nejnižší noční teploty, foukat bude slabý proměnlivý kránu, spíše západní vítr.
0: No a v průběhu dne?
2: Proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost, postupně se od severozápadu na většině území vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i s možností bouřky. Později večer bude v jihozápadní části kraje srážek a také oblačností ubývat. 20 až 23 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, na Valašsku budou chladnější místa s teplotami kolem 18 stupňů. No a foukat bude nejprve slabý, ale postupně se rozfouká mírný západní nebo severozápadní vítr a zejména v okolí přeháněk počítejte i s možností nárazů kolem 55 km za hodinu.
0: V návaznosti na to čtvrteční počasí máme počítat tedy se srážkami i v pátek a o víkendu?
2: V pátek se ještě srážky vyskytovat mohou, a to na Valašsku. Tam se bude jednat o místní přehánky nebo občasný déšť, ale postupně i tam srážky ubudou. Ta oblačnost bude také taková proměnlivá, méně jí bude hlavně v jihozápadní části kraje a zpočátku nejvíce právě na zmíněném Valašsku. 12 až 8 stupňů ranní teploty, 18 až 22 odpolední jihozápad a jih kraje může mít teploty až ke 24 stupňům.
0: To říká pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkujeme za to a přejeme pěkné odpoledne. Naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Nevím, kde nás právě v těchto okamžicích těsně po půl třetí posloucháte, pokud jste třeba ještě na ranní směně, tak ať vám ten zbytek příjemně uběhne.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí už více než 120 let udržuje tradiční tkalcovské řemeslo. Tento týden ale nejsou ústavů pouze ostřílené tkadleny. Během tkalcovského týdne si práci zpřízí a tkalcovským stavem zkoušejí i zájemci z řad veřejnosti. Přímo z manufaktury se do našeho dopoledního vysílání přihlásila naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Mluvila s ní moje kolegyně Sylvie Pospíšilová.
2: Petro, co se teď v Gobelínce děje?
3: Já teď stojím v dílně přímo mezi tkalcovskými stavy a kolem mě je sem tam slyšet jejich typické klapání. Účastníci tkalcovského týdne právě pracují na svých prvních kobercích a pod vedením zkušených lektorek se učí techniku tkaní koberců. Tady ten tkalcovský týden se koná už přes 10 let, většinou o prázdninách, a další termín kurzu bude už 10. srpna, ale je beznadějně plný.
2: A může se do podobného kurzu třeba v příštím roce přihlásit úplně kdokoliv?
3: Určitě ano, kurz je určený i úplným začátečníkům. Během 5 dnů si osvojí základní techniky tkaní a domů si odvezou vlastnoručně utkaný koberec. Jak takový týden vypadá z pohledu účastníků, na to už se zeptám jedné z nich. Je tady se mnou Devi, která přijela až z Prahy, a jak jsem se dozvěděla, ruce má velmi šikovné, protože je masérka. Dobré dopoledne.
4: Dobrý den.
3: Co vás přivedlo právě sem do Moravské gobelínové manufaktury? Jak jste se dozvěděla o kurzu tkaní?
4: O kurzu tkaní tady v Gobelínce jsem se dozvěděla, protože jsem každý rok jezdíme s rodinou na dovolenou. Byla jsem tu minulý rok na exkurzi, ale o tom kurzu už vím další dobu. Trošku flirtuju s rekvalifikací na tkadlenu a už jsem absolvoval nějaký kurz tkaní a předení ve Voletinách. A tohle byl takový další krok, co jsem si chtěla zkusit tkaní na větším stavu, a už jsem chtěla před 3 roky, pak jsem otěhotněla, takže se to nepovedlo, takže konečně letos jsem tu.
3: A takže to není vaše první zkušenost s tkaním. Vy jste mi říkala před chvílí, že máte doma menší tkalcovský stav. Překvapilo vás něco potom při práci tady s tím obrovským stavem, u kterého právě stojíme?
4: Rozhodně, no, že to je mnohem jako fyzicky náročnější. Člověk o toho musí trošku jako opravdu zabrat. Já jsem z masáží zvyklá, že používám váhu vlastního těla, takže některé kolegyně tady vidím, že třeba to přehazují vlastně jenom nohou. Já fyzicky se na to musím stoupnout, abych to jakoby zasekla, takže.
3: Na čem jde vy právě teď pracujete? Já už tady vidím výtvor, takový modromodrý, světle tmavě modrý. Co to bude, až to bude?
4: Koberec, doufujeme, že se povede. No, je to spíš takový, jako co jsem našla vlastně barvy, co se mi líbily. První den to bylo takové zkoušení, a co vlastně s tím, co ten stav umí. Včera se to trošku jakoby vytříbilo a vylezlo mi vlastně z toho nějaký nápad, když to tak řeknu. Takže v tom pokračuju dneska, zítra. Je to takový pruhovaný světlomodrý s výrazně fialovou, takové krásné zlaté akcenty to má.
3: Ještě poslední otázka. Doporučila byste kurz tady tkaní koberců v Moravské gobelínové manufaktuře i dalším zájemcům? Přineslo vám to třeba i nové přátelé, kromě té znalosti toho tkaní?
4: Určitě bych to doporučila. Je to skvělá zkušenost a je velmi zajímavé vlastně vidět, jak se to řemeslo dělá. A možná vás to třeba i natchne, že si to budete chtít jako rozvést ještě dál. A samozřejmě těch tkadlen už moc není, takže by to bylo velmi vítané, aby se to řemeslo zachovalo, a sešla se to skvělá parta, takže je to i fajn. Zrovna dneska si půjdeme posadit do zámečku na nádvoří na koncert.
3: Já vám Devi moc děkuju, taky přeju hodně štěstí při dokončování vašeho koberce. No a pro naše posluchače už jen doplním, že Moravská gobelínová manufaktura není zajímavá jen během tkalcovského týdne. Funguje tady takzvané živé muzeum gobelínu, kde mohou návštěvníci nahlédnout přímo do dílen, ve kterých se už více než 100 let tkají gobelíny a koberce. Během prohlídky uvidí také práci tkadlen i historické stroje, které jsou dnes technickými památkami, a některé techniky si mohou sami vyzkoušet. Otevřeno je v pracovní dny od 6 do 14 hodin.
0: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, která dnes navštívila moravskou gobelínovou manufakturu ve Valašském Meziříčí. A pokud vy znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, pošlete nám tip na stopar.zlin@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
1: Regionální stopař.

0: Ve stínu na pláži, tak tam je jistě příjemně, přesně tak, jak o tom zpívala Jitka Zelenková. My doufáme, že vám je příjemně přesně tam, kde se právě teď nacházíte a jsme rádi, že trávíte dnešní středeční odpoledne ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Křížem krážem po celé republice navštěvujeme se zámeckým létem každý prázdninový den naše památky. Kam zavítáme tentokrát, to prozradí právě v tuto chvíli náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně, nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl Dolní hrad z Věží. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého stavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. Logiku to má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
6: Na pohovku Jošky Kubáníka v sobotu od 17. usedne herečka Klára Vojtková, která vám prozradí, proč se jí ulevilo, když nedostala tálii, i to, jak byla zamilovaná do svého profesora herectví Borise Reznera. A v neděli se od 11. těšte na herečku Chantal Poulain, která vám povypráví, co na její vztah s Bolkem Polívkou řekl její tatínek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.

0: Od pečení frgálu k titulu mistryně České republiky, tak se dá stručně zhrnout příběh bajkerky Terezy Tvarůžkové. Rodačku z Valašského Meziříčí uslyšíte v našem vysílání za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Zkoušela úspěšně sjezdové lyžování i běžky, nakonec ale u Terezy Tvaruškové zvítězilo horské kolo. A byť se někdejší nadějná juniorka na pár let odmlčela a před 2 lety v rodném Valašském Meziříčí pracovala v pekárně Frgálů, o víkendu se na Plzeňsku stala na republikovém šampionátu vládkyní olympijské disciplíny cross country.
1: Já si pamatuju doteď, že mi ve 20 letech, ve 21, doktor Jirka Dostal říkal, že 5 let mi bude trvat, než se oklepu. 2 roky, než se stabilizuju, a pak by to mohlo začít jít, a opravdu to do puntíku sedí, že letos.
2: Usmívala se po svém premiérovém triumfu na republikovém šampionátu Tereza Tvarušková. Ta v minulých letech mimo jiné pracovala v pekařství a závodila jenom pro radost. Po nabídce Radima Kořínka se vrátila v dresu České spořitelny k horským kolům. Ne všichni ale věřili, že to někam dotáhne.
1: Já tomu opravdu nemohla uvěřit, protože mi bylo říkáno, že jsem rychlejší hobík. Takže jsem ráda, že tohle jsem určitýmu člověkovi určitě vyvrátila dneska. Vím, že je to v uvozovkách jenom mistrovství České republiky a svět je jinde, ale já doufám, že tohle byl jen první výstřel a že se mi bude dařit jezdit dál.
2: Ve Stupně, kde často trénuje a nedaleko žije, sesadila Tereza Tvarušková strůnu loňskou královnu Adélu Holubovou.
3: Terka jela skvěle tady domácí, takže vlastně má to natrénovaný výborně, ale to nezlehčuje výkon. Určitě jela super, má letos formu, je to jedno velké překvapení, si myslím, Terky celkový závodění a tohle. Takže jo, já mám z ní radost, že se jí to povedlo, zaslouží si to.
2: A podobně jako druhá v cíli Adéla Holubová, upřímně přála zlato Tvaruškové také třetí Simona Spěšná.
4: Mám za ní hroznou radost, protože si prošla poměrně těžkým obdobím a vím, co to pro ní musí znamenat, takže já jsem na ní moc pyšná a nepřála jsem to nikomu víc než jí. Počítala jsem trošku, že bychom mohli spolu odbět a jet pak spolu ten závod a pak si to rozdat v těch posledních kolech. Chvilku to tak vypadalo, než jsem tam udělala prostě chybu a ona na nic nečekala a jela.
2: Trenérem Terezy Tvarůškové je její přítel Jan Reichardt. Společně žijí na Rokycansku, anebo trénují a pracují ve Španělsku.
5: Tak řekl bych, že ta cesta je hlavně už celkově od zimy. No. Máme okolo sebe jako slušný tým, řekl bych, jako by lidi. Za prvý kamarád Jarda Samec nás nechal celou zimu na apartmánu ve Španělsku. Takže tam jsme jí srovnali výkon a z maratonu se vlastně transformovala zpátky do XCčka, ale tím, že už to jezdila, tak jsme věděli, co v ní je a zkoušeli jsme to vrátit zpátky, no. Vypadalo to slušně.
2: Vysvětluje Jan Reichardt, kterého těší, jak se jeho partnerka prosadila do české špičky.
5: Samozřejmě ty holky, jak jezdí svěťáky, tak jsou trošičku jinde, jak rychlostně, zkušenostma, takže si myslím, že se celou sezonu tak jako dávala dokupy, ale už bylo vidět v Novém Městě na Moravě, že to jezdit rozhodně umí, no. S těma češkama minimálně.
2: Uzavírá životní partner a trenér nové české šampionky na horských kolech Terezy Tvarůškové Jan Reichardt. Zestupne Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
6: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Silničáři dnes dokončili opravu části silnice 1/49 ve Zlíně Loukách. Oba pruhy už jsou průjezdné ve směru z Otrokovic do Zlína. Vsetinští zastupitelé schválili dotační program pro kulturu na příští rok. Audiovizuální fond vybral meziročně o 70% více peněz na poplatcích. Dnes bude v regionu převládající polojasná obloha a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Matěj Neradělek připravil další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pro řidiče jsou už průjezdné oba pruhy silnice 1/49 z Otrokovic do Zlína v místní části Louky. Dva pruhy v opačném směru budou zprovozněny v pátek, uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Frekventovanou silnici v této části Zlína ředitelství silnic a dálnic opravovalo od začátku července. Především v dopravních špičkách se tam tvořily dlouhé kolony. Zpoždění nabírala i městská hromadná doprava. Vsetín podpoří i v příštím roce kulturní organizace ve městě. Zastupitelé schválili dotační program, ve kterém mezi pořadatele rozdělí bezmála 4 miliony korun. Novinkou je povinnost dodržovat městský manuál pro označování provozoven a reklamních ploch. Kdo může o dotaci žádat, vysvětluje mluvčí radnice Jana Rašková.
2: Odborníci nyní posoudí, zda tyto náměty splňují všechna pravidla participativního rozpočtu. Z navržených projektů jež úspěšně projdou posuzováním, následně občané vyberou na podzim v anketě ten vítězný, který radnice realizuje.
0: Státní fond audiovize vybral na poplatcích 387 milionů korun. Jde o tak o 70% nárůst oproti loňskému roku. Více peněz dostal fond díky novele zákona, která zvýšila odvody kin, televizí i streamovacích platform. Fond tím pádem může příští rok rozdělit na podporu české audiovize rekordních 787 milionů korun. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měly fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, jak říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
0: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou pak Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení, firma má obstavený majetek, jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde Pražská koaliční rada.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji stále převažující polojasno, občas může být i oblačno, přes den nám povane mírný severozápadní vítr, který večer se slábne. Nejvyšší teploty dnes měříme mezi 21 a 24 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 57 mezi Valašskou Polankou a Lužnou na Vsetínsku nabouralo nákladní vozidlo. Na silnici 437 u Hošťálkové na Vsetínsku havaroval cyklista. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď naše středeční odpoledne pokračuje dál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Za chvíli pro vás máme v našem vysílání novinky týkající se Baroma Rally. Organizátoři totiž kvůli troskám budovy požáru v bývalém baťovském areálu museli přistoupit k určitým změnám a podrobně o tom budeme mluvit za okamžik.

0: Šéfové letošní Barumček Rally Zlín zatím nepočítají se změnou páteční městské rychlostní zkoušky, která láká desítky tisíc diváků. Přestože část bývalého baťovského areálu zůstává po požáru 34. budovy uzavřená a budovu se tak brzy odstranit nepodaří, organizátoři trasu měnit neplánují. Kvůli bezpečnosti ale omezí pohyb diváků. Podrobnosti zjišťovala reportérka Michála Kočendová. Michálo, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Co se tedy pro diváky letos konkrétně změní?
1: Do některých míst se letos lidé v bývalém baťovském továrním areálu vůbec nedostanou. Půjde hlavně o prostor kolem trosek poničené 34. budovy v ulici Vavrečkova. Organizátoři ale počítají s tím, že samotná rychlostní zkouška povede stejně jako v předchozích letech, což potvrzuje mluvčí závodu Roman Ordelt.
2: Předpokládám, že pojedeme na stejné trase, jaké jsme jeli v těch předchozích ročnících. Nicméně nebude přístup těch diváků, tuším, že to je z té ulice Vavrečková, čili tam má nějaká služba, nějaká agentura dát veliký plot, takže z toho důvodu to tam nebude.
1: Změní se také zázemí pro historické vozy. Servisní parkoviště, které bývalo mezi budovou 34 a 1415 Baťovým institutem, letos na tomto místě nebude, pokračuje Roman Ordelt.
2: Tam to z největší pravděpodobností nebude pro ty historické vozy a řešíme náhradní lokalitu. Už nějaké místo máme vytipované, ale pokud není jako dohoda, tak ještě to nebudeme zveřejňovat, kde to bude.
0: Jak to teď s budovou 34 a jejím okolí vypadá?
1: Budovu hasiči zatím ještě nepředali majiteli, tedy společnosti Krým, protože nevyhlásili likvidaci požáru. Demolice budovy navíc bude trvat další týdny. Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. I vyšetřování může trvat několik měsíců. Podle policie policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení.
0: Připomeňme ještě, kdy tedy letošní Barumka přesně začne?
1: Rally odstartuje v pátek 14. srpna právě rychlostní zkouškou městskou v centru Zlína. V sobotu a v neděli pak budou následovat rychlostní zkoušky v okolí města. Stejně jako v předchozích letech budou závody provázet také dopravní uzavírky a omezení. Organizátoři jejich přesný rozsah zveřejní před startem soutěže.
0: To říká reportérka Michála Kočendová o změnách v letošní Barumček Rally Zlín. Michálo, díky za aktuální informace, pěkné odpoledne a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Z vysílání Českého rozhlasu Zlín jste dnes odpoledne mimo jiné slyšeli také o tom, že pršet by v našem regionu nemělo, což je ideální příležitost vyrazit třeba na nějakou zajímavou akci. A že jich pořadatelé připravili i na dnešní odpoledne a podvečer docela dost. Pojďme se na ně podívat. Třetí ročník festivalu Rožnovské frky, plného divadla, hudby, smíchu a nezapomenutelných zážitků pro všechny generace, navštivte v Rožnovském parku a okolí, kde na vás čekají divadelní představení, koncert i pestrý doprovodný program. Akce se koná ode dneška do soboty. Středy s keramikem ve skanzenu Rochus jsou tu také letos. Přijďte si během středečních prázdninových prohlídek skanzenu Rochus vyzkoušet hrnčířské řemeslo. Pod dohledem zkušeného keramika si ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti vytočíte hrneček, misku nebo vázu. Otevřeno je vždy ve středu v čase 13 až 17 hodin. V Holešově se koná tradiční festival židovské kultury Hamakom. Letošní 26. ročník festivalu židovské kultury potrvá do soboty. Ve středeční nabídce stojí za pozornost podvečerní divadelní představení návštěvy u pana Greena ostravského divadla Hašnajím. Den uzavře koncert Jiřího Hošky, Dominiky Weiss-Hoškové a Weiss Family v Šachově synagoze. A fotografická výstava Zdeňka Smolky Solus in Tempore v muzejním a galerijním centru ve Valašském Meziříčí zavede návštěvníky do opuštěných staveb poznamenaných lidskou přítomností, destrukcí i působením času. Urbexové fotografie doplňuje galerijní instalace vytvořená z nalezených a odpadních materiálů. Vás výstava je v zámku Žerotínu k vidění do 30. srpna. A za chvíli pro vás máme další téma. Za odvahu pilota Josefa Kužely z Luhačovic vyrazit do boje proti nacistům zaplatila na konci roku 1944 celá jeho rodina i rodina kolegy z podniku Avia Praha Jiřího Matičky. Osud Josefa Kužely připomíná pomník, který ale udává sporný cíl jejich útěku – Sovětský svaz. Proč doopravdy ukradli letadlo, se kterým nakonec nešťastně u Rajnochovic havarovali? Snaží se zjistit v další reportáži z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje Markéta Macháčková a Roman Werner. V našem vysílání o tom uslyšíte už za okamžik, jen co dospívá Hana Zagorová.
1: Zemětřesení ve Venezuele i požár budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. To vše byla pro hasiče Tomáše Svozila ze Zlínska a jeho kolegy realita posledních 3 týdnů. Jak jim pomáhají monitorovací drony a dá se na všechno, co vás při zásahu potká, připravit? I na tyto mé otázky bude už 23. července odpovídat Tomáš Svozil z hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. K poslechu zve Markéta Macháčková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: města kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
0: Kousek od Rajnochovic je umístěn památník na leteckou havárii letce Josefa Kužely.
2: A jsme u skalního útvaru, na kterém je třílistá vrtule a deska. Zde tragicky zahynul při přeletu na pomoc SNP, čest jeho památce.
0: Romane, já jsem před časem procházela Luhačovicemi a tam je právě památník. Ale ten důvod jeho letu je tam napsaný úplně jiný. Na kraji Luhačovic u Luhačovického zámku pátráme po onom pomníku.
2: Pojďme trochu blíž. Josef Kužela, letec na útěku do SSSR, havaroval 11.10.1944 u Vsetína, kde zahynul.
0: Je tady napsána i řada jmen.
2: 4.11.1944 byli v Terezíně popraveny manželka Věra Kuželová, matka Marie Kuželová, sestry

0: Františka Hudečková, Alojzie Smolíková, Marie Mališková, Božena Kovaříková. Čest jejich památce.
1: A my musíme, Romane, celý tento příběh odkryt. A hlavně mě zajímá, proč tedy jiný nápis než v Rejnochovicích? A
0: o tom si povíme v prostorách Muzea Luhačovického zálesí.
1: Tak jdeme tam s etnografkou Blankou Petrákovou. Na pomníku v Rejnochovicích jsme viděli nápis Zahynul při přeletu na pomoc slovenskému národnímu povstání. Tady ale v Luhačovicích jsme paní Petráková viděli úplně jiný záměr letu, a to útěk do Sovětského svazu.
2: Myslím, že to je ideologický posun, vysvětlení té jejich motivace. Já si spíš myslím, že to bylo myšleno jako kurz Sovětský svaz. Byl to prostě kurz na východ a opravdu byla to pomoc také válečnému úsilí tehdejšího Sovětského svazu a hlavně podpora toho slovenského národního povstání. Jednoznačně určitě nechtěli letět do Ruska. V tu dobu tam neměli co dělat, protože fronta už byla vlastně tady u nás.
1: Mezi sesbíranými materiály k příběhu Josefa Kužely z druhé světové války máme tady i kopii pamětní medaile z 60. let.
2: Ano, v roce 1964 udělil prezident Československé socialistické republiky Antonín Novotný Josefu Kuželovi in memoriam pamětní medaili na paměť boje proti fašismu a při příležitosti 20. výročí slovenského národního povstání.
1: Takže už tehdy se spojoval Josef Kužela právě se slovenským národním povstáním.
2: Rozhodně.
0: Tak jsme se dočkali vysvětlení rozdílných informací, jak to bylo s cestou Josefa Kužely a Jiřího Matičky. Ten záměr pomoci slovenskému národnímu povstání dokládá i medaile, kterou dostal od prezidenta.
1: Na druhou stranu ani pomník v Luhačovicích nehovoří úplně proti tomu, protože směr byl prostě východ.
0: Je to tak.
3: Další záhady a tajemství Zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner.
4: Chcete se dozvědět více o příběhu letce Josefa Kužely z Luhačovic a jeho rodiny? O tom, co se dělo dále v životě jeho kolegy Jiřího Matičky? Potom si poslechněte dlouhou verzi seriálu V neděli před 15:30 odpoledne. Všechny předchozí díly cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje si můžete kdykoliv poslechnout na našich internetových stránkách zlin.rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas. Teď už nám bude zpívat Petr Kotvalt. Pěkné odpoledne.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín, což má řadu výhod v porovnání s televizí. Třeba pošetříte vaše oči, protože je nepotřebujete při poslechu, můžete se jen tak například pohodlně usadit v křesle, zavřít oči, poslouchat a představovat si, o čem že to vlastně na našich vlnách hovoříme. Ostatně populární moderátor Českého rozhlasu Jan Pokorný často a rád zdůrazňuje, že rozhlas je oproti televizi unikátní v tom, že má mnohem hezčí a lepší obrázky. My teď ale budeme právě o zraku hovořit i na našich vlnách. Zrak je totiž jedním z nejcennějších smyslů a přesto ho mohou nenápadně ohrožovat choroby, které dlouho nebolí. O zeleném a šedém zákalu si v dnešní dopolední poradně pro zdraví Českého rozhlasu Zlín povídala moderátorka Sylvie Pospíšilová s očním lékařem krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, držitelem prestižní evropské atestace FEBO Janem Pohankou. Na úvod se ho zeptala, jaký je vlastně rozdíl mezi zeleným a šedým zákalem.
1: Ač ty názvy jsou velmi podobné, tak jedná se vlastně o velmi rozdílná onemocnění. Šedý zákal, to je vlastně onemocnění nitrooční čočky vevnitř oku, které je běžné, protože vzniká s věkem. Jsou to projevy stárnutí té nitrooční čočky. Zatímco zelený zákal, když to řeknu zjednodušeně, tak to je onemocnění zrakového nervu, čili těch kabelů, které spojují oko s mozkem, a vzniká nejčastěji na základě zvýšeného nitroočního tlaku.
2: Mají tyto dvě diagnózy vůbec něco společného?
1: Mají společný ten podobný název, ale v tom vzniku a léčbě diagnostice jsou velmi, velmi rozdílné.
2: Dají se tyto dva zákaly léčit úspěšně?
1: Každý z těch zákalů se vlastně léčí jiným způsobem. Šedý zákal, ten má velice vysokou úspěšnost léčby, protože se řeší operačně, kdy tu skalenou čočku z toho oka šetrně odstraníme a na její místo se potom vloží nová čočka umělá. Tím pádem ten šedý zákal je vlastně pryč a je vyřešený. Zatímco u zeleného zákalu ta léčba je daleko širší a delší, není to onemocnění, které by se dalo vyléčit v tom pravém slova smyslu, ale pomocí léčby jsme schopni ho výrazně zpomalit tak, aby tomu oku déle neškodilo. Platí, že důležitá je zejména včasná diagnostika. Ve chvíli, kdy ten zelený zákal, nebo jak my říkáme glaukom, zavčasu poznáme, tak jsme schopni ho i adekvátně léčit.
2: Ale v případě, že nepoznáte nebo pacient přijde pozdě, tak může přijít o zrak.
1: Přesně tak. U těch velmi pokročilých onemocnění my jsme schopni ten průběh sice výrazně zpomalit, ale opravdu ten zrakový nerv má určitou rezervu a pokud tam to onemocnění zlobí třeba 10-15 let, tak potom už ty naše možnosti léčby jsou velmi omezené.
2: Pojďme nahlédnout do statistiky. Do jaké míry naši populaci trápí šedý nebo zelený zákal?
1: Pro ten zelený zákal platí, že i v celé Evropě, nejen v Česku, ten počet lidí, kteří jsou nemocní se zeleným zákalem, je kolem 4%, čili v České republice Ústav zdravotnické statistiky udává přibližně 380 tisíc nemocných. Zatímco šedý zákal, tím jak vlastně je to projev stárnutí a vzniká postupně, tak je spíše lepší se orientovat podle toho, kolik těch šedých zákalů se v České republice ročně zoperuje. Je to vlastně operační zákrok, který je úplně nejčastější ze všech operačních zákroků, které se dělají, a ročně tuto operaci podstoupí přibližně 60 tisíc pacientů.
2: Do jaké míry se zhorší zrak člověku, který trpí šedým zákalem, a můžete popsat, jak vlastně vidí?
1: Šedého stařického zákalu, který vzniká s věkem, to zhoršování zraku je postupné. Projevuje se to třeba tím, že může člověk vidět hůře za šera, protože do oka neproniká dostatečné množství světla. Je to všechno dané tím skalením té nitrooční čočky, která už to světlo tak dobře nepropouští. Dále se tam může zhoršit i vnímání barev, že vlastně ty barvy jsou všechny takové podobné, více zbarvené do žluta. Tohle jsou všechno jakoby příznaky, že ten šedý zákal je již pokročilý a je pravděpodobně k operaci.
0: Celou poradnu pro zdraví si můžete už teď poslechnout na webu Českého rozhlasu Zlín, a to v audioarchivu, konkrétně v záznamu dnešní 11. hodiny.
3: Více na zlin.rozhlas.cz. Navštiv

0: Už bylo 3:15, vaším společníkem je vysílání Českého rozhlasu Zlín. Musím říct, milí posluchači, že dnes se mě hodně potěšil kolega Petr Uhřík, a to tím, jakého interpreta si vybral do své cukrárny, kterou vám právě teď nabídneme v našem vysílání. On si totiž vybral interpreta, který hraje píseň Yes. Tu píseň vám za chvíli ostatně pustíme. No a to je moje oblíbená písnička, a nejen moje, je to naše oblíbená písnička. Teď mám na mysli naši vodáckou partu, se kterou vždycky jednou za léto brázdíme nějakou českou řeku. A když sjedeme nějaký ten úsek té řeky a potom večer sedíme v hospodě a hrajeme na kytaru a zpíváme, tak ta písnička Yes nikdy nechybí. Zpívá se v ní, nevšimne si, že se blíží Yes, Yes, Yes. Prostě na vodu už jezdím jenom s Vendou, s Vendou. Vy tu píseň asi nejvíce znáte od Ivana Mládka, ovšem Petr Uhřík si nevybral do své cukrárny dnes Ivana Mládka, ale vybral si skupinu Děda Mládek Illegal Band.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Některé věci se mohou zdát složité, ale ve skutečnosti je můžeme vysvětlit úplně jednoduše. Třeba jak vznikla kapela Děda Mládek Illegal Band. Před 30 lety seděli dva kamarádi v baru, jeden z nich vzal kytaru a pořád dokola hrál písničku Dívka s modrou matrací. Marcel Marek, alias Mercy, prý totálně postrádá paměť na jména a tak v Plzni všem říkal dědo, z toho údajně vznikl jeden fragment názvu. Pak se přidala ilegalita, protože Ivan Mládek neměl o takové skupině ani ponětí a teprve později, když ji slyšel, přidal souhlas, oficiální požehnání. Dnešní muzikanti v cukrárně jsou opravdu speciálně vyhranění. Ano, někdo hraje country, někdo big beat, jinému se líbí ve středním proudu. Ale držet se přesně a urputně jedné cesty celou profesní dráhu a neuhnout ani o kousek, to není úplně obvyklé. Chlapci říkají, že zdaleka ne všechny písničky jsou k takovým předělávkám vhodné, a tak si do svého pečlivě seskládaného programu vybrali asi 25 songů. Sázka na jistotu prostě funguje. Písničky Ivana Mládka zpívají všechny věkové kategorie. A jak víme, slavné jsou i v některých dalších zemích, napadá mě Polsko, dokonce jednu na svém koncertě zahrála, jak víme, i světová legenda Metallica. Ale teď nasadí tempo Děda Mládek Illegal Band.

0: Za necelých 10 minut už je tady 16. hodina a přesně v 16 hodin vám nabídneme další aktuální zprávy. Pochopitelně se budou týkat hlavně dění ve vašem okolí. Co se týká náplně zpráv, tak mě osobně zaujala informace o tom, že požár budovy 34 ve Zlíně je zlikvidovaný a hasiči ruší mimořádná opatření. Možná, že i vám, pokud se nacházíte právě teď ve Zlíně, stejně jako mě, přišla na mobilní telefon právě od hasičů informace, že už se klidně může větrat. Podrobnosti uslyšíte za chvíli ve zpravodajské relaci a my vás zveme pochopitelně také k dalšímu poslechu našeho vysílání. Mimochodem po 17. hodině v pořadu Den v kraji uslyšíte reportáž ze zoologické zahrady ve Zlíně, kde slaví velký úspěch mláďata tukanů, a po 16. hodině nabídneme humoriádu a v ní vám dnes bude scénky nabízet populární herečka Liboše Švormová, která bude ve studiu hostem kolegy moderátora Pavla Kučery. Tomáš Perutka, který s vámi trávil dnešní odpoledne, vám přeje krásný zbytek středečního dne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Požár budovy 34 ve Zlíně je zlikvidovaný. Hasiči řeší mimořádná opatření. Měsíc a půl po otevření hlásí domov pro seniory Senica v Horní Lidči téměř plnou kapacitu. Antimonopolní úřad musí znovu vyměřit pokutu Ministerstvu pro místní rozvoj za zadání digitalizace stavebního řízení. V noci bude v regionu převážně oblačno a nejníže naměříme až 10 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Hasiči vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková řekla, že se tak mohou zrušit mimořádná opatření, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat při výskytu kouře. V platnosti ale zůstává zákaz vstupu do oplocených prostor kolem domu. Na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Domov pro seniory Senica v Horní Lidči na Vsetínsku je po měsíci a půl provozu téměř plný. Z 25 pokojů zbývá obsadit už jen poslední. Zařízení má zároveň téměř kompletní personál a o pomoc je zájem i mezi dobrovolníky. Podle vedoucí Ivety Cigánkové se do aktivit domova zapojují například taky učitelky.
3: Dobrovolnice, které tu chtějí pracovat, jsou paní učitelky, které už jsou na důchodu, ale prostě přicházejí se, mají o to zájem. Můžou s těma klientama různé paměti. Měťové cvičení dělat, povídat si o minulosti, což je pro ně dobré.
1: Krajský soud v Brně zrušil původně milionovou pokutu Ministerstvu pro místní rozvoj za zadání zakázky na digitalizaci stavebního řízení mimo tendr. Reagoval tím na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z letošního května. Podle soudu antimonopolní úřad při stanovení pokuty v roce 2024 chyboval. Její výši totiž odůvodnil i tím, že ministerstvo neusilovalo o změnu zákona ani o odklad novely stavebního zákona. To ale podle soudu nemělo být důvodem pro přísnější postih. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tak bude muset výši pokuty znovu stanovit. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se setkal s novou ruskou velvyslankyní v Česku Annou Ponomarjovovou. Řekl jí, že je třeba ukončit válku na Ukrajině. Ohradil se taky proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Na Facebooku pak šéf české diplomacie napsal, že ke konci války povedou jen konkrétní kroky a kompromisy na obou stranách. Podle Macinky je Evropa připravená hledat mírová řešení. Rusko ale musí dát zřetelně najevo, že si mír přeje.
2: Počasí.
1: Po většinu noci na zítřek bude ve Zlínském kraji oblačno, přechodně může být i zataženo a lokálně se objeví přehánky nebo slabý občasný déšť, a to zejména v severní polovině kraje. Povane slabý proměnlivý, k ránu pak západní vítr a nejnižší teploty klesnou na 13 až 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně v ulici 2. května se střetl trolejbus s osobním autem. Na dálnici D55 mezi 63. a 43. kilometrem ve směru na Zlín je dnes prováděno sekání trávy a údržba travních porostů. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Končí.
5: Já mám
4: nalíkají.
5: Jsme z toho
4: zrudaná. My jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
6: Z
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
4: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
2: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání a tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co, houbaření nebo vychřásky nebo turistika?
1: No turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu, víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou.
1: Ale
0: dá se
1: houby
0: tak říct.
1: Bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju. Jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme ta Nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? Na řez, odpověděla jsem, ale zuben. Konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Já jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli, tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
0: To, jak?
1: Ona, no strašně. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu. A hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
0: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál? To už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, dáma pana. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
4: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Breno z Martina.
7: Dobrý den.
6: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný zvyšok dňa.
7: Děkuji. Dovidenia.
4: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
8: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Špermová.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Tele Zázvorkové.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
7: Moc děkuju.
9: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
7: Naschledanou, naslyšenou.
4: Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuju.
7: Děkuji.
10: A přeju paní Švormový hezký léto, jak se ráda koupe.
7: No.
10: A zatřála bych si Bčko.
4: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky, dobré odpoledne vám.
11: Dobré odpoledne, Standa z Zemních Lás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
7: Dobrý den.
11: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
7: Děkuji.
4: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál? Dobrý den.
12: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
4: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
12: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
7: Děkuji.
12: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
4: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
12: Naschle, ahoj, naschle.
4: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
13: dobrý
4: hlas,
13: den.
4: Prosím.
13: U telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko. Jo? Přeju hezký den. Na
4: děkujeme, slovo. Máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli bude pokračovat. Alenu

0: Stejně technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé, že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá, on měl smysl pro humor ohromný, ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
1: Takže smíchy jsou opravdu různé.
0: Jsou
1: ale...
0: různé, ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
1: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
0: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadali hysterie, téměř to byla hysterie, víte? Že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, když se mu mlátějí téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějí. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty hrstičce nosy mají a smějí se a nevědí už čemu.
1: No, my jsme se smáli ve škole taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
0: No to je právě
1: a já
0: ta
1: jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti! A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje. Tak.
1: Mm-hmm. Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ona už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, no, což to dovolujou?
3: Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
5: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím. Ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? Ale takovou opravu...
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
5: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
5: tak... Já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě... Kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co, takhle asi, prosím, pši, asi tak, prosím.
4: Vidět, pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
5: Dobytu, přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
5: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte. Opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
4: Tohle v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všechno v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
5: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
5: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: Poprosím.
5: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak... s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
5: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte, to ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
5: Vidím. No, tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
5: Děláte si ze mě blázni, pane referente. Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden.
5: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace poradí a tak dále?
4: Člověče, mezi vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
5: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Koukejte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žluva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
5: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to, tam koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
5: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75, František Filipovský s Václavem Lohnickým. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takový to rodinný stříbro trochu, a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivy Andžurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No a oni si to sami takový uměli udělat, ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: No, to byly hezký, že jo?
1: Krásná
2: to byly roztomilý
1: zápletky
2: a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero, i s Václavem Lohnickým, i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia, SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 01 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více přát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře. Děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofré taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji
1: děkujeme.
6: Vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkujem.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvyklí, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak...
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání.
4: To je skvělý. To
8: jsem rád. Ten dřevák je škoda, že nám schořel.
4: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláně na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláně jsem byla, ale nevím, bohužel teda to...
8: No, to je jasný, že ne, to já vím. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7 A, B, C... A na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. K tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
11: strana A. A teď narysujeme na stranu... stranu B. Strana B.
9: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
12: Plhá, se hlásí.
13: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
9: Prosím tě, sedni si. Soudruhu Kroupo, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
12: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit.
9: No a co?
12: Že už začne hodina.
9: Ano.
12: Ano, už je čas, musíme jít.
9: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
12: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni... Jako,
1: řešili hrdobce.
4: Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajeme. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného. Povězte něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm-hmm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám?
3: To přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, co ty jsi za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne?
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrná, jsou už zase. Řekni jasně, jo a nebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmeldonner Wetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudlic zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Organizátoři Barumček Rally Zlín kvůli následkům požáru uzavřou část prostoru pro diváky na městské rychlostní zkoušce. Obyvatelé sídliště Louky v Uherském Hradišti budou mít dvě nová hřiště, přibydou i desítky parkovacích stání. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. V noci bude v regionu převládat oblačno a nejníže naměříme až 10 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich vás zdraví Matěj Nradilek. Požár 34. budovy v bývalém baťovském továrním areálu ovlivní letošní městskou rychlostní zkoušku automobilových závodů Barumček Rally Zlín. Ta se koná v termínu od 14. do 16. srpna. Samotná trať páteční rychlostní zkoušky, na kterou každoročně míří desítky tisíc diváků, se měnit nebude. Změní se ale podmínky pro diváky, kteří se nedostanou do míst poblíž vyhořelé budovy 34, odkud dříve mohli bez problémů závody sledovat. Pokračuje mluvčí závodu Roman Ordelt.
4: Nebude přístup těch diváků, tuším, že to je z té ulice Vavričková, čili tam má nějaká služba, nějaká agentura dát veliký plot, takže z toho důvodu to tam nebude.
2: Na sídlišti Louky v místní části Jarošov vybuduje město Uherské Hradiště nové sportoviště. Hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a streetballové hřiště za více než 4,5 milionu korun by mělo být hotové v září letošního roku a nahradí dosavadní asfaltový plácek uprostřed sídliště. Ten pak město využije jako plochu na parkování, jak říká starosta Stanislav Blaha z ODS.
5: V tuto chvíli je pouze provizorně nalajnujeme tak, aby ten prostor toho stávajícího hřiště byl využít co nejefektivněji a vznikne zde asi 31 nových parkovacích míst, což zcela jistě pomůže tomu přehuštěnému prostoru sídliště.
2: Po připravované celkové revitalizaci sídliště Louky by na místě bývalého asfaltového hřiště mělo vzniknout plnohodnotné parkoviště pro 45 vozidel. Celkově se kapacita zvýší o 94 parkovacích míst. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Poslanci vládní koalice budou muset veto přehlasovat 101 hlasy. Novela měla vládě třeba dát vyšší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Pavel využil pravomoc vrátit zákon sněmovně už po třetí. Je to ale poprvé, co vetoval zákon kabinetu Andreje Babiše z ANO. Budoucnost překladatelů a tlumočníků na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zatím zůstává otevřená. Vedení fakulty a zástupci ústavu translatologie se dohodli, že budou po podobě plánovaných změn dál jednat. Fakulta přitom původně oznámila, že chce ústav od příštího roku zrušit a jeho činnost rozdělit mezi další jazyková pracoviště. Nově ale obě strany vytvoří společnou pracovní skupinu, která připraví návrh budoucího uspořádání oboru, jak vysvětlil Českému rozhlasu ředitel ústavu Tomáš Svoboda.
6: Úvahu přichází restrukturalizace ústavu translatologie, což by znamenalo podívat se na výuku, další aspekty a zabývat se tím, kde je možné eventuálně najít nějaké zefektivnění činnosti ústavu. A to by patrně tedy vedlo k určitému, řekněme, snížení rozsahu ústavu translatologie v tom personálním slova smyslu.
3: Počasí.
2: Po většinu noci na zítřek bude ve Zlínském kraji oblačno, přechodně může být i zataženo a lokálně se objeví přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 13 až 10 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/57 mezi Valašskou Polankou a Lužnou na Vsetínsku havarovalo nákladní vozidlo. Jezdí se tu kyvadlově a na místě se tvoří kolony. Takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná den v kraji.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Co přinesla středa 22. července? Nejen to naplní právě začínající pořad o aktualitách a zajímavostech Zlínského kraje. Bylo 17 hodin a 5 minut a za mikrofon Českého rozhlasu Zlín usedá Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Dnes se například vydáme do Zlínské zoo, kde se vylíhla 3 mláďata tukanů obrovských, nebo do Horní Lidče na Vsetínsku, kde je po měsíci a půl provozu téměř plný domov pro seniory Senica. Čeká nás toho ale mnohem víc. Příjemný poslech.
7: Český rozhlas Zlín, den v kraji.
9: Pojďte všichni novní spozorní.

0: všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Souhrn nejdůležitějších zpráv dneška má Matěj Neradilek.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: Hasiči oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
4: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat.
3: Vsetín podpoří i v příštím roce kulturní organizace ve městě. Zastupitelé schválili dotační program, ve kterém mezi pořadatele rozdělí bezmála 4 miliony korun. Novinkou je pak povinnost dodržovat městský manuál pro označování provozoven a reklamních ploch. Kdo může o dotaci žádat? Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře příštího roku. Hotovo by pak mělo být v roce 2030. Pro řidiče jsou už průjezdné oba pruhy silnice 1/49 z Otrokovic do Zlína v místní části Louky. Dva pruhy v opačném směru budou zprovozněny v pátek. Frekventovanou silnici v této části Zlína ředitelství silnic a dálnic opravovalo od začátku července. Především v dopravních špičkách se tam tvořily dlouhé kolony, zpoždění nabírala i městská hromadná doprava. Nový most za 29 milionů korun začal sloužit motoristům ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Nahradil tak původní most, který už byl ve velmi špatném technickém stavu. Jde o most na silnici 3. třídy v údolí potoka Pluskovce. Podle šéfa ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislava Malého stavba a s ní spojená dopravní omezení trvaly rok.
5: Součástí stavby bylo odstranění starého mostu a následná výstavba nového. Na levé straně mostu je umístěn 2 metry široký chodník pro chodce.
3: Měsíc a půl po otevření je domov pro seniory Senica v Horní Lidči téměř zaplněný. Noví obyvatelé si své pokoje zařizují podle vlastních představ. Přinášejí si rodinné fotografie, oblíbený nábytek, ale i další osobní věci. A to tak, aby se ve svém novém domově cítili co nejvíce jako doma.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Olympik zpíval o želvě. Řeč teď bude ale o jiném zvířeti. Ve zlínské zoo se vylíhla 3 mláďata tukanů obrovských. Zahrada tak navázala na loňský první úspěšný odchov tohoto druhu. Pro úspěšné rozmnožování je podle zoologů klíčová správná teplota, vlhkost i velikost hnízdní budky. Ke správným podmínkám pomohla také prostorná voliéra, která rodičům umožňuje chovat se podobně jako ve volné přírodě. S tukany a jejich ošetřovateli natáčela reportérka Michaela Kočendová.
1: Barva zobáku u dospělého jedince tukana je sítě oranžová s takovým černým koncem, kdežto to mládě jí má takovou žlutavou spíš a chybí mu ta černá špička.
2: Popisuje rozdíly mezi dospělými tukany a jejich mláďaty zoolog Václav Štraub a zároveň říká, co mláďatům teď nejvíce chutná.
1: Hlavní složkou je ovoce, zejména papája. Dále pak dostávají například tofu a třeba z 50% žerou hmyz nebo myšího lata jim zde předkládáme.
2: Odchovat mláďata tukanů není jednoduché, protože ptáci jsou velmi náchylní na stres. O to větší úspěch pro zlínskou zoo je, že se jim to podařilo zopakovat.
1: Většinou podaří odchovat pouze jedenkrát od toho páru a tím, že jsme to zopakovali, tak jsme vlastně potvrdili to, že už to nějakým způsobem s tím druhem umíme.
2: Říká Václav Štraub, kterého z voliéry poznávají i samotní tukani a na jeho přítomnost reagují hlasitým zvukem podobným krákání.
3: Pětici tukanů obrovských, 2 dospělé jedince a 3 mláďata návštěvníci uvidí v komplexu Jaguar Trek, kde mají svoji velkou prostornou vnitřní expozici.
2: Popisuje mluvčí zahrady Romana Mikešová. Tukani patří mezi nejznámější druhy jihoamerických ptáků a v zahradách se vyskytují často. Jejich rozmnožování v lidské péči je však vzácné. V zlínské zahradě se však podařilo odchovat už 2 samičky.
3: Vlastně náš první odchov byl v loňském roce a to, že jsme dokázali navázat a opět máme dokonce 3 mláďata, tak to je právě asi ta mimořádnost, protože to se doposud v České republice nikomu nepodařilo.
2: Mláďata, u kterých zatím není jasné jejich pohlaví, zůstanou co nejdéle s jejich rodiči, aby dělali radost jak zoo, tak návštěvníkům. Poté by se podle odhadu zoologů měla zapojit do chovu se spřátelenými chovatelskými institucemi. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nebude chybět ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám budu každý den přinášet to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Těší se Jožka Kubáník.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Předpověď počasí má teď pro nás Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den do Brna.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké počasí je aktuálně ve Zlínském kraji?
2: Aktuálně je polojasno až oblačno s teplotami od 19 do 24 stupňů.
1: Blíží se nám půl šestá, tak co můžeme čekat večer a v noci?
2: Většinou oblačné počasí během noci se může přechodně i zatáhnout a postupně se lokálně objeví přeháníky nebo slabý občasný déšť, a to zejména v severní polovině kraje. Teploty v průběhu noci budou klesat na 13 až 10 stupňů. Pofukovat bude slabý proměnlivý kránu západní vítr.
1: Když jsem se dívala na předpověď počasí na začátku týdne, tak čtvrtek byl zaznamenán jako možná nejchladnější den v celém týdnu. Bude tomu tak? Jaké bude zítra počasí?
2: Ano, bude tomu tak, navíc bude ještě větrno a k tomu se přidají přeháníky. Bude tedy proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. No a postupně od severozápadu na většině území kraje čekáme přeháníky nebo občasný déšť, výjimečně i možnost bouřky. Později večer bude na jihozápadě kraje srážek a částečně oblačnosti také ubývat. 20 až 23 stupňů budou nejvyšší odpolní teploty, na Valašsku chladněji, tam místy jen kolem 18 stupňů. No a bude se rozfoukávat mírný západní až severozápadní vítr, zejména v okolí přeháněk, i s možností nárazu kolem 55 km za hodinu.
1: A co zítřejší biozátěž?
2: Tam platí jednička, mírná zátěž.
1: Tolik předpověď počasí od meteorologa Mojmíra Martana. Díky za ní a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Letní filmová škola už je desítky let spojuje lásku k filmu, inspirativní setkání i neopakovatelnou atmosféru Uherského Hradiště. Jaký bude letošní ročník ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, prozradila ředitelka takzvané filmovky Radana Korená a programový ředitel festivalu Jan Jílek. Ukázku z rozhovoru uslyšíte po písničce.

0: pátek začíná v Uherském Hradišti 52. ročník letní filmové školy. Festivalová ředitelka Radana Korená a programový ředitel Jan Dílek představili ve vysílání Českého rozhlasu Zlín letošní podobu takzvané filmovky. Zajímal mě promítací, ale i doprovodný program. Poslechněte si ukázku z rozhovoru.
1: Program je velký, letos budeme hrát včetně krátkých filmů a středometrážních filmů více než 200 snímků, takže tam je tam potřeba, aby to mělo nějaký smysl, tak je potřeba nějaký systém. A ten systém toho filmového programu nejjednodušeji lze vyjádřit takovou trojstrukturou, jako je vlastně blok, sekce a film. To znamená, jsou ty velké bloky programové, jako třeba současnost, historie, CZSK a tak dále. A ty bloky jsou naplněné těmi programovými sekcemi. Co vlastně práce s těmi programovými sekcemi, myslím, že je velmi typická pro filmovku už dekády zpátky. A lidi, je hodně diváků, kteří třeba sledují vlastně filmy z jedné sekce a chodí na tu jednu sekci v průběhu toho celého festivalu. A ty jednotlivé sekce jsou pak naplněné těmi konkrétními filmy.
0: Paní Korená, na festival přijedou známé osobnosti, kteří převezmou výroční ceny. Kteří to budou a podle čeho vybíráte držitele této ceny?
2: Jednak podle našeho vlastního citu, mnohdy podle výročí, nebo jak vlastně jakoby vnímáme, že zrovna máme příležitost někoho pozvat, když nám potvrdí svou účast někdo jako Michel Ocelot, laureát tady téhle naší výroční asociační ceny, tak...
0: To je francouzský animátor.
2: To je francouzský animátor, ano. Tak samozřejmě to rozhodnutí udělit mu výroční cenu je úplně automatické. Dalším laureátem, když jsme měli vlastně v loni Kaisera, tak letos máme Labuse. A třetí takovou jako výraznou osobností bude Anja Geislerová, která jezdí na filmovku pravidelně. Je to jedna z našich vlastně takových jako nejkomplexnějších hereček českých a dožívá se významného jubilea letos a tak jsme ji chtěli ocenit taky.
0: Novinkou letošního ročníku je sekce Kometa, která představuje mladé výrazné filmaře. Co si od této sekce slibujete a zmíníte nějaké začínající filmaře, kteří se představí?
1: My jsme chtěli představit mladé progresivní tvůrce, kteří mají za sebou jeden, dva, maximálně tři filmy. A letos tedy tím vybraným hostem do Komety bude Faraz Shariat, režisér iránského původu žijící v Německu. Jehož nový film Spravedlnost vlastně vyhrál letos na Berlinále v sekci Panorama diváckou cenu. Zpracovává témata, která jsou naprosto zásadní pro současné Německo, jako například vzestup vlastně pravicového extremismu. Ten film to velmi důsledně analyzuje, zároveň je soudním dramatem, ale je vlastně i žánrovým thrillerem.
0: Paní Korená, když se řekne filmový festival, většina lidí si možná představí jen to kino. V Uherském Hradišti ale návštěvníci najdou také koncerty, debaty, výstavy nebo i literární program. Vypíchněte některé hosty doprovodného programu, představte nám ho.
2: No, tak doprovodný program je opravdu jako široký. Už všechno to, co jste vlastně říkala, probíhá téměř každý den. Ten náš celý doprovodný program je možné navštívit i bez toho, aby měli lidé koupenou akreditaci. Je možné si buď koupit samostatnou vstupenku, anebo do těch konkrétních třeba debatních stanů, stan České televize, Českého rozhlasu, nebo ten náš stan s odborným programem LFŠ Nové reality, literární program nebo dětský program je téměř bezplatný, kromě některých konkrétních jako představení, o které tam jsou. No a k těm konkrétním nějakým highlightům recitál třeba Richarda Millera, který nás čeká v sobotu na Kolejním nádvoří, kde probíhá většina hudebního programu. Čeká nás taky Kateřina Marie Ticha z Benjis na závěr vlastně ve středu. V Parku Rochu z nás čeká divadlo Laputika s představením Splash.
0: Proč je pro vás důležité, aby festival žil i mimo promítací sály?
2: Ta filmovka je o tom, abychom lidi uváděli do kontextu, abychom i všechny filmy, které uvádíme, zařazovali do kontextu. Jak doby, ve které byly natočeny, tak vlastně v tom, abychom lépe pochopili i celou tu naši historii, to, co vlastně žijeme. A proto vlastně ty všechny návazné debaty, proto ty všechny návazné různé besedy, workshopy, které máme a zároveň pro nás i moc důležitá kultivace filmového a i jiného kulturního diváka a mladých lidí. A myslím si, že i dnešní zvlášť mladí lidé vlastně už mají potřebu se vlastně takhle jakoby naplňovat komplexněji, nejenom jakoby jedním směrem.
1: A zase srovnání vlastně s tou sítí, s těmi evropskými festivaly, tak my jsme v tom opravdu výjimeční, protože tady ta komplexnost je důležitá, pojí se to podle mě i s tím slovem letní, z toho názvu, že to prostě je to celé vlastně koncerty, atmosféra, Hradiště a pro lidi je důležité vlastně mít možnost i jít na jiné typy kulturních programů, než jenom na ty projekce.
0: Připomenu, že třeba příští pondělí od 13 hodin se ve stanu Českého rozhlasu ve Smetanových sadech bude živě nahrávat rozhovor ke stému výročí narození Ludvíka Vaculíka. Hosty kolegyně redaktorky Českého rozhlasu Zlín Markéty Macháčkové bude syn spisovatele Jan Vaculík a režisér Břetislav Rychlík. A každý den bude Jožka Kubáník informovat o dění v Uherském Hradišti ve svých festivalových minutách. V našem vysílání je uslyšíte vždy před 9 hodinou ráno a po 15. odpoledne.
3: Den v kraji.

0: Domov pro seniory Senica v Horní Litči na Vsetínsku je po měsíci a půl provozu téměř plný. Jeho stavbu provázely vyhrocené spory v obci, které vyvrcholily místním referendem. Dnes už si tam seniori zútulňují pokoje vlastním nábytkem a fotografiemi. Jak to v novém domově vypadá, zjišťovala naše reportérka.
1: Dobře, to je úplně olaj, no mi se to líbí, je to veliký, a že nás veznou třeba na ní podívat se, protože my tak já jsem od Zlína, tak vidíte tu krásnou přírodu, to tam není ve Zlíně.
2: Chválí si zázemí domova pan Josef a my s Ivetou Cigánkovou, která je vedoucí, klepeme na další dveře, jdeme za paní Danou.
3: Dobrý den. Můžeme vstoupit?
2: Tady vidím fotografie, různé sošky, předměty, které nejspíše zdobily poličky, které jste měla doma.
4: Tak mám rodinné fotografie a potom tady křížek tu máme a jinak ostatní všecko je tu zařízené.
2: Jak poznáte, že je ten pokoj váš a že jdete právě tady do toho svého pokoje? Je to těžké najít v té spleti těch chodeb, které tady jsou?
4: No, upřímně podle mého bych to, být architektem, tak bych to trošku jináš, protože je to samé takové výklenky a bylo by o 4 pokoje víc snad.
2: Jo, vy byste dopřála ten luxus ještě i ostatním.
4: Přesně tak.
2: Paní Olejníková zmiňovala, že by tady ještě v těch výklencích udělala další pokoje.
5: Já myslím, že 25 pokojů je opravdu tak akorát, aby to působilo komunitně a aby ti lidé se poznali navzájem.
2: Říká paní vedoucí Iveta Cigánková, se kterou teď procházíme velmi barevnými chodbami. Pečovatelka Zuzana teď tady uklízí kuchyň. Je to skutečně tak dobře vymyšlené, že víte, ke kterému klientovi máte jít, že se rychle zorientujete?
6: No teď už jo, ale začátky byly kruté.
2: My se teď přesunujeme do další části domova. Každý ten pokoj už má teď cedulku se jménem. Kolik už těch cedulek tady je? Už je plno?
5: Zbývá poslední místo a máme plno.
2: Každý ten klient se tady má cítit jako doma. Jak je náročné tady toho klienta přestěhovat a třeba i pro tu rodinu, i pro něj vybrat ty věci, které si tady přinese?
5: Co si může přinést, tak jsou to opravdu ty drobnosti z toho domova, fotografie, obrázky, květiny, různé deky, své povlečení, aby se cítil dobře, když leží, aby byl ve svém. Když má své oblíbené křeslo, tak aby ho mohl mít v pokoji.
2: Hned vedle je škola. Vy plánujete právě s dětmi ze školy nejrůznější aktivity.
5: Děti chodí tady hrát různé hry a jako takový zajímavý fenomén tady máme, že dobrovolnice, které tu chtějí pracovat, jsou paní učitelky, které už jsou na důchodu, ale prostě přicházejí se, mají o to zájem. Můžou s těma klientama různé paměťové cvičení dělat, povídat si o minulosti, což je pro ně dobré.
2: Říká vedoucí domova Senica, který se před více než měsícem otevřel v Horní Liči na Vsetínsku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
7: Den v kraji.

0: srdcovky vyrážejí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
2: Za odvahu pilota Josefa Kužely z Luhačovic vyrazit do boje proti nacistům zaplatila na konci roku 1944 celá jeho rodina i rodina kolegy z podniku Avia Praha Jiřího Matičky. Osud Josefa Kužely připomíná pomník, který ale udává sporný cíl jeho útěku. Sovětský svaz. Proč doopravdy ukradli letadlo, se kterým nakonec nešťastně u Rajnachovic havarovali? Snaží se zjistit v další reportáži z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje Markéta Macháčková a Roman Werner. V našem vysílání o tom uslyšíte po písničce.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Kousek od Rajnochovic je umístěn památník na leteckou havárii letce Josefa Kužely.
2: A jsme u skalního útvaru, na kterém je třílistá vrtule a deska. Zde tragicky zahynul při přeletu na pomoc SNP, čest jeho památce.
0: Romane, já jsem před časem procházela Luhačovicemi a tam je právě památník. Ale ten důvod jeho letu je tam napsaný úplně jiný. Na kraji Luhačovic u Luhačovického zámku pátráme po onom pomníku.
2: Pojďme trochu blíž. Josef Kužela, letec na útěku do SSSR, havaroval 11.10.1944 u Vsetína, kde zahynul.
0: Je tady napsána i řada jmen.
2: 4.11.1944 byly v Terezíně popraveny manželka Věra Kuželová, matka Marie Kuželová, sestry Františka Hudečková, Alojzie Smolíková, Marie Mališková, Božena Kovaříková. Čest jejich památce.
0: A my musíme, Romane, celý tento příběh odkryt. A hlavně mě zajímá, proč tedy jiný nápis než v Rajnochovicích? A
2: o tom si povíme v prostorách Muzea Luhačovického zálesí.
0: Tak jdeme tam s etnografkou Blankou Petrákovou. Na pomníku v Rajnochovicích jsme viděli nápis Zahynul při přeletu na pomoc slovenskému národnímu povstání. Tady ale v Luhačovicích jsme paní Petráková viděli úplně jiný záměr letu, a to útěk do Sovětského svazu.
3: Myslím, že to je ideologický posun, vysvětlení té jejich motivace. Já si spíš myslím, že to bylo myšleno jako kurz Sovětský svaz. Byl to prostě kurz na východ a opravdu byla to pomoc také válečnému úsilí tehdejšího Sovětského svazu a hlavně podpora toho slovenského národního povstání. Jednoznačně určitě nechtěli letět do Ruska. V tu dobu tam neměli co dělat, protože fronta už byla vlastně tady u nás.
0: Mezi sezbíranými materiály k příběhu Josefa Kužely z druhé světové války máme tady i kopii pamětní medaile z 60. let.
3: Ano, v roce 1964 udělil prezident Československé socialistické republiky Antonín Novotný Josefu Kuželovi in memoriam pamětní medaili na paměť boje proti fašismu a při příležitosti 20. výročí slovenského národního povstání.
0: Takže už tehdy se spojoval Josef Kužela právě se slovenským národním povstáním.
3: Rozhodně.
2: Tak jsme se dočkali vysvětlení rozdílných informací, jak to bylo s cestou Josefa Kužely a Jiřího Matičky. Ten záměr pomoci slovenskému národnímu povstání dokládá i medaile, kterou dostal od prezidenta.
0: Na druhou stranu ani pomník v Luhačovicích nehovoří úplně proti tomu, protože směr byl prostě východ.
2: Je to tak.
0: Další záhady a tajemství zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner.
4: Chcete se dozvědět více o příběhu letce Josefa Kužely z Luhačovic a jeho rodiny, nebo o tom, co se dělo dál v životě jeho kolegy Jiřího Matičky? Pak si poslechněte dlouhou verzi seriálu v neděli před 15:30 odpoledne. Všechny předchozí díly cyklu Záhady a tajemství zlínského kraje si můžete kdykoliv poslechnout na našich internetových stránkách zlín.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas. A to už je z pořadu Den ve Zlínském kraji vše. Naslyšenou příště se těší Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Lokalita Kolonka v Otrokovicích se dočká nového dětského hřiště. Radnice investuje necelé 2 miliony korun. Do participativního rozpočtu ve Vsetíně letos lidé poslali 5 projektů. Soud potrestal řidiče přerovské městské hromadné dopravy za havárii v opilosti pokutou a zákazem řízení. V noci bude v regionu převládat oblačno a nejníže naměříme 10 stupňů. Matěj Neradělek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Necelé 2 miliony korun investuje město Otrokovice do nového dětského hřiště v lokalitě Kolonka. Nabídne moderní herní prvky pro děti různého věku, ale i zázemí pro rodiny z této části města. Práce by měly začít ještě letos v létě, pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
3: Děti se mohou těšit na velkou lanovou pyramidu, řetězovou houpačku s klasickým i dětským sedákem, skluzavku, herní domeček s pískovištěm nebo venkovní stůl na stolní tenis. Součástí budou také nové lavičky, bezpečné dopadové plochy nebo kreslící tabule umístěné na nové pohledové zástěně.
1: 5 návrhů letos poslali obyvatelé Vsetína do participativního rozpočtu. Nejčastěji se týkají úprav veřejných prostranství, sportovního, volnočasového využití nebo zlepšení životního prostředí. Teď je posoudí odborníci, jak vysvětluje mluvčí vsetínské radnice Jana Rašková.
4: Odborníci nyní posoudí, zda tyto náměty splňují všechna pravidla participativního rozpočtu. Z navržených projektů, jež úspěšně projdou posuzováním, následně občané vyberou na podzim v anketě ten vítězný, který radnice realizuje.
1: Peněžitý trest ve výši 120 tisíc korun a zákaz řízení na 3,5 roku vyměřil soud v Přerově 58-letému řidiči autobusu městské hromadné dopravy. Ten v březnu s téměř 3 promile alkoholu havaroval v místní části Žeravice. Při nehodě nebyl nikdo zraněný. Zaplatit taky musí náhradu škody dopravci. Soudce Tomáš Novotný tak vyhověl návrhu státního zástupce. Řidiči hrozilo až 3leté vězení. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny.
5: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
1: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle premiéra udělá vše proto, aby ho sněmovna přehlasovala.
2: Počasí.
1: Po většinu noci na zítřek bude ve Zlínském kraji oblačno, přechodně může být i zataženo a lokálně se objeví přehánky nebo slabý občasný déšť, a to zejména v severní polovině kraje. Povane slabý proměnlivý, granu pak západní vítr a nejnižší teploty klesnou na 13 až 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/57 u Vsetína se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Je zde prováděna údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Vážení a milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Lančočanku a polku Stanislava Mášíka, Miroslava Irši, Rozdajte tatíčku. Tak já věřím, že se vám tato polka líbila, že vás dobře naladila. No a pojďme si připomenout, dodnes slaví svátek, tak oba dva kalendáře se shodují na jménu Magdaléna. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. No a teď už písnička další, Jiří Tesařík, Petra Schneiderová, Straňanská dědina a Javorinka ze Strání.

0: Tak dohrála Javorinka ze Strání, Straňanská dědina, Jiří Tesařík, Petra Šnajdarová nám napsali tuto krásnou písničku. No a pojďme přivítat paní Zitu z Jevíčka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Květuško Navrátilová, srdečně vás zdravím a pana zvukového mistra, všechny posluchače a mé přátelé. Koukla jsem se do kalendáře a tak ten červenec rychle utekl, v neděli bude svaté Anny. A já mám tři kamarádky Aničky, je to paní Anička Hlávková z Miroslavy, paní Anička Křížová z Letovic a Anička Vytrhlíková se mě ostěhovala někam do Poleb v Čechách. To je ta Anička, se kterou jsem chodívala po té přírodě a po těch lesích. A jak jsme tenkrát lezli přes plot a utekli jsme do západního Německa, tak to jsou moje tři Aničky, kterým já přeju všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví a hodně síly, a aby se drželi tady na této zemi ještě hodně dlouho. A ještě chci pozdravit paní Dovkovou, maminku pana Pepička Dovka. Pepičkovi posílám písničku nahoru. A ještě bych chtěla pozdravit také pana Jardy Wolfa. Také mu posílám písničku.
0: Dobře.
1: I vám, paní Květuško.
0: Děkuju, děkuju.
1: A panu zvukovému mistrovi.
0: Děkuji.
1: Máte tolik práce s námi, tak ať je vám také někdo zahraje.
0: My to děláme s radostí a pro vás, takže to není práce, to je radost.
1: To tak, je radost, ano.
0: Ano, paní Zito, já se s vámi rozloučím. Přeji vám opravdu pěkný večer, ať se vám
1: daří.
0: A hlavně, hlavně optimismus a dobrou náladu vám přeji.
1: Ano, děkuji, ano? Paní Květuško, i já vám.
0: Ano, nashledanou. Tak pojďme na další písničku, kterou tady máme. Zdeněk Baťka z Vacenovských Vinohradů a Vacenoviáci.

0: písnička je za námi a pojďme si tady předat. Máme tady e-mailovou poštu. Dnes bych prosila o pěknou písničku pro Janu Procházkovou, která se v těchto dnech dožívá pěkného věku. Je to velmi milá a šikovná paní. Velmi ráda skládá básničky, tak ať se jí daří. Protože dříve pracovala ve zdravotnictví, ráda pomůže a poradí. V dlouhém zástupu gratulantů nesmíme chybět s naším přáním. Hodně štěstí, zdraví a spokojenost do dalších let ti přejí Eva a Toník. A ještě je připojena takový verš. Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Smích, ať pokrývá tvůj ret a buď tu nejméně do 100 let. Tak, předali jsme jedno přání. Pojďme ještě na jedno, máme tady. Přeji vám v Českém rozhlase Brno a Zlín pěkný den a prosím pěknou písničku pro mou spolužačku ze zdravotní školy Zdeňku Zvonkovou ze Slavkova u Brna. Včera oslavila 78. narozeniny a my s manželem jí přejeme hodně štěstí, především zdraví, hodně radosti a lásky od všech. Tahle písnička je také vzpomínkou na jejího manžela Pavla, který před časem pro nemoc opustil. Pozdrav patří i její sousedce Marušce a posílají ho Marie a Ludvík Kréskovi. Tak také předali jsme a hrajeme další písničku Nedaleko za dědinu. Cymbálová muzika Technik Ostrava, sourozenci Baťkovi a je to Fanoš Mikulecký.
1: Český rozhlas Zlín.

a budeme opět číst vaše e-maily. Dnes bych prosila o pěknou písničku pro paní Martičku Sichorovou, která se dnes dožívá požehnaného věku. Ale není to všechno, zítra slaví svátek. Je to velmi milá, pěkná, šikovná a skromná paní, ať se jí daří malovat pěkné obrázky. Také péci velmi pěkné a chutné dortíčky a práce na zahrádce je jejím potěšením. Přidáváme se do řady gratulantů s přáním, a ti nezlobí zdraví, ale také trochu toho štěstí a pohody přidáme do našeho přání. Takže, milá Martičko, posíláme malé přáníčko, ať ti všechno vychází, co sama nejvíce si přeješ, a když ti sluníčko někdy zachází, tak ať se stále směješ. Do dalších roků přejeme hodně šťastných kroků. Eva a Toník Brzoňovi. Tak a je to přání pro paní Martičku Sichorovou, která se dnes dožívá požehnaného věku. Tak předali jsme přáníčko a jdeme na další písničku. Malé rečky, Zdeněk Gurský, Barbora Jankových, Polka a Mistříňanka.

0: na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Tak přátelé, a dozněl nám valčík malé rečky, kterou pro nás zahrála mistříňanka, abych to opravila. No a pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro našeho dědečka, tatínka, pana Vítězslava Čeledu z Přísnotic k jeho narozeninám. Přejeme mu hlavně zdraví, boží ochranu a stále krásnou zahrádku a tomu přeje manželka Marie a děti s rodinami. Tak a písnička Tichý večer, Vladimír Pfeffer a Moravěnka.

0: kamarádka Liduška Ingrová z Brna. Přejeme jí vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let. A Liduško, hezky si to oslavte, to vám přejí Kubínová, Zdenka, Endík a všechny kamarádky, děkuje Maťáková. Tak předali jsme a hrajeme písničku Pálavské vršky Josef Konečný a Moravská osma.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak přátelé, přidáme další přání. Dnes se dožívá svého významného životního jubilea paní Dana Benešová ze Střítěže u Třebíče. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje zastupitelstvo obecního úřadu ve Střítěži a posílá pěknou písničku. Ano, a my rádi. A co to dívča hovorí, tak se jmenuje další lidová písnička, kterou budeme poslouchat, Vojta Račický a Broln. Co to

Přátelé, máme tady další e-mail. Dobrý večer, dnes má svátek kamarádka paní Magdaléna Vančurová z Mistřic. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky a božího požehnání. Přeje manžel Ondřej s rodinou, rodiče babička Anna, teta Hanka s rodinou, teta Jaruška s rodinou a kamarád Broněk s maminkou. A další písnička. Neťukaj, nečekaj. A Mistříňanka.

A mám tady přání pro Martinku Kořínkovou ze Strážovic v tomto znění. Milá Martinko, chtěl bych ti z celého srdce poděkovat za to, že jsi tady pro mě. Moc si vážím toho, že mi věnuješ svůj čas, umíš mě vyslechnout a dáváš mi pocit, že na své starosti nejsem sám. Tvá laskavost, trpělivost a dobrota pro mě hodně znamenají. Přeji ti, aby tě provázelo zdraví, štěstí, radost a spousta krásných okamžiků. Ať se ti splní všechna přání a úsměv tě provází každý den. Děkuji, že jsi taková, jaká jsi. S úctou a poděkováním Jarda Wolf. A písnička je pro Martinku Kořínkovou ze Strážovic. A kteráže to? Od našeho přes Luky Zdeněk Baťka, sourozenci Baťkovi a kumpánovi muzikanti.

vážení a milí, máme tady vzpomenutí, ale to je nejaksi v tom smyslu plném. Je to prostě takový e-mail od pana Boleslava, pana doktora Boleslava. Milá paní Květo, pravnučkou slavného slováckého malíře Jožky Úprky je Magdalena Mučková, jež je uměleckou vedoucí cymbálové muziky Danaj. Posílám jí přání k jejímu dnešnímu svátku. Přeji jí vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti z dobré hudby. Vzpomínám na nedávné doby, kdy uváděla každé úterý po 19. hodině pořad Na pěknu notečku. Připojuji hezké, chválihodné motto Joži Úprky, jež je uvedeno v pěkné knize Václava Filipa a Libuše Štědré, nazvané Potomci slavných žijí mezi námi. Pracoval jsem celý život ne pro slávu a uznání, ne pro peníze a jiné výhody, ne abych ponížil druhé, nýbrž pro věc samu, abych jako vědomý příslušník tohoto kmene zachytil co možná nejvíce z jeho života. Tak Magdalena Mučková slaví dnes svůj svátek. My jí gratulujeme, přejeme jí vše nejlepší, hodně zdraví, ať se jí daří, ať jí to stále zpívá, ať se jí daří i v té cymbalové muzice Danaj. No a posíláme písničko Líto vám, mamičko, a Magdalena Mučková.

0: Mám tady další přáníčko. Ahoj, dědo, k tvému svátku ti přejeme vše nejlepší, takže máš oficiální povolení nedělat vůbec nic, hodit nohy nahoru a nechat se jen obskakovat. Posíláme ti písničku pro radost a přejeme hlavně pevné zdraví, bezednou sklenku něčeho dobrého a stále dost energie na babičiny úkoly. Přeje rodina Slámečkova. A nemám tady, a je to pro dědu Zdeněčka Slámečku, tak toto přání, dobře. Dala jsem klobouček, Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská a Gloria.
1: Český rozhlas Zlín.

a poďme na poslední e-mail, který tady máme. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro věrnou posluchačku paní Olinku Navrátilovou z Chropině jako poděkování za skvělý oběd. Děkujeme, babi, tvoje holky. A písnička, která už bude poslední zpívaná, Přes dvě vesnice, Josef Poncar, Vašek Zeman, Josef Zíma, Alena Rychetská a dechová hudba Suprafonu.

Vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Za malou chvíli zazní zprávy a pořad na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Luny svit, kterou pro vás hraje mistříňanka Antonína Pavluše. Přeji vám krásný večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hasiči po dvou týdnech ve zlínském továrním areálu vyhlásili likvidaci požáru 34. budovy. Ředitelství silnic a dálnic připravuje další úsek dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi. Území aktuálně prověřují pyrotechnici. Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcí pražského letiště na burzu. Zítra bude pocitově chladněji a větrno s přeháňkami. Nejvýše v regionu naměříme 23 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Dobrý večer. Hasiči oznámili likvidaci požáru 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se i toho dne zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
4: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
2: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté společně s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
2: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře příštího roku. Hotovo by pak mělo být v roce 2030. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcí pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
6: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. My jsme udělali IPO přibližně na 40%, pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, bychom to směřovali někde na rok 2028.
2: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letiště k dalšímu rozvoji. Námořní jednotky Evropské unie se v pondělí nalodily na plavidlo ruské stínové flotily. Potvrdila to šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová s tím, že jednotky měly podezření, že ropný tanker pluje pod falešnou vlajku. To některé plavidla používají k tomu, aby obcházela sankce na přepravu ruské ropy, které unie uvalila kvůli ruské plošné agresi na Ukrajině.
3: Počasí.
2: Zítra bude ve Zlínském kraji počasí proměnlivé, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost, postupně se od severozápadu na většině území vyskytnou přehánky anebo občasný déšť, výjimečně to mohou být taky bouřky. Později večer může na jihozápadě kraje srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Povane zpočátku slabý, postupně pak během dne mírný západní až severozápadní vítr. Nejvyšší teploty ve čtvrtek vyšplhají na 20 až 23 stupňů, na Valašsku naměříme jen kolem 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D55 na 30. kilometru ve směru na Olomouc se střetla dvě osobní vozidla. Na dálnici D55 ještě zůstaneme. Na 51. kilometru v opačném směru na Hodonín jsou na vozovce zbytky pneumatiky z nákladního vozidla. A pozor taky v Huslenkách na Vsetínsku, tady se pohybuje na silnici ovce. A to byly zprávy. Pohodovou cestu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Milí posluchači, já i moji kolegové moc rádi připravujeme pořad na pěknou notečku. Baví nás stále hledat nová témata, dělat rozhovory, reportovat z festivalů a slavností, připravovat pořady osobnostem, které se o trvání lidové kultury v našich končinách zasluhují. A já dnes moc ráda uvedu pořad, který věnují hudebníkům, jimž muzika doslova koluje v žilách. Dámy a pánové, dovolte mi představit jen maličkou výseč z romských hudebních rodů a jejich muziku. Tu romskou i lidovou hudbu majority, již byli i jsou romští hudebníci nositeli. Příjemný poslech vám přeje Aneška Heinzlová.

Zpíval Gejza Horvát, muzikant a skladatel, který vyrůstal na Spiši v romské osadě, ale lze ho s jistotou považovat za brněnskou osobnost, a to nejen mezi Romy. Jsou z Brna, v Brně Husovicích jsem vyrostla a jestli snad něco můžu považovat za hudbu dílem vlastní domácí, tu naši lidovou, kterou jsem denně slýchávala, tak je to s trochou nadsázky hudba romská. A my se do Brnečka, jak se v mojí generaci s oblibou říká, hudebně podíváme, protože právě sem, především ze Slovenska, doputovali v minulosti romští hudebníci. V případě rodiny Horvátových jde skutečně o muzikantský rod, který se starší vrstvě romské lidové hudby po desetiletí věnuje hrou v cymbálce. Mnozí z Horvátových se usídlili i v jiných žánrech, jako je latino jazz, funky, rompop a různé žánrové průniky s tradiční romskou muzikou.

Píseň La Chess, Mangem Ridaiori Pendia, dobře mi maminka říkala, zpívala Piroška Čuková za doprovodu muziky Eugena Horváta. Nahrávka je z legendárního alba Cigánský pláč z roku 1992. V rodu Horvátových jsou dohledatelná fakta o muzikantství taková. Již Ondřej Horvát, otec proslého primáše Eugena, měl se svými bratry a bratranci kapelu. Většina jeho synů se potatila, krom Eugena též Vojtěch, Čonka, Alois a Ondřej. V rodinné sestavě hrávali v kapele Raxy a pak v známé cymbálové muzice Eugena Horváta. Legendární kapela vznikla roku 1969 a i na její půdě se další a další potomci zasvěcovali do muzikantského řemesla. Po smrti primáše Eugena, zvaného Janko, v kapele přebral post primáše jeho syn Milan Horvát a vede muziku dodnes. Krom jiného zbrázdil svět v kapele Romano Rad s Idou Kellerovou a je frontmanem rodinné kapely Harmonic Play. Pusťme si Horvátovi ještě jednou. Téme Mango a Derek Jaff, až budu mámo odcházet, zpívá Irena Horvátová, provdaná Dirdová, mimo jiné zpěvačka kapely Synergy a Guločar.

0: Milí posluchači, dnes sladíme notečku do romských not. Od mikrofonu vás zdraví autorka pořadu Anežka Hanclová.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Trošku jsme se zdrželi v Brně u rodu Horvátových a věřte mi, že by to vydalo i na celý pořad, kdybychom v Brně s romskou muzikou zůstali. Je to mimo jiné rodina Bagárových, to jsou výteční hudebníci, též Oračkovi nebo Ivan Gašpar Hrysko, všechno romští hudebníci. A tím zdaleka nekončíme. Pojďme se však podívat dál, a sice na jihovýchodní Moravu.
2: Za

Nejen poslední cifry z dohrávky za Sedláckými z Horňácka patřili Joškovi Kubíkovi, rodákovi z Hrubé Vrbky. Kubici jsou romským rodem, usedlým na Moravě od 19. století. Romové tu stejně tak dříve jako dnes hrávali spolu s muzikanty z majoritního etnika. Stali se tedy nositeli moravské lidové hudby. A majstr Joška Kubík patřil mezi ty unikáty a kreativce, kteří nejen následovali tradici, ale po svém muziku obohatili, ozdobili. Byl to on, kdo měl jako první ve své kapele velký cymbál. Předtím tu byly kapely jen dřevěné, smyčcové. Tím se změnil i herní styl, zkrátily se pauzy mezi frázemi. V jeho kapele se vystřídali hornácké hudební autority, jako je Martin Hrbáč nebo František Okénka. A Kubík vynikal nad jiné jako chrlič mouder a různých zamyšlení. Jeho dům v Hrubé Vrbce byl místem pohostinných besed a muzicírování. Své současné následovatele mají Kubíci ve formě stejnojmenné muziky, kterou primuje Petr Kubík. A tady současné Kubíky se sborem Chotár máte k poslechu.

Jak jsme již v našem poradu slyšeli, romské kapely nehrávaly a nehrávají vždy jen romskou hudbu, ale často byly jako zruční muzikanti nositeli hudebního stylu a písní majority. Jednou z mnoha a mnoha romských kapel, kteří na východním Slovensku hrávali gádžům, jak se říká mezi Romy bílým obyvatelům, byli Žoltákovi. Primáš Martin, který žil v letech 1921 až 1952, jeho synovec Štefan 1946 až 2012 a další Žoltákovi jsou představit interpretačního stylu z hornošarišské obce Raslavice. Jejich styl je dodnes příkladným i pro současné muzikanty, kteří navazují na letitou tradici mezigenerační folklorní skupiny Raslavičan a udržování hornošarišského hudebního stylu vůbec.

Mezi vyhlášené kapely na slovenském Horehroní patří Pokošovci. Jsou v regionu zásadní kapelou spojenou i s rodinným životem Horehronců. Lidé si je s oblibou zvou na svatby, křtiny, další rodinné slavnosti a zábavy. Samozřejmě doprovází také soubory, zpěváky, solisty. Bratři Miro, Rado a Stano Pokošovi jsou po otci ze šuměckého hudebního rodu Pokošových, po matce z rodu Harvanových z Telgártu. K bratrům Pokošovým náleží v základní sestavě ještě bratranec Vlado a rodinný přítel Julius. Nejen v oblasti východního Hrona, ale na celém Slovensku platí za vynikající muzikanty a také zpěváky. V jejich hře a zpěvu lze spatřovat ozvěny starých not, dědictví horehronských předků, jakož i osobitou invenci, především v oblasti harmonie. Nyní uslyšíte ve dvou polohách. Těšte se jako já na nádherně exponovaný horehronský vícehlas a odraz staršího lidového hráčství a následně Halgáto, táhlou romskou píseň, kde Pokošovci doprovází maminku třech bratří Pokošových, Věru.

V nemocnici dvě světélka svítí jen tamne, kde můj otec leží. Leží, Bože, v černé zemi. Kolem jeho hlavy zelená tráva roste, velká voda teče kolem jeho hlavy. To byl text táhlé romské písně Halgáta v podání Věry Pokošové a kapely Pokošovci ze středního Slovenska. Romské kapely dnes byly předmětem pěkné notečky a věruje těch muzikantů moc a moc s darem od Pána Boha, který plně rozvíjeli, mnohdy významně ovlivnili další generace i soudobé posluchače, muzikanty, tanečníky. Určitě bychom na to neměli zapomínat. Zatím jen solitérními důkazy úcty k těmto hudebníkům jsou u nás brněnské náměstíčko pojmenované po primáši Eugenu Horvátovi a bysta primáše Jošky Kubíka u Větrného mlýna v Kuželově. Ten má dokonce ještě jedno své místo ve vesmíru. Je po něm pojmenovaná planetka. S poděkováním za spolupráci mistrovi zvuku Antonínu Kánskému a s přáním všeho dobrého

0: Käme tu s vámi.
1: Etikety na potravinách jsou plné údajů, kterým nevždy rozumíme. Podle čeho poznat kvalitní výrobek a na co se při nákupu zaměřit, poradí technoložka potravin Iva Burešová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nalaďte si Český rozhlas Zlín 24. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: To bola skupina IMT Smile a ich skladba Veľa lásky. A práve táto prešovská kapela vystúpi 29. júla v Prahe v Holešoviciach. Koncert sa uskutoční na letnej scéne Gauč v areáli Stromovka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Hasiči po 2 týdnech ve zlínském továrním areálu vyhlásili likvidaci požáru 34. budovy. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
2: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
3: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
2: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovi rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
4: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
2: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Hasiči dnes oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
5: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
0: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté z vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovat pravomocí. Sport. 2 čeští kanoisté prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na kilometru 223 směrem na Ostravu stojí odstavený kamion s poruchou. A v Praze dejte pozor, v Černošické ulici srazila se tam 3 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Spolu založil 2 velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucií, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva a teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl a tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18 a někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák a naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. Na to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český Slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity. Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Já vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista a hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jaksi rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu, ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kajzer nám ho, ten, co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH. On byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kajzer seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přived Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně, co to znamená? Jasnozřivý světlo, je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku, tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Hmm.

0: Vlastně vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudu nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někde nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů, a píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale šrouby do hlavy
1: jste... Ale ne, to byly takové drobnosti, jo. Nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka, hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo... Spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan PBH, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastové věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já jsem tam nebyla.
1: Ani tak nevypadáte, ale já si je pamatuju.
0: Tak, jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to byl asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan PBH. A když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo ale, žádoucí ale, a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků. Akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Já.

0: host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem spisovná, že? Nandej, tam bylo Ypsilon, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem celá. Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy byl, toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vidu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá také a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry.
0: Bečváry.
1: A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a no a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadej ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli, a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, čím bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší?
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže ty práce míň, ale i ty práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte? V nejbližší době. Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný co skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Z kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc jo, za něj děkuju.
1: Já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Správa nemovitostí v Hradci Králové mění kvůli rekordnímu podvodu ředitele. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidátce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom rozhodli radní města. Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla podvodem o přibližně 46 milionů korun. K odchodu ředitelku vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
2: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
0: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Pracovníci dětského centra v Liberci dnes v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o dvě domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic, doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
3: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu. Sport.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela začíná trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na 76. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Na silnici 23 u Ostrovačic jeďte opatrně, je tam hlášená pobíhající srna. A na Frýdecko-Místecku jeďte velmi opatrně v Nošovicích na cestě okolo zdejší automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře a provoz řídí policisté. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Zveme vás do světa čisté lásky. Víme, že existuje a chceme vám o ní vyprávět. Zdraví vás Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Vybrali jsme pro vás příběh manželského páru, který byl sezdán už před 56 lety.
4: A prožili skoro pohádkový příběh. Mladému muži jeho láska doslova spadla do náruče.
5: Splodil 3 děti, postavil 7 domů a zasadil mnoho stromů. Ona ho bezmezně milovala a miluje.
4: Jejich příběh je důkazem, že láska je pohádka života.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Chceme vám představit Marii a Josefa Čebišovi, kteří jdou spolu životem už 57 let.
0: Žijí spolu na Mělnicku a většinu roku tráví na své milované chatě v Tišicích u břehu Labe.
1: Právě tam se za ním vydal Patrik Rozehnal, aby nám mohli vyprávět o své něžné a vroucí lásce.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Josef.
4: Ano, ano, jsem Josef.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den.
3: Kdo pak nám to štěká?
4: Buddy se jmenuje. Buddy.
3: A je takhle hlídací?
4: Je hlídací, moc dobrý. Je mu 9 let.
3: Kde to jsme?
4: Tišice Chrást.
3: A tohle je chata, domeček?
4: Chata, no. Chata taková.
3: Tady přebýváte přes léto,
4: no,
3: nebo furt?
4: Přes léto, od jara do podzimka, no.
3: Dobrý den, a vy budete Maruška?
5: Já jsem Marie, no. A jsem ráda, že jste přijeli, moc vás tady vítám.
3: Moc děkujem. Kytička pro vás.
5: Ježiš, jste strašně hodný, děkuju moc a krásná, ta je teda nádherná. Moc děkuju. Tak pojďte dál, udělejte si pohodlíčko a pojďte.
3: A budeme si vyprávět.
5: Budeme si vyprávět, no. Snad to zvládneme.
3: A to je vaší lásce, zlaté. Jak dlouho jste spolu?
5: 56 let. A 57 na zapřenou v rok to byl jeden. To mě nosil manžel na zádech, aby to maminka nevěděla jeho a sestra, tak mě vozil na zádech, nosil k ním, jenže byl sníh a pak mě neunes, tak stejně podle stop to věděli, pak nám to řekli. No, nabídnu vám, aby se nám hezky povídalo, tak vám nabídnu buď čajíček, nebo kávu, buď turka, nebo rozpustný, jako nemáme kávovar, ale to nevadí. A nebo vám můžu nabídnout vodu a prostě dáme si něco ke kafíčku, budem povídat, jo?
3: Dobře.
0: Jejich příběh se začal psát roku 1967. Mladé Marušce, tehdy ještě Vomáčkové, bylo 18 let.
1: Její rodina se díky tatínkovi, který byl stavbyvedoucím při budování sídlišť, přestěhovala do Čeňkova ve středních Čechách.
0: Maruška netušila, že si ji najde, v náručí přivine a později vezme za ženu 25-letý statný mladý muž jménem Josef Čebiš.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a teďka tam byl sad a tam byly třešně v létě, na podzim švestky. Chodili jsme na ty švestky a teď tam přijelo takový auto a říkám, hele holky, co je to tady za kluky? No a ona přijela, banda, celá parta zedníků. Koukali jsme po nich a tam byl špejchar a když pršelo, tak na špejchaře jsme měli takový sáčky z jutoviny a muselo se to zašívat, popisovalo se to a posílalo se to do Brna zase do toho výzkumáku většího, jak my byli. Dalo se tam vylíz po žebříčku anebo prostě se takhle vzepřít a to. A najednou tenhle ten můj manžel nynější, takhle jako mladý kluk udělaný, se tam vzepřel. A já říkám, no co tohle je za troubu, holky, co on si to dovolí, on sem k nám leze, namakanej, on měl svaly, jo, a myslel si, že je do víco. A říkám, co tady dělá, a on začal nám tykat. A já říkám, já jsem tam kamarádku Teresku a říkám, Teresko, ten je teda ofouklej, viď. A ona, a ne, on je docela dobrý, a říkám, prosím tě, jdi s tím do háje. No a nic se nedělo, a druhý den jsme šli do toho, to bylo 15.9.1967. A to jsme šli do toho sadu a trhám ty švestky a najednou kluci zednícky šli taky. Měli každý měl flašku piva, svačinu a že si tam sedli. A najednou ho napadlo, tohodle mýho Pepu, teda teď už mýho, napadlo jako třeba kam nek toho, co si to dovoluješ. A ono, já si tě schodím, neboj se, já si tě vemu do náruče. No a padla jsem opravdu měchy do náruče, bez kecání, přímo do náruče. No a začali se všichni smát, tak já už jsem se smála taky a on mi začali jsme si tykat.
3: Co vás to napadlo, setřást si budoucí ženu se švestky?
4: No, tak měl jsem sílu, tak jsem s ní zaklepal a byla moje, no.
3: Ale proč?
4: No, protože jsem měl na ní chuť asi. No a už to začalo, no.
3: Takže se vám líbila?
4: No, líbila se mi určitě, no.
3: Jak vypadala?
4: No, byla pěkná, mladá, štíhlá, prsa měla velký, tak se mi líbila. No, už jsem s ní vydržel 56 let, ofiko.
3: To znamená, zatřásl jste se stromem, ona spadla skutečně do náruče, s tím jste počítal?
4: No počítal, protože jsem měl sílu, jak to, já jsem třeba za jednu ruku jsem se vytáhl, takovou sílu jsem měl, že jo, tenkrát, no, doopravdy. A furt jsem dělal zedníka, že jo, cvičil jsem, plaval jsem, zkrátka jsem se neflákal celý život.
3: A teď proberme ten okamžik, jo, to je rozhodující okamžik vašeho života. Žena vám padá se švestky do náruče. Co nastává potom? Vy se na ní kouknete, oslovíte ji, položíte ji na zem?
4: Dal jsem si s ní rande.
3: Jo, takhle rovnou v náruči jste řekne, půjdeš se mnou na rande?
4: Ne, to jsem ji postavil a pak jsme se tam chvilku bavili, že jo, tak jsem říkal, že pro ní přijedu, tak jsem pro ní přijel.
5: Jenomže my jsme bydleli na takový malinkatý vesnice, on tam přijel javou 250 a zvonil tím, troubil a všichni věděli, že Máňa Vomáčková má rande, protože to byla vesnice, kde babky koukaly z oken, že jo, já říkám, no nazar.
4: A jeli jsme do Čakovic do kina. No a pak jsme už spolu začali chodit.
3: Co bylo v kině?
5: Romus a Remus, nádherný film.
3: Jasně, a když jste seděli spolu vedle sebe?
5: No to zatím nebylo nic. Co jsme jen tak seděli, takhle jsme ani jsme si za rukou nedrželi. Až když jsme jeli domů a dovez mě domů, tak mě letmo políbil. Ale jenom letmo, jo, to nebylo.
4: Ale byl tam rybník taky a chodili jsme tam randit. Tak jsem přitom ještě chytal ryby, protože můj otec měl rád ryby. Tak jsem tam upytlačil vždycky kapra, když jsem měl domů. Na motorce a no, tak jsem tam jezdil často.
5: A myslíte, že mě políbil? On ale seděl, koukal na ty ryby a když zabrala ryba, tak ji vzal. No pak mě teda mezi tím políbil, to bych lhala, ale když šel po rybnej, tak mě líbal nejvíc, aby ho neviděl. Vždycky stál na prutě a líbal mě. A můj tatínek už se na to nemohl dívat, tak víte, co dělal. Vzal kámen a vždycky, když byl se mnou u rybníka, tak hodil do vody, aby ho ty ryby vyrušil, aby se věnoval mě a ne rybám. A já říkám, tati, a on říkal vždycky, můj muž říkal, vy se chcete zbavit, že jo, tak proto tam házíte ty kameny. Tak jsme se nasmáli, už tehdy to byla legrace, no. Ale bylo to krásný, tam se to jmenovalo Na vrchách, tak tam jsme chodili randit, no.
4: No to bylo hezký, no. Bylo to veselý, no. Až pak z toho bylo jiným stavu a už jsme se pak museli vzít.
5: Jenže nejhorší bylo, že naši byli pobožní a já jsem se bála, jako aby jsme spolu něco měli, jenomže nechtěla jsem osratit, tak to bylo, no.
3: On naléhal.
5: On naléhal a já podlehla.
3: Kde to bylo?
5: No, na těch vrchách.
4: Na těch vrchách, no.
5: Na těch vrchách venku.
3: Jste v očekávání, jak jste na to přišla, co to s vámi udělalo, jak jste to řekla Josefovi?
5: No, Josefovi jsem to dlouho neřekla, protože jsem říkala, Ježíš, já mu to řeknu, on řekne, to je teda, když otěhotní brzo, asi 3 měsíce, co jsme spolu chodili, říkám, tak to on mě nebude chtít a je to hrozný, ale nejhorší, víte, co bylo, že on byl můj první kluk, to byla právě ta blbost, že jsem jako, že jsem si nic neužila, ale to říkají moje děti teďka, že odbočuju a říkám, no tak já mu to řeknu, tak jsem mu to řekla a říkám, ale Pepí, naši jsou pobožní a my se budeme muset vzít, protože to není sranda. Jako vůbec jsme neuvažovali, že bychom měli dítě pryč nebo to.
3: Co vy na to?
4: No tak musím se mít zodpovědnost, ne? Tak jsem řekl, tak se vemem a je to.
3: Co rodiče tedy na to?
5: Ale jo, dobrý, maminka to vzala všechno, tak mě bylo 20, byla jsem sice docela mladá, no ale dřív to tak bylo, že jo. No manželovi už bylo 26 a půl, takže říkám, tak bylo to pěkný, no. I ani maminka jeho nic proti tomu neměli, byli naopak výborní, nechali nás tam u nich bydlet, super to bylo, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj zlatý lásky plný příběh nám vypráví Marie a Josef Čebišovi.
2: Křehká dívenka a urostlý mladý muž se do sebe zakoukali, zblížili se a byli v očekávání nového mladého života.
1: Plánovali společnou budoucnost. Josef dokonce už kreslil plány jejich společného domu.
2: Ale nejdřív musela být v červnu roku 1968 svatba. Mluvil jim do toho někdo?
3: Ne, my jsme se dohodli s manželem sami, dohodli jsme se, že se vezmeme a nevěděli jsme, jak to bude, tak jsme se domlouvali s rodičema, kdy se jim to hodí, kdy tohle, a až jsme našetřili nějakou tu korunu, tak jsme se pak vzali a to bylo toho 15. června, no. A brali jsme se u nás doma a museli jsme se nasmát, protože dneska by ty mladí vůbec tohle to nechápali. Babička jeho až dneska, jak jste chtěli ty fotky vidět, tak jsem se na ně zadívala a říkala jsem, Ježíš Maria, jeho maminka jí svíčkovou z hlubokého talíře. No, protože my jsme to měli doma a nechystalo se, abyste šel koupit kvůli jednomu dni svatebnímu něco, že jo, tak se vzalo, co bylo doma. Jídlo bylo, ale bohužel bylo v hlubokém talíři. Ale bylo to krásný. A můj tatínek dobrák, tak vypěstoval bílý karafiáty, aniž by věděl, že bude svatba. On vždycky prostě měl jeden rok třeba pěstoval růžičky nebo to a teď zrovna karafiáty. A on říkal, vidíš, Mařenko, tak se to hodí, budeš mít karafiáty. A opravdu mi je vypěstoval takový ty dvouletý, víte, jak jsou ty vonavoučky. Pomínáme na to všichni, no.
4: To je možná osud, ne? Znamení?
3: Asi jo. Asi to je znamení, no.
4: A obřad jako takový byl kde?
5: Byl na Vodolce, bylo to 15.6. v 11 hodin. Nevěstě ušila, její matka ušila šaty, to nebyly žádný z nějakého obchodu. No, já jsem si něco koupil, že jo, tenka bylo teplo, tak košile a kalhoty a bylo to, no, to bylo v červnu, byl hit, že jo. Ani sako nebylo potřeba žádný, nebo asi tam bylo, no, ale...
4: No a ten obřad jak vypadal, jak jste přicházeli, kolik bylo hostí, co vám hráli?
3: No, bylo to nádherný, no vidíte, co nám hráli, už se ani nespomenu, nepamatuju, ale bylo to nádherný a bylo to právě v odolený vodě na starý radnici.
5: Ale bylo to jako perfektní úplně, no, to nemělo chybu jako.
3: Krásný, a když jsme tam přicházeli, tak to bylo takový, no víte, svatba, první svatba, že jo, to člověk je... Na nic nemyslí, jenom na to, že jako si připadá, jak když je nějaká princezna. Bylo to hezký, no. Nikdo se nevopil, bylo to prostě takový střídmý, bezvadný, no. Super, no, měla jsem růže, mi koupil kytku, krásnou růží. No a teď jsme šli do toho auta před barákem a jak jsem si tam sedala, tak mě to paní skřípla, tři růžičky mi uštípla. A ta jedna babička tam byla, oni jak ty babky na té vesnici byly a dělali takový ty, jak povíján věšeli a tohle, když jste tudy jela.
5: Zatahovali, když se jelo.
3: Tak povídala. Ježíš, to bude mít Mařenka smůlu, růže má, ty píchají majtrny a ještě se jí tři tady uloupli, tak honem mi to tam stříhali, aby ta kytka vypadala hezky, no. ale povedlo se, žádný růže nepřinesli smůlu, bylo to super.
4: Přesun tedy do baráčku nebo k rodičům z té obřadní síně proběhl, jak zase autem přijeli jste, co následovalo?
3: Autem to jsme měli asi jenom, myslím, že tři auta byly, víc jich nebylo a to byl manželův kamarád, tam třeba Vratic, ten nás vrátil, ten nás vez jako mě, nevěstu.
5: A ještě jeden kamarád.
3: A myslím, že tři auta, víc jich nebylo, no. Ale nebyla ani hudba, nic, hrálo rádio, nebo prostě já nevím, co jsme tam měli. Ale spíš se povídalo a bylo to takový, a teta Hela, jeho měla kytaru a tak to bylo senzační, no. Zpívalo se, ale bylo to takový, nebylo to jako dneska. Povídalo se tam o všem možném, vzpomínalo se na život, že jo, prostě takovej, proběhlo se vám všechno do té svatby, co bylo, no. Takže jsem byla ráda, že jsme se vzali a bylo to bezvadný, no. Bylo to krásný.
4: Kdo byl nejvíc dojatý?
3: No asi já jsem brečela pořád. Já brečela i u toho, až mi to bylo trapný. Proč brečím, když jsem šťastná, že jo? Ale nešlo to zadržet, no. A říkala jsem si, snad jsem to ani nezasloužila takovej ten. A teď taky si kolikrát říkám, že vděčím za to, že opravdu, čemu vděčím, že se máme takhle rádi a že jsme v té pohodě, kde jsou lidi nemocní, že jo, leta třeba už nemůžou. Takže jako kolikrát se opravdu pomodlím a řeknu děkuji Bože, že si mi to zachrání, že jsem se dožila vnoučat, pravnoučat. A ještě bych prosila aspoň těch malinkých kluků chvilku, no a když ne, tak život byl nádherný, no.
1: Marie a Josef jako mladí věřili, že ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska je silná, dá

0: to, tak jsme tam zjeli. Co myslíte, celou svatební cestu nám pršelo. Tak strašně, v kotlíku jsme jedli polívku, to byly ty kostičky, jestli to vy si asi nepamatujete, to byly velké kostičky, takový houbový polívky, 4 byly v jednom balíčku, tak to jsme jedli ty polívky, chleba.
1: Jsem nachytal vokouny, jsme upražili na ohni, no, bylo to, no. A pak jsme nemohli vjet, tak jsme museli zehnat traktor, aby nás vytáhl, protože jsme byli pod kopcem a jak bylo po dešti, tak to nešlo, hladký gumy, že jo, to nebyly žádný terénáky nebo to, tak nám jsem došel a vytáhl nás traktor za nějakých 50 korun a jeli jsme domů zase. Byli jsme tam 2 dny a myši tam běhali, to byly z celty jenom udělaný stany, že to neměli žádný podlážky, to dřív nebylo, že jo. Byly dvě ty celty, to se dalo dohromady, do prostředka se dal klacek, který se uříz, no a to bylo všechno, tenkrát to nebylo.
0: No já vám řeknu, to byla svatební cesta na svatební cesty. Já jsem byla hladová, mokrá. No, úplně chtělo se mi brečet a říkám, nemůžu mu zkazit radost, protože je hodný, že mě vzal pod stan, ale do smrti na to nezapomenem. Když nás tahali a tak říkali, jo, vy jste tu na svatební cestě, no a ty se mohli popukat smíchy, protože když nás viděli, jak vypadáme, jo, ten stan mokrý, všechno, a přijeli jsme domů a teprve doma to začalo, na zahradě jsme si užili, pak jsme začali dělat vohýnky, začali jsme si opejkat bušty a bylo to super, no. Svatební cesta se dodělala doma na zahradě.
1: No, jako dneska, že jezdí do Itálie nebo někam tamhle do toho, že jo, no dřív fakt jsme museli šetřit, protože jsme chtěli stavět, no, tak to nešlo. Zkrátka jsme to tak nějak pláceli dohromady, až jsme tady, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska přináší skutečný příběh dvou milujících lidí. Dnešními hrdiny jsou Marie a Josef Čebišovi.
2: Brzy po svatbě se jim narodila dcera. Záhy ale přišlo těžké období. V šesti nedělí zemřela Marušce její milovaná maminka.
1: Tehdy jí pomohl ustát těžkou chvíli její citlivý muž Josef a také fakt, že přivedla na svět prvorozenou dcerku, o kterou se museli oba starat.
3: Maruško, řekněte mi, jak člověka změní to, když se stane mámou? Co se vám odehrálo? Přišla první dcera na svět, vnímala jste, že je něco jiného?
4: Vnímala strašně, no úplně takový, všechno se vám zdá takový krásný, sladoučký. Když to dítě obejmete, jo, tak to je úplně něco jiného, ale všechny, prostě všechny děti, když obejmete. I teď, když jsem prababička a přijdou sem s těma vnoučátkama a já je držím takhle na prsou, tak úplně mě to tak nabíjí a vzpomenu si na ty chvíle mladé, když byly ty moje děti malé.
3: Těšil jste se na to, že budete tátou?
5: No určitě. To je zodpovědnost, že jo? Já jsem byl tak vychovaný.
3: A pamatujete si na to, když vaše žena jela do porodnice?
5: Jsem ji tam vozil autem, že jo? Všechny tři jsem je tam. Pak jsme měli druhou dceru, to už jsme bydleli v baráku v přízemí, patro ještě bylo hotové, ale nebylo jako na obývání, tak jsme dodělávali. No pak jsme měli ještě kluka, to už jsem dělal fasádu, viď? No a to jsem ťukal takhle na okno. Já jsem dělal v Praze na fasádách a mám, hele, to takhle zaťukám na okno, paní otevře okno, dá nám kávu, no a tak Maruš zaťukala na okno, tak já jsem schodil monterky, skočil jsem tam a měli jsme kluka pak, no.
3: Maruška se durdí.
4: No je to pravda, no ale on je hrozný můj muž, on je sně... On co neví, to nevypovídá.
3: Tady to je upřímná výpověď.
4: Ale když se narodil Pepíček na Bulovce, tak už holky mohly nahoru k okýnku přijít, jenom k okýnku, otevřeli se okýnko a oni, maminko, prosím tě, už pojď domů, tatínek nám vaří samý volejovky. A já jsem koukala a Petruška měla jednu ponožku bílou, jednu červenou. Já říkám, no nazdar hodiny. Tak jsem byla ráda, když jsem pak šla domů, protože to víte, měl kluka, takže kluka zapíjeli s kamarádama. A naše holky malí spaly na zahradě ve stanu a byla sranda, no. Ale bylo to krásný, no. A pak přijeli příbuzní a vždycky nevěřili, že máme chlapečka, tak každý ho musel rozbalit a když viděli, že to je kluk, tak bylo dobrý. Takže bylo slávy, no. A určitě mě měl rád, proto on o lásce nemluví vůbec, on je taky skoupej dneska.
5: Lásku máme celý život spolu, ne?
3: No, ale to nás právě zajímá a proto jsme přijeli, aby jsme věděli, jak se taková láska, která vás přimkne k sobě na tolik let, rodí, jak vzniká, na čem tehdy stála, nebo co jste si tehdy jeden o druhém třeba mysleli a co se vám na tom druhém líbilo, že jste si řekli jo?
5: Měli jsme se rádi. Měli jsme se rádi a věřili jsme si jeden druhýmu.
4: Vážili jsme se od té doby, co jsme se poznali hodně, ale já jsem měla hrozně pohnutý život. A právě jak jsem mu to vyprávěla, tak mu byl tak strašně hodnej, že mě prostě ve všem podržel. No, já jsem z rozvedeného manželství. Bylo nás pět dětí, čtyři děti teda, až pak mám nevlastní ještě dceru, ale jako vlastní sestru teda. A naši se rozvedli. A moje maminka si nechala dvě děti a můj táta si nechal dvě děti. A já to nemohla pochopit, ale já jsem byla jako dítě, jo. Mně bylo asi 8 nebo 7 a já jsem si to vřela do hlavy, že někde mám sestru a bratra. A prostě bylo to ve mně. Já nevím, to byla hrozná doba, ale dřív řekli, že se nerozvádějí a tohle jsme zažili. Můj táta byl hrozně zlej. Pil, dělal v dolech, takže měl hrozně peněz a byl prostě takovej bohem, jo. A on nás mlátil, hrozně nás byl, uříz třeba hadici od pračky a mě se řezal a já ho nenáviděla, úplně jsem ho nenáviděla. Mamka se pak teda rozvedla, no ale nechala si mě a Zděnku sestru a on si nechal Jarušku a Honzu, táta. A prostě asi tím, aby na nás neplatili nebo to, ale tím se zpřetrhali vztahy a prostě my jsme byli jenom dvě a oni dva. A já, když jsem si namluvila Pepu, tak říkám, já to takhle nenechám, já mu to řeknu, protože nemá být žádný tajemství, že jo, tak pamatuješ, jak jsem ti to říkala, vyprávěla jsem mu to, brečela jsem a on byl tak zlatý, říkal, já ti pomůžu tu sestru a bráchu najít. To se mě na něm nejvíc líbilo. A když o tom mluvím, tak bych ještě brečela. A představte si, kde jsem je našla. V dětském domově v Bílině. Jak ségru Jarušku, tak Honzu bráchu. Jo, no něco hroznýho. A opravdu našla jsem pak tu ségru mojí a bráchu a máme nejlepší vztah. A úplně teď každou chvilku, co můžeme, prostě jsme pořád spolu. Tak to právě je ta láska, že mě můj Pepa podržel a že mě tu sestru a bráchu našel. A tomu do smrti nezapomenu a furt to máme v sobě.
3: Vy jste takový silný chlap, vy se schováváte za tu slupku toho statního chlapa, který ale ochrání tu křehkou ženu, kterou máte v Marušce. A vlastně je škoda neříct, že vy tak jako dokážete jako zedník postavit ty domy a postarat se o tu rodinu, tak vy jste postavil zpátky vlastně trochu život té Marušce, že jste jí pomohl a za to vám patří obrovský dík. Vy jste stavěč nejenom domů, domovů, ale i to, co člověk v srdci potřebuje mít urovnáno.
5: No tak asi jo, no tak jsem to byl tak vychovaný doma, no. Snažím se ten život brát tak, jak jde. No, snažím se ho vyplnit, co nejlíp umím, no. Jsme velká rodina, no.
4: V jádru je strašně hodný člověk, v životě nikomu neublížil, neřekl křivýho slova a každý mu pomohl. Ale nám to dělá radost. My jsme rádi, že žijeme pro druhý, no. A bylo to nádherný, no. A to je právě ta láska, že jsem měla v něm tu oporu.
5: Jeden druhýho si vážil taky, že jo, a je to dobrý.
6: Marie a Josef Čebišovi prožívají něžnou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Maruška našla v náručí svého Josefa klid a on u Marušky domov plný citu.
2: Oba vědí, že život přináší také chvíle, kdy se o toho druhého bojíte.
6: Josefovi ochrnula noha a prodělal těžkou operaci páteře, tak říkajíc, za 5:12. Maruška se modlila každý den. Naštěstí vše dobře dopadlo.
2: Jejich příběh nás s Petrem zaujal při čtení natolik, že jsme se rozhodli potěšit je jedním velkým darem. Novým automatickým kávovarem. O předání jsme požádali Patrika Rozehnala. Zatím nic netuší.
3: Tak jste připraveni?
5: Jsme připraveni, děkujeme dopředu.
4: No, já teda nepřipravená nejsem, já vůbec nepočítala, jo. Že by jsem se dostala
5: já
4: do něčeho.
5: Já podržím, když tak za ruku, aby si padal.
4: Ale to jsme teda rádi, my jsme v životě nic nevyhráli, nikdy nic.
5: Vyhrála si mě a já tebe,
4: no, to je pravda,
5: stačí.
4: Vyhráli jsme jeden druhýho, no. Ježíš, tak to moc děkujeme, jak vám taky, Carmen, a tomu Petrovi Koskovi, v obom dvou.
3: Tak pojďte za mnou se na to podívat.
4: To mě rozbrečíte. Ježiši, kávovár.
3: Jo.
5: Jo, tak děkujeme moc teda.
4: Tak ten je krásný. Ježiš, tak děkujeme. To budou mít radost naši mladí, protože přijdou a říkají, babi, to tvoje kafe, my si uděláme doma. No tak to nám udělali radost. Jak Carmen s Petrem, tak vy taky. Děkujeme moc. To není možný. Tak to je krásný.
5: A to je taky dlouhý život ještě.
4: Krásný, no a vám všem, ale taky poslouchejte, no. Já s tím ani nebudu mě zadět za to.
3: To nějak zvládneme spolu, se naučíme.
4: A nebo mi to pomůžou mladí, protože já jsem...
3: To se jenom naplní vodou, zásobník kávou zrnkovou a pak se stiskne jenom správné tlačítko a záleží, jestli si chcete udělat menší, větší kávu.
4: Jo, tak to si dáme i my pak tu zrnkovou, protože nám tahle ta moc nechutná, ta kupovaná.
3: Máte ji tady od nás.
4: Ježiši, no to snadné. Ježiši, vy jste zlatý, tak moc děkujeme, jste hodný, děkujeme. To máme teda radost opravdu. Děkujeme moc.
5: Děkujeme.
4: Tak děkujeme, to je opravdu dárek krásnej.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplný příběh dnes vyprávějí Marie a Josef Čebišovi.
2: Je čas je trochu vyzkoušet. Jak si pamatují na některé společné okamžiky? Co vědí o druhém? A shodnou se, když dostanou stejné otázky, ale každý sám?
1: Patrik Rozehnal je vyspovídal a my teď jejich odpovědi dáme dohromady.
2: Držme palce, ať obstojí.
3: Kdo vybíral prstínky na svatbu?
4: Vybírali jsme společně. Naproti labuti, takhle na rohu, tam bylo zlatnictví, tak tam jsme to koupili, na tom rohu.
5: My spolu proti Bílý labuti.
3: Pustí vás někdy ke kadeřnici?
5: No určitě, no. A i mi na něj dá.
3: Jak často jezdíte?
5: No já tady, co jsme teďka tady, tak nebudu lhát, tak 3x do roka.
4: No třeba jednou za 2 měsíce natrvalou, nebo takhle ještě před nějakou příležitostí. Jednou za čas, no, ne moc jako.
3: Jak jí říkáte při něžnostech?
4: Maruško, no.
5: No Maruško mi říká. Myslím, že Maruško, no, jinak nevím, no.
3: Kolik vám manželka nechá z rodinného rozpočtu pro vlastní útratu?
4: Teď beru 2000 mám pro sebe.
3: Držíte ho finančně zkrátka?
5: Ne, v žádném případě.
3: Dostává nějaké kapesné?
5: Dostává, no.
3: Kolik?
5: 2000.
3: Co vám koupil jako první prezent, dárek, ještě před svatbou, když jste spolu třeba chodili?
5: No na to nezapomenu do smrti, boty, s takovým jako chlupem z nějakého zvířata, já teď nevím, z čeho to bylo, ale krásné boty zimní.
4: Zimní, jako byly jako náhražka, jako ty huculi, takhle chlupatý, jo. Když jsme jezdili na hory, tak boty jsem jí koupil.
3: Čím si myslíte, že jí dopálíte do běla?
4: Když jsem bordelář, úplně ona vytočí mi, jak, kdy budu chtít. Jako.
3: Jako čím třeba, co rozbordelíte?
4: No něco mě řekne, abych uklidila a to nechám. No, to je, neuklidím to, no. To je úplně vytočím, jak do maxima. No.
5: On to nedělá ve zlém úmyslu, on prostě je takovej. Neuklidí si boty do botníku. Tamhle se zouvá taky, chodí z bačkura, chodí na zem, že musím po něm to a neuklízí si prádlo. No ale to je asi tak jediný, no jinak nemá nějaký velký zlozvyky, nemá.
3: Jakou barvu milujete vy?
5: Já miluji fialovou a takovou starorůžovou.
3: Na jakou barvu je zatížena?
4: Na černou.
3: Co dělá, když se stydí?
4: No se moc nestydí, jako no.
3: Není stydlivá?
4: Není stydlivá, jako.
5: Byla jsem hodně, děsně jsem byla, jo. To bylo hrozný. Ale teď už ne, myslím, že teď po letech už nejsem, no.
3: Kdo navrhnul to první fyzické milování?
5: No, asi já. Já jsem se bála, abych ho nestratila, protože jsem si říkala, já to řeknu naplno, když mu nedám, tak mě nechá.
3: Kdo byl iniciátorem, kdo navrhl to první milování?
4: No, já asi to... To je potřeba, ne? Mužský má být dominantní, ne? No.
3: Jak jste na to šel?
4: No z hurta, no. Povedlo se to, tak vidíte, jak to dopadlo, no.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes jíždě, přes zadek?
5: No, to bylo převčírem. Ale to jako ze srandy a říkám, Pepo, co se ti stalo? Já jsem něco dělal v kuchyni a on jen tak... Utíral nádobí a já jsem ho plácala taky a říkám, vidíš Pepi, jak ti to krásně jde, děkuju ti, hodně si mi pomohl, protože mě bolej ruce, jak jsem pak dala ty papriky rajsky. No a on pak říkal, no to je dobrý, Marie, já taky. On to možná zapomněl, ale asi jo.
3: Kdy jste jí naposledy plácnul přes zadek?
4: Zrovna dneska. Takhle jde okolo taky.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Život občas přináší i krušné chvilky. Ty mohou ověřit i pevnost vztahu.
1: Zažili takové chvíle Marie a Josef Čebišovi?
5: Já myslím, že jo.
4: Jednou to bylo na rozvod, tak jsem jí dal 400, ať to podám, a už ona si za to koupila boty a bylo po rozvodu.
5: No ne, to bylo tak, že prostě byli jsme už přepracovaný, že jo. Neměli jsme peníze, barák nebyl dostavěný a už prostě byla taková, takový už to bylo, já nevím, prostě
4: krize,
5: jako když už jsme vyprchali, jo, a já říkám, to není možný a to, a je, tak jsme se prostě taky dohadovali, znáte, jak to je. A já říkám, hele, to nemá cenu, tak se rozvedem. Ale já jsem hned taková razantní, no a on, aby mi udělal radost, tak přines papíry, já nevím, kde sehnal a hodil je na stůl a na rozvod. A to víte, já v práci říkám, holky, já se budu rozvádět, a oni, holky, prosím tě, Maruš, vy dva se budete rozvádět, jo. Ještě hodil 600 korun na stůl, protože tehdy stál rozvod 600. A já jsem šla a na Harfě jsem si koupila grešlakový kozačky, přesně za 600. A on přišel domů a to je naše rodina, jo, to jsme my dva. Tak co, Marie, už jsi to podepsala, ten rozvod? A já, no, že jsem podepsala, tady to je, a ukazuju mu bednu s kozačkama. No a začali jsme se smát a bylo po rozvodu. A bylo i po krizi, bylo po všem, jo. A bylo po nějakém zlobení, no.
3: Maruško, byla jste někdy hrdá, když jste měla takového fešního chlapa vedle sebe, mladýho kulturistu?
5: Byla hrdá pořád. Pořád jsem na něj hrdá, protože když vidím naše kamarády, jo, tak nemůžu nikdo, všichni máme rádi, ale nikdo se nemůže k Pepovi mimo přirovnat. Protože jako myslím poctivostí zajedno, že je hodnej, nikdy na mě neřval, nikdy na mě nekřičel, aby byl zlej. A pracovitej a o děti se staral. A když slyšíte, když se sejdem, tak někdo si stěžuje na to a furt někdo brečí a to. A já říkám, prosím tě, nechte to, když život je krátký, tak se na to poznes a je to nebo to. Prostě jsem na něj hrdá.
3: Je čas v tomhle věku i na nějakou romantiku, že byste vyrazili na zamilovanou procházku, jestli se držíte za ruce?
5: To jsme takový blázni, že si představte, že já řeknu, Pepí, dáme si kafe u vody, já udělám kafe do termosky, vememe dvě lehátka, stolek a jedeme k Labi a tam sedíme, koukáme na lodi a pijeme kafe. A nebo prostě, no, nás to napadne.
4: Nebo se mnou jede na ryby, tak tam taky si čte, že jo, a no. Já nahodím na řeku jako a tam si dáme kafe a jdeme domů pak večír.
3: A proč stojí za to i v tomhle věku si lásku udržovat?
5: No to jsem říkala dětem, všem jsem to říkala, jednomu po druhém, a teď jsem to říkala nejmladšímu Pepčovi, říkám, Pepí, važ si, že máš krásný zdravý děti, protože je plno dětí, které jsou nemocný nebo něco. Buď rád, že máš Janu, i když jste se nevzali, nevadí, žijete spolu, máte se rádi, ale podívej se mi s dědou, co jsme všechno zažili. Když se přijde nějaká krize, neházejte hned flintu do žita.
4: Tolerance a jeden druhýho si musí vážit, to jako bez toho to nejde, no.
5: Akorát se modlíme, aby jsme nebyli nemocní, aby víte co, aby jsme nás nemuseli nikdo starat, aby jsme to zvládli sami, jeden od druhého. Já se o něj postarám, i kdyby byl třeba ležák, nebo nedej bože takhle, jo. A děkuju za něj už kvůli tomu, že jsem se mohla dožít s ním, oba dva, že jsme se dožili, jak viděli jsme, jak nám vyrůstají děti, vnoučata, pravnoučata, to někomu dáno není, tak proto jako si oba dva toho vážíme, myslím, že i on, protože se o tom občas bavíme a když takhle spolu sedíme, tak taky děkujeme za to, že jsme tady a že jsme se tohle krásně mohli dožít. No.
3: Proč jí milujete? Čeho si na ní nejvíc, nebo z té lásky a z toho vztahu k ní ceníte?
4: Je šikovná, pracovitá, hodná, dobrosrdečná, má toho hodně jako. Pro děti by se rozdala až moc jako jo. Je šikovná, no.
3: Dokázal byste si ten život představit bez ní?
4: Ne, nedokázal. Spolu žijeme a jsme na sebe zvyklí a jeden bez druhého asi by stačí, když jede na dva dny do Prahy, tak je to smutný, jako když tady je člověk sám. No. Miluji a mám ji rád.
5: Ale opravdu jako mám ho ráda a cítím k němu všechno nejlepší. No. Důvěru, lásku. Vím, že se o mě postará, že když je mi zle, takže mi pomůže, že je na ně spolehnutí. Prostě takový hodný člověk, no. Mám ho ráda, no. A tímhletím bych mu chtěla poděkovat zrovna, protože tě, Pepo, mám hrozně ráda, ty to víš, miluju tě, nemůžu bez tebe žít a prostě seš moje jenom ty nej.

0: Marie a Josef Čebyšovi už dávno vědí, že láska vám na začátku zamotá hlavu, ale později díky ní najdete klid, štěstí a harmonii. Poznali, že opravdová láska není jen v pohádkách.
1: Josef svou princeznu zachránil pod stromem. A z ní se stala milující a moudrá královna pečující o svého krále.
0: Jeden německý spisovatel kdysi napsal: láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává.
1: A proto rozdávejte lásku, šiřte ji a prožívejte. Od druhých ji přijímejte, jedině proto stojí žít. Pro lásku. To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%, pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měli fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
0: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde Pražská koaliční rada. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
0: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030.
1: Sport.
0: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Líjovou ve dvou setech. Stejně jako Šalková, Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je mezi 7. a 6. kilometrem směrem do Prahy kvůli práci silničářů zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. A v Praze v Sokolovské ulici je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové, vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle, tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
0: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
2: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
3: Dobrý večer, vy doma u stolů.
2: V ušácích.
3: I v postelích.
2: Zahajujeme se slavnostními pocity a
3: slavnostními slovy.
2: První veřejnou nahrávku
3: z divadla Rokoko.
2: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: No, a lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
2: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
2: ano,
0: on
2: a když
0: ví.
2: To rozeberete, on vlastně říkal samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte.
2: Ano, ten bude určitě mazaný.
0: No, a takhle chceme právě vypadat my, úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou...
2: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano.
2: Takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitele vás taky srdečně vítáme a...
2: Račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 200 pade. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 200 pade, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Vítej, Jiří.
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru. A často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsme si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se, řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to spleš, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Takhle, no tak. No bylo dobře, že měli o čem se myšlet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, no, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla, no, výplatní střediska.
4: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den, no, a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Man. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radionokturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
2: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
1: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky.

0: Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko schánil, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel Jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy kamarád a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl, pojď si se mnou zacvičit kostroune.
1: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
1: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miroslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tragicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi?

0: vrátím se zpět. A na tu chvíli trapnou,
1: na tu chvíli trapnou,
0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde v Jemenu.

0: to, že ti ústřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Jirková.
2: Dobrý večer. Já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové. Měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce. V našem věku už by to bylo trošku absurdní. A mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, ano, to jste nazval správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
1: jistě.
2: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně... To na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že jo, já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron. Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát. Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7. Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem. K aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julií, Lucií, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Beriou. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, nadělá.

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

zachmurzył.

mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Ale ano, noční linka. Dneska z Prahy po dlouhé době zase s Honzou Maconem a Petrem Kubalou na technickém pracovišti. Tak nám všem příjemný dobrý večer. Dobrý večer, pane Kubalo. To si s váma ještě vyřídím. Mimochodem, kdo posloucháte poprvé, to je ten pán, který odpovídá za všechna ta čudlata, páčky, přepojování, telefony, kdo je ve vysílání. Taky, jak je ten vstup dlouhý, musí mě chlapec usměrňovat. Mimochodem, za ty tvoje dovoleny je to furt ještě málo. Jo, je třeba si to uvědět. A pozdrav posluchače. Když už dostávám dopisy, které začínají Petr Kubala a Honza Macoun, už je to napováženou. Tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Není tě slyšet pořádně, musíš víc do celých Čech, nejen těch středních.
2: Dobrý večer.
1: Slyšeli jste ho? To je útrpné, stejně tak jako já. Hezký večer ve středu 22.7.2026. A říkám to po paměti, tak to snad říkám správně. Tak jdeme do toho, já jsem se opravdu na vás těšil jako na...
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Středeční noční linka z Prahy do celé republiky, do sítě regionálních stanic Českého rozhlasu, stanice Pohoda, na ty internety. No a téma? Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Sousedské vztahy už jsme probírali nesčetněkrát, i kolegové. Ale nejdivnější zážitek, zapátrejte v paměti, doufám, že vykutáte něco, co nás... Doufám, rozesměje, ale může nás to i rozplakat. Jo? Ty vztahy jsou obzvlášť sousedské, nevyzpytatelné. Obzvlášť, když je v tom velké srdce. A pozor, začínáme stylově. Marií Rotrovou a Petrem Němcem, myslím, nad tuhle písničku není. Ať soused z hůry bouchá, tak pojďme na to.

0: Prosím pěkně, sousedské vztahy jako takové neberu. Jo, neberu. Můžeme to zmínit, ale to je až ta třetí kolej, nikoli slepá, patří to k tomu, ale mě fakt zajímá nejdivnější zážitek se svými sousedy. Taky nemuseli jste vědět, že jsou to vaši sousedé, nebo soused, sousedka, anebo jste to věděli zrovna až moc dobře, že? Ono člověk zažívá ve svých životech, a teď už jako to jako rozjezdí po dalších kolejích, milenecké vztahy tady byly od pradávna, co si budem, jo? Takže i takové vzkazy, náhody, podívejte se, já už nemůžu ve svém věku, já už mám maximálně to srdce stučnělé. To velikostně to bejvávalo, vždycky jsem měl plán B, někdy i C, a posledních 15 let nemám ani plán B, takže vlastně to by se mi všechno zhroutilo jak z karet. Takže zkuste vzpomenout na divného souseda. Divno něco, co se odehrálo mezi vámi a sousedstvem, ať už v panelovém domě, králíkárně, v bytovce, činžáku, anebo někde klidně i na samotě. Taky tam jsou sousedé. No, někdy kradou, ale taky dost pomlouvají. Jak to vidíte vy? 731 800 900 můžete volat právě teď. Budu moc rád, když se osmělíte. Nebojte se, Praha nekouše, máme to za sebou. Mimochodem dneska je Magdalény do Hradce. Hezký svátek přeju. Celé ráno jsem na to myslel ve svém vysílání, ve své regionální stanici Český rozhlas Střední Čechy. Hlavně Honzo, na něco nezapomeň. A málem jsem zapomněl, ale to vám řeknu až později. Co, pokud na to vůbec bude čas pro všechny ty vaše příspěvky, zážitky, prožitky a možná taky trapno. Jo, protože to k tomu patří. Dalšími možnostmi, jak se spojit se mnou, se světem, nebo tady s kolegou Kubalou, který mi to předá, přepošle, tak jako promělní. Nevytří, já to přečtu všechno, co dorazí na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy přejeme dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to relativní, co je nejdivnější, ale rád si to vyslechnu od vás. Pěkný večer, kdo otevírá noční linku, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jirka.
0: Zdravím vás, Jiří, povězte, kam si mám bodnout ten pomyslný špendlík mapy naší republiky, kam konkrétně?
2: Je to sever Ústí nad Labem.
0: Zdravím do Ústí. Sousedstvo je jaké?
2: Sousedstvo poměrně v pohodě, ale tuhletu záležitost, kterou chci zmínit, tak je teda už hodně stará, asi 25 let nazpět.
0: Ano.
2: Sousedka už nežije, ale po úmrtí jejího manžela se jí děli doma takový hodně zvláštní věci a byl jsem docela i svědkem toho, že něco nebylo úplně jakoby v pořádku. Samozřejmě máme takový to povědomí mezi nebem a zemí, že prostě nejsou věci úplně normální, ale tohle to bylo fakt jako už hodně divný.
0: Počkejte, já už jsem v napětí teďka, to teprve začínáme, tak co se tam dělo?
2: Jedná se o to, že paní, nebudu jí zmiňovat, a v podstatě už je to jedno, říkám, už je nějaký pátek po smrti, měla manžela a ten měl nemocné srdíčko. A potom, když jsme se po nějakém čase bavili, protože ona vlastně nastalo tam úmrtí, byly tam takový ty spojený starosti s tím, ale jednalo se o to, že ten manžel měl v noci ve spánku nějakou, prostě měl nějaký zdravotní handicap nebo problém a přál si, aby mu manželka zavolala záchranku. A manželka nebo paní teda říkala, prosím tě, to je nějaká jenom hloupost, taková prkotina, otočila se na bok a usnula.
0: Ano.
2: Samozřejmě manžel ráno byl mrtev, přišlo se na to potom, že měl infarkt, ale jedná se o to, že asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce po tom pohřbu přišla ke mně, úplně byla bílá jak stěna a říkala, prosím vás, pojďte se ke mně podívat, tohle to není normální. Já jsem byla u dcery a v podstatě doma měla věci, říkám, ty věci mají nějaký prostě pomyslný pořádek a byly prostě nějakým způsobem jako přeházený. Mm-hmm. Říkala, mám klíče jenom já, dcera, ta je v práci, ona dělala někde v lázeňství a v podstatě se tam děly pořád takovýhle divný věci a byl jsem svědkem toho, že se prostě položila nějaká věc a potom ta věc jakoby se nacházela pár centimetrů, teda úplně mimo. A bylo to takový hodně divný a v podstatě i někdy jsem měl takový jako docela stísněný pocit. A paní prostě potom si přála, aby prostě tam nebyla sama, tak vždycky mi říkala, můžete přijít na kafe nebo to. Tak jsme se bavili, rozebírali jsme to. Nikdy jsem teda nebyl přímým svědkem toho, že by se to jako nějakým způsobem dělo, že by se tam něco pohnulo, ale prostě bylo to takový hodně divný a i já jsem měl v tom bytě takový hodně divný pocit.
0: Takhle,
2: a paní potom záhy jakoby zemřela a tím to vlastně všechno jakoby skončilo, ale říkám si, jakoby v podvědomí a v paměti tohle to zůstalo a říkám si, prostě jsou opravdu jako věci úplně nevysvětlitelné.
0: Měl jste z toho husinu?
2: No, abych řekl pravdu, tak možná, že někdy jo, protože třeba jsem byl u ní do 10 do večera, to už byla tma a v podstatě nebylo to kolem půlnoci, ale v podstatě kolem té třeba 10. hodiny to vypadalo, jako když tam úplně nejsme sami. Prostě bylo to takový hodně divný. Jo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. A ten manžel, ještě když vlastně jakoby sýpal a chrčel, to si potom jakoby nějak vzpomněla, tak říkala, jestli mě nezavoláš tu záchranku, tak já tě budu strašit. Což je teda jako hodně divný a prostě opravdu
0: strašit.
2: Bylo to celý opravdu divný.
0: Helejte se, já když něčemu nerozumím, nebo když se mě někdo na něco tady z rozhlasu ptá, jestli nevím to, či ono, tak já, jsou věci mezi nebem a zemí. Poslouchejte naše vysílání vždy v sobotu v 9 ráno a dozvíte se podrobnosti v pořadu mezi nebem a zemí.
2: Nic, ale je nic, pravda, nic, že tohle to mi do dneška nikdo ještě nevysvětlil a vlastně jsem to ani nepochopil. Možná jsem to ani pochopit nechtěl.
0: Tak, hlavně opravdu, není asi to podstatné. Toto vůbec není podstatné to chápat, ale jestli jste měl nějaký ten prožitek, nechte ho tam, kde byl. Kdyby jsme neměli život z prožitky, bylo by to poněkud takové ploché, nudné, nějaké.
2: Asi přesně tak.
0: Tak moc děkuju za otevření dnešního vysílání. Nejdivnější zážitky se sousedy, to probíráme. Moc děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, děkuju, nashledanou.
0: Ale já teď jako se přiznám, tu husí kůži tady nemám, okno se mi otevírat nechce. Máme řešení? To znám. Pane, jo, to bylo díru. Ale já věřím, mimozemštění určitě jsou. Se podívám kolikrát, stačí jenom před sebe a mám pocit, že vidím mimozemštěna. Ale ten, co je teď naproti mě, ten hází prasátka do webkamer. To je živý tvor, ano. Pustíme písničku, popojedeme, ptám se vás. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Stala se vám nějaká nepatrně jemná, milá, nicotná, trapná, až ubrečená příhoda s vaším sousedstvem? Tak jsem s příhodami. Hej!

0: Lety vyzrála písnička Marty Kubišové. Kde kdo ji naspíval, přespíval, ale Marta je Marta, moc děkuju. Hezký výběr do dnešního vysílání Noční linky z Prahy. Středeční Noční linka je na téma Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Řekněme si na rovinu, že jako, jaké máte sousedy, taková ta běžná věc, kdy víte, kdy vstává, kdy si vaří kávu, kdy perou, pokud mají stále pračku značky Tatramat, to známe, to už se probíralo. Ale fakt existují i divné zážitky a o ty mi jde v rámci dnešního vysílání a doufám, že jich bude dost. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka nebo linka@rozhlas.cz. Mám tady příspěvky, třeba Jaroslav píše, nastěhovali jsme se s manželkou do paneláku a první týden jsem ve výtahu potkal starší paní od naproti. Představili jsme se, ona že se hned zarazila u mého příjmení a zeptala se, jestli náhodou nejsem syn jednoho Karla z Pardubic. No byl jsem, ukázalo se, že s mým tátou chodila v mládí do práce a dokonce chvíli měli známost. To je tak hezky slušně napsané. Měli spolu vztah a ví víc, než si myslíme, že? Tak dalo by se říct. No, měl jsem pocit, že se z té obyčejné chodby najednou stala rodinná kronika. Táta už nežil, ale ona mi o něm vyprávěla věci, které jsem nikdy neslyšel. Od té doby jsem ji nenazýval sousedkou, ale archivem. A teď o to, jestli třeba nebydlela v přízemí. Jo, znáte to, domovní důvěrník, ale co, mám pocit, že stejně i v dnešní době sousedé ví víc informací o nás, než si dokážeme připustit. Ještě jeden příspěvek, ten je od Marcely, poznámka Brno. Objednala jsem si kdysi dárek pro sestru, jenže balík se ztratil. Reklamace, omluvy, nic, po 3 letech se u nás v domě měnili nájemníci a nový soused mi přinesl krabici, kterou našel vzadu ve sklepní koji. Bylo na ní moje jméno. Původní soused jí prý kdysi převzal, hodil do sklepa a zapomněl. Nejdivnější bylo, že uvnitř byla keramická kočka. Uf, trochu jsem se lekl. Sestra mezi tím skutečnou kočku dostala, pojmenovala ji stejně jako tu keramickou a já měla pocit, že se mi po letech vrátil nejen balík, ale i pointa. Jo, tak s tím já mívávám někdy problém, ta pointa ne a ne přijít, no a pak se to těžce zachraňuje. Nejvhodnější čas volat teď studio Českého rozhlasu do Prahy. Máme jednotné číslo, ať už vysíláme z Brna, z Lína, anebo třeba z Českých Budějovic. 731 800 900, osmělte se. Honza Macoun se na vás těší, pravda. Myslel jsem si, že se na vás vyspím trošičku před tou 23. hodinou, ale to by nebylo tady kolegy Kubaly, aby mě neprobudil. Z mého v uvozovkách, jak to říkají ženy, podvázkového telefonu stejně mě chtěl slyšet a připomenout mi, že vysílám, tak já jsem se fakt nevyspal, ale zkusím to rozchodit v rámci potom ponočním vysílání. Tak kdo nám volá právě teď? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně?
1: Ale Honzo, tady Jarda.
0: Ano, Jardo, zdravím a povídej.
1: Já vím pro rádio.
0: Ano, děkuju.
1: Ale a... S tou ještě chviličku, musím to šetřit.
0: No já počkám, klidně, máme času dost, nebo dáme písničku ještě mezi tím?
1: Ne, dobrý, hele,
0: dobrý
1: už.
0: Dobrý, nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou.
1: Tady je jedna z Pražmova, zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté. A já bydlím přímo v domě Hrůzy.
0: Ale, skleněné peklo.
1: To je Pražmově. Ano. To je moje nejlevnější bydlení, ale co se tady dělo, to už ani já nepamatuju, ale je to jenom z vyprávění. Většinou. Tady už se dílelo baráku, lítali tu petardy, mazali se hovna po baráku, po klikách a po dveřích.
0: To jsou takové zábavné chvilky, my říkáme tady v Praze trus, nebo tak nějak.
1: Trus, jo, tak spíš trus.
0: Já vím, že nejdete pro hovno daleko, ale přece jenom je to vysílání.
1: Jo.
0: No tak dál.
1: No a teď se to tady hodně jakých lidí, spíš se tady udává. Volají se na parku, na místě ve předbráchy policajti na auta.
0: Takže to je nuda, to se udává všude. Ještě něco dalšího.
1: To nic tady třeba bylo takového zvláštního, to by se tu mohlo ještě dít takového zvláštního, no. Jako nestraší to, tak hrůzy to je, ale nestraší to.
0: Chcete říct, že ten, kdo tam maže to, o čem jste hovořil, no. Má ho tam, tak vy víte, kdo to dělal?
1: No, lidi tady v baráku.
0: No dobře, ale někdo konkrétně, ukažme si na něm prstem, potupa a tak.
1: Ne. To teda nevím, je to válka mezi sousedama, jo, taková nějaká, ale to by vyvolalo to tak, jako se povídalo. A někdy tady problém je, to ještě jsme tady neměli výtah a tady taky pochcali sousedovi hlavu.
0: Dobře. Já myslím, že jako ukázka toho, jak se bydlí v Pelhřimově, to stačí, v Praze to stačí, ale není tam toho matatelné. Soused, sousedka, divný zážitek, prožitek. Jo, nemusí to být milenecký vztah rovnou, ale náhoda, něco. Nejdivnější zážitek. Napadá ještě za ten váš život skoro 40 letý, nebo 40 a kousek?
1: Kousek, no, 40 a kousek, to je pravdu, no.
0: Jsem zrovna poslouchal nedávno Noční linku, jste to tam proprásknul.
1: Ano. A tak já jako nezvláštní zážitek, že by tady třeba byl veliká sousedův pes. Tak mi to zajímavý.
0: Takhle, to je zajímavý do okamžiku, než když ten pes nikdy neštěká a zrovna štěkne. To jako věřím, ale není to úplně to přesně to, co hledám. Děkuju, samozřejmě zážitků máte dost.
1: To jste třeba říct, co hledáte, já se zkusím něco vzpomenout.
0: No, divný zážitek, zvláštní zážitek, taková nějaká náhoda tomu chtěla, nebo něco, co se člověku podaří a vlastně ani netuší, že se to
1: jo,
0: děje.
1: Tak to, jedna náhoda by to byla.
0: No tak.
1: Kamarádka tady bydlela taky v tom, ve spodním patře baráku a přivedla jsem kamarádku a já jsem si zažil krásný i milostný vztah.
0: Dobře, takže to máme tady, vztahy, panel story, love story, postel story. Děkuju, do Pelhřimova, zdravím a dobrou noc.
1: No,
0: myslím, že Franta Nedvěd to potvrdí, že prostě a dá se to konstatovat i v písni.

0: média, ťukni na média, přesně tak, protože tohleto, to, co vám teď pustím, nelekejte se, bylo natočeno v neděli, 7:05 na chalupě, kam jsem si myslel, že po dovolené a dlouhé cestě, která byla autem z Itálie, jakože si člověk vyspí, že se člověk jako tak nějak vesnicky uklidní a že se dobře naladí na pracovní morálku, která bude začínat pondělkem. Prosím pěkně, kopni to tam.
1: Vesnické znamení ohlásí 7:05. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auto. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy.
0: Ano, takhle to bylo na té naší vesnici. Řeknu vám, koho by to napadlo v neděli. Já mám takový, já ho hned pomluvil v jednotě, jo, protože jsem nějak nevěděl, kam zařadit toho pána, protože on měl tu helmu takovou, takže jsem ještě navíc byl stížen v identifikaci, o koho se vlastně jedná, ale koho by to napadlo? No pravda, zážitek se sousedem to tedy vlastně byl ve své podstatě, ale čekám i další, zásadnější. Tohle je ode mě, to se vlastně nepočítá. Haló, haló, tady Praha, Honza, kdo je tam?
2: Haló. Zdravím.
0: Ano, taky zdravím. Koho zdravím a kam zdravím?
2: Pavla na cestu.
0: Pavle, kam jedete a co tam budete dělat, až tam dojedete a jak dlouho vám to bude trvat a uslyšíte nás po celou dobu?
2: Uslyším vás po celou dobu a až tam dojedu, tak půjdu spát.
0: Dobře, a kolik vám kilometrů ještě zbývá?
2: A ještě nějaký kousek.
0: Kolik minut vám zbývá?
2: No, to myslím, že to stihneme.
0: Jaké sousedy tam máte v cíli?
2: O, sousedy asi dobré. Mm-hmm. Akorát jsem si vzpomněl na to, jak jste mluvil teďka o tom, jako že jste měl ten zář, co se vám stalo. Ano. Tak jste mě připomněl jinou skutečnost, kdy my jsme potřebovali propojit internetem místnosti mezi sebou.
0: Ano.
2: Přesně z jedné strany bytu na druhou. Takže jsme vrtali celý panelákový byt prostě z jedné strany na druhou. A protože jsme to vrtali starou na Rexkou, tak jsme vrtali 4 hodiny v kuse.
0: A ano, zabil bych vás. Chtělo by se mi vás zabít.
2: No já jsem, prostě tehdy nebylo nic jiného, tak se to dělalo tímhle. A když to bylo skoro ty 4 hodiny hotové, už jsme byli teda na konci, tak přišel soused, bylo asi 7:45 večer a říkal, aspoň ty zprávy by si chtěl poslechnout. A já mu říkám, už jenom 5 minut, už to jenom dovrtáme.
0: Takhle,
2: A opravdu jsme to dovrtali a byli jsme všichni šťastní, že jsme to dokončili.
0: Byly fanfáry, konfety a frkačky?
2: No, od nich asi jo, akorát my jsme je teda nepotkali, ale byli jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. A hlavně, že jako nikdo nepřišel mnohem dřív, než za ty 4 hodiny.
0: No, řekněte mi, jak dlouho je to vlastně, co se to odehrálo, tahle story?
2: To je tak...
0: No.
2: 15, možná 20 let.
0: Jakože by to atakovalo tenhle ten zvuk, který teď pustíme? Říká vám to něco?
2: Jistě. Dáte tomu didakci.
0: Okamžitě to vypni a chci telefonovat. Počátky internetu. No, to přátelství sousedské, jako... dál ho budujete nějakým způsobem, anebo se vzájemně ignorujete?
2: Ne, já jsem byl strašně rád, že ti sousedi to vydrželi. Nikdo si teda jako, kromě toho jednoho pána nepřišel stěžovat. Už jsem po prvního dní očekal, že někdo přijde, nepřišel. Ale dokončili jsme to zdárně a stihli jsme to teda před 8 hodinou dodělat, což bylo úplně skvělý. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh, takhle jako se soused, kdy jste na zahradě, a váš 40-letý soused vezme štiskolku, jako štiskolku klasickou, a hodinu jezdí 100 metrů po zahradě na jednu stranu, tam se otočí a 100 metrů jezdí na druhou stranu.
0: Gratuluju.
2: Jako očekával bych to třeba od nějakého 10-letého, 15-letého, 20-letého, ale 40-letý chlap a byl schopný to udělat jako, že...
0: Nedělejte hned z toho závěry. Nedělejte z toho závěry, co pak vy

0: víte, jestli není náhodou mentálně znevýhodněný.
1: Taky jsem o tom přemýšlel, ale říkal jsem si, že jako na to, jako, že má vysokou školu, tak by asi být nemusel, no, ale pán mluví, to se mu honilo v hlavě.
0: Víte, jak dopadaly studia v Plzni na vysoký? Jo, to vůbec jo, není důležité. To není důležité. A každopádně tak, taky ta duše se může zbláznit za pochodu, jo, i po studiích. Takže tak, no dobře, děkuju za vaše příběhy. Sousedské, divné, já si toho vážím a těším se na další. Dobrou noc a šťastnou cestu.
1: Určitě budou zajímavější. Mějte se krásně, pěkný večer.
0: Ano, a posílám písničku další. Tady Peťa má jednu takovou.

0: 23:36, posloucháte Noční linku, dnes na téma nejdivnější zážitek s vašimi sousedy. Prosím pěkně, volejte, pište, co hrdlo ráčí. No pojďme za Bohumírem. Když se začalo stavět na dnešní ulici v roce 75, tak soused si na stavbu navozil několik tater kamení. Jaké bylo pro něj prý překvapení, že jsem mu řekl, ať ji odstraní z našeho pozemku, abych mohl stavět já a navést stavební materiál. Když jsem byl nemocen, stavěl jsem skleník a jeho žena na mě poslala kontrolu. U domu nám rostla vysoká vrba, z druhé strany souseda, a to jim též vadilo, volali kontrolu, živnostenské prostředí, a jelikož mi to povolili, bylo stále zle. Syn k nám dal německého ovčáka, když jsme někam na chvíli odjeli a dali k boudě, už volali přes plot, že pes nesmí být uvázaný. Ví, že je lidé v ulici nemají rádi a nedají si říct. Zvykli si, aby je furt někdo litoval. No to je pravda, znám taky takové sousedy, které člověk musí povinně dle vyhlášky obecní litovat, protože jinak byste s nimi nevydrželi. Ale já si vzpomínám teď na jeden parádní náš sousedský zážitek. No, v naší obci není úplně tak jako problém s vodou. Řekněme si, vodovod ta obec má od roku nějakých 73-78, ale v té chalupě, ve které bydlíme my, ještě jedni a ještě jedni, tak ti přípojku do toho veřejného řadu nemají. Jo, jenom vlastní studno. No a tak jsme si říkali, no tak se napojíme, ne? No tak, že to je základní lidská potřeba, že umýt se a tak. Máme tady to globální oteplování, ten Plzeň se taky nenapustí jen tak. Ne, teď zcela vážně, myslím, že je to základ. A tak si představte, že jsme požádali naše sousedy, našeho souseda, zdali bychom se mohli připojit prostřednictvím jeho pozemku a koncové přípojky právě na vodovod, že by to bylo moc fajn a vlastně ve své podstatě by se nic moc nestalo. Předtím ale jsme si dělali ještě takovou rezervičku, kdy po nás něco chtěl a to něco muselo být povoleno od nás. My jsme řekli ano, proč ne, klidně, udělíte si hangár třeba, jasně. No, ale pán na to zapomněl. Evidentně jsme neodhadli tu dobu, kdy to ještě bylo duševně v pořádku, nebo kdy to bylo tak, kdy si to ještě pamatoval, že vlastně bylo potřeba souhlasu i nás. Ne, hleďte se, my jsme si nakonec na ten vodovod nemohli připojit. Nepřipojili dodnes. Je to takové zvláštní, prý by se mu znehodnotil pozemek. Těžko říct, ten pozemek, to je pole. Konec pole. A vlastně příkop, pak silnice. Nevím, co by se mu tam tak znehodnotilo, jestli tu trávu v tom příkopu, která už ale asi nebude jeho. Těžko říct, ale jak říkám, sousedské vztahy jsou nevyzpytatelné.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, už jsme to řekli do vysílání, nebo jsem to řekl do vysílání, tak teď už to zpátky nevemu a vy taky ne. A doufám, že mi podáte i vaše příběhy. Halo, halo, kdo je na druhé straně a kdo nám volá?
2: Dobrý večer, to je Martin.
0: Martine, zdravím vás. Zdravím, zdravím. Povězte, divno lidi, sousedi, máte?
2: Máme.
0: Je,
2: bydlím tak na menší vesničce.
0: Ano.
2: A bydlím v podnájmu a náš pan domácí má takového mějího bratra. A ten je strašně takový nenechavej. On se tomu, náš pan domácí, strašně smál. Říkal, no on bratr, on je takový, co sluníčko ukáže, to měsíček vydá.
0: Mm-hmm.
2: A odehrává se to, že když pan domácí třeba jede za rodinou, nebo tak nějak, že je prostě není doma, no tak jo, pan milý bratr dojde k nám domů, do toho baráčku, no a sem tam si něco půjčí, už to nevrátí samozřejmě, nebo jde třeba v ohlídání slepic. Jo.
0: Ano.
2: Poprosí ho, aby chodil zavírat slepice večer a ráno otvíral. No a vajíčka se dávají do určitý místnosti. No a on odchází s kapsáčema, s narvanýma vajíčkama, mu vždycky přejeme, je, kejs by zakop. A ty vajíčka si domů nedones celku.
0: Takový milý člověk jste.
2: Ano, ano, ano.
0: Přející doslova bych jako tak řekl. Já bych se taky smál, samozřejmě. Kdybych byl ve vaší situaci, nevím, jak bych se zachoval.
2: A nebo to, že já jsem tam jakoby v podnájmu, takže já nemám žádný pravomoce pro mě, ale už jsem se třeba na zahrádku musel kvůli němu pořídit kamery.
0: Proč? Kradlo vám hrášek, nebo nerozumím?
2: Spíš takový materiál, jakoby, jo. Já jsem takový zručnej, takže hodně jakoby materiálu se na mě uskladní, no.
0: Ano.
2: A jednou dne já jsem vyrazil na cestu do Německa a moje paní mi volá a říká, hele, ty jsi tam něco dělal s těma plechama? A říkám, ne, proč? No, oni ležejí takhle opřený o stěnu, já je měl na půdičce, nad dílnou, jo. No a zjistili jsme, že pan Bera se tam došel a prostě se vydíral, co by se mu hodilo.
0: Super.
2: Takže vlastně tady zamykáme.
0: Ano. Tak to je dobré, to je dobré, takže to máme plechy. V tom případě tam nám chybí ještě krádež zeleniny, tam nám chybí ještě krádež elektřiny, anebo dřeva, paliva.
2: Tak palivo taky, tomu taky ušlo. Byl čistý den, kdy se odvážel kolečka nestýpanýho dřeva, jo, že on má dům hned vedle a má i zadní vstup jakoby na jeho zahrádku, nebo na jeho pozemek. No a samozřejmě vzadu se odstavil kolečka i s tím dřevem kradeným.
0: No super.
2: A šel se z druhé strany otevřít.
0: Šikula, je to šikula. Ještě pán žije, nebo už ne? Nebo...
2: Ano, žije. Stále je zdrav.
0: Ještě navíc, když se s ním potkáte, on se na vás usměje. Dobré ráno, sousede.
2: Asi tak nějak, takovýho souseda úplně nechcete.
0: No nechcete.
2: No, nejlepší bylo, ano. Když jeho bratr slavil narozeniny, tak byla velká sláva, sjela se rodina, my jako nájemníci jsme byli taky přizváni, tak super zábava. A bylo nás tam pár posledních, jo, o mladina plus tady ten pan bratr. No samozřejmě tam zůstaly nějaký nedotyký láhové, jo, nějaký jídlo, no samozřejmě, co nechlíte.
0: No tak přece to nevylejeme, ne? No jasně.
2: No jasně, no tak se naládoval kapsy a dokonce i s pekáčem nějakého zbytku masa, prostě si to odnes, jo, a druhý den, kdyby neodnes teda i nenačapý láhve, který dostal jako prezentem, jo, náš pan domácí, těm narozeninám. Tak bych asi něco jako by úplně moc neřekl.
0: Tyjo, a nestratil se vám... Ano, a nestratil se vám i třeba toaletní papír v rámci toho večera, protože to by bylo jako docela záhodné, když si takhle popůjčoval.
2: To ne, ale je tam i venkovní záchod a rád tam chodí dělat potřebu. No a samozřejmě kolikrát se stalo, že už jí nespách, takže...
0: Takhle, už nám to zavání čímsi, co už nechci rozebírat dál do vysílání, ale děkuju, máte super sousedy, gratuluju vám, to je lepší, než se třít los nějaký stírací, nebo vyhra ve sportce. Tak děkuju moc za zavolání a vůbec vydržte to. A kdyby něco, sobota to jistí, v 9 hodin z vysílání Českého rozhlasu mezi nebem a zemí, tam vám to všechno vysvětlí.
2: V tu dobu bohužel já ještě vyspávám.
0: Nevadí, nevadí.
2: Bohem, vracím se pozdě a dopoledne nestíhám.
0: Nevadí, máme to i v archivu a dá se to kdykoliv pustit z záznamu. Každopádně pánu bohu neutečete. Dobrou noc.
2: Mějte se krásně, rozmyšlenou.

0: Jana napsala: zdravím linkaře a jsem ráda, pane Honzo, že dnes linkaříte vy. To je dobré téma, také mám svůj zážitek. Bydlím v družstevním bytě a štěstí, že lidé si tu neškodí. A vlastně můžeme být rádi, že to tak je. Ale přece, je to už pár let, co jsem pozorovala, že naše rohožka je taková jako zablácená, že? Vyčistila jsem to jednou, dvakrát a začala jsem si prohlížet vlastní obuv, jak to, že nosím tolik bláten, že moje boty byly čisté a mě vrtalo hlavou, čím to je. No, nebylo to denně, ale jednou, dvakrát za týden ano. Pojala jsem podezření, že to dělá někdo schválně a říkala jsem si, že toho viníka těžko chytím. Typovala jsem na nějakého mladého člověka. Náhoda tomu chtěla, že jsem v předsíni čistila boty a byla jak myška. A najednou slyším na chodbě kroky a pán za našimi dveřmi otírání bot na rohožce. Jak rychle a tiše jsem se vymrštila až jdu ke dveřím, rychle otevřu a stojím tváří v tvář sousedovi z horního patra, který tu bydlí celá léta a já ho mám za solidního chlapa, no. A tohle nečekal a já nevěděla, co mám říci. Tak jsem prohodila: pomož pánbu, sousede. Ten pán tehdy ve věku asi 70 let se otočil a rychlým krokem šel do schodu, asi jsem mu chtěl na záchod, bych chtěl říct, teda asi to tady není rozepsané, jinak si to nedokážu vysvětlit. No, do schodu šel jako mladík, on totiž chodil venčit psa a na těch procházkách chodil i mimo chodníky, proto si umazal boty. A teď nastává otázka. Bylo to bláto, anebo?
1: Má ho tam.
2: Ne, Vladimír,
1: má ho tam. Má tam okno.
0: No nic, od té doby se vyhýbala setkání se mnou na chodbě, no stejně pár let se odstěhovali, ale vzpomínka zůstala. Zdraví, Jana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Divno zážitky s vašimi sousedy. Ptám se, dobrý večer, kdo je na druhé straně a jak divné máte sousedy?
4: Dobrý večer, tady Zita. Mě to tak připomnělo takový naschválí jednoho souseda.
0: Ano.
4: Když si nad námi bydleli solidní lidi, byt prodali, dlouho se tam nic nedělo, blížily se Vánoce, já jsem si naklidila všecko, teď abych měla ještě stromeček už, abychom si ho užili, tak 22. byl ustrojený a v tom se odpoledne ozvaly bíječky nad námi. Říkám, a asi to někdo koupil, budou prostě si to připravovat, no jo, jenomže zbíječky byly do 9 do rána a od 9, tedy do 9 do večera a od 9 do rána, 23. Tak to už jsem odpoledne šla. Zvonit to se nedalo, ťukat no zbytečný, tak jsem bušila na dveře. Otevřeli se tam dva Ukrajinci, moc mi nerozuměli, ale jako nakonec jsme si, jo, že na Vánoce bude klid. No jo, ale oni to pochopili jinak, oni vzali ty svoje Vánoce, tam u nich na Ukrajině, ty pravoslavní a ne ty naše. Takže 24, 25, 26, 20 až do 6. ledna denně od 9 od rána do večera do 9 zbíječky. Mně odešlo několik návštěv, protože jsme se neslyšeli vůbec. A všude pětkrát denně tak jsem utírala prach, takovej ten droboučkej, šedivej, no hrozný.
0: No takovej
4: hrozný.
0: Ten, co naštve samozřejmě, ten je to úplně,
4: ano.
0: Teď vás vynerví hned, když to vidíte druhý den. No já vám rozumím, no já něco podobného vlastně jsem taky zažíval poměrně dlouho, ale já jsem si zjednal nápravu, já jsem skoro nahý v celé své kráse a šíři šel za sousedy. A já nevím, co to měl za mores, ale nebyl v tom jediný a vlastně ono je to taková móda i u jiných lidí jako obecně, telefonovat s někým a mít ten telefon vlastně od hlavy a mít to nahlasitý odposlech, nejlépe v prostředku hromadné dopravy. Toto je úplně nejvíc. Ale řeknu vám, že úplně nejlepší je, když si takhle s flaškou kamarádkou vodky sednete do okna v přízemí. Pod vámi jsou garáže, to znamená, je tam prostor, z kterého se odráží ten hlasitý telefon z odposlechu. A je úplně jedno, jestli jste Čech, Ukrajinec, Rus, Albánec a nebo Dán. Prostě, když ležíte v posteli, máte otevřenou ventilačku, tak stejně slyšíte jenom. A ona se to odráží. A já jsem normálně, mě praskly ty nervy. A ten člověk, já nevím, čeho se zalekl, jestli mých nicotných svalů na rukou, anebo mého prostorově výrazného těla s tukovým prstencem na břichu, ale už od té doby to nikdy v životě neudělal.
4: No, tak já jsem, když říkáte o tom telefonu, tak jsem si vzpomněla. Měla jsem kolegyni, která se tedy vdala a její muž neustále řešil něco jako pracovního a tak. Takže přišli k nám na návštěvu, on řekl ahoj, mě zvoní telefon, přiložil ho k uchu, 3/4 hodiny, co byli u nás, měl telefon u ucha a když mu ona říká, prosím tě, tak už bychom měli jít, jo, tak ahoj, já to musím dokončit. A vyšel z bytu s tím telefonem, takže celou tu návštěvu pro telefon.
0: Helejte, tohle jako chápu, stane se, ale dá se to vydržet, nebo já bych to asi vydržel, protože mám pochopení pro lidi telefonující.
4: Já už málem ne.
0: No ale pro co nemám pochopení, a to já nevím, jestli jsem teda, mě někdo zase nařkne a udá, že jako nemám rád mládež nebo děti, protože jenom proto, že jim říkám parchanti nevychovaný. Víte co, nejhorší je, když vám telefonují vaše děti nebo cizí děti a jsou čerstvě zamilovaný a s tou svojí drahou polovičkou, protože dál, protože ještě nevědí, co to je sex, no oni už to asi vědí, ale proto jak jsou zamilovaný, tak znáte to, myslím, že každý jsme to prožili, ale tady to je znásobený, ne, polož to ty první, miláčku, aha, ty to polož. A tohle, na tohle mám nervy 10 vteřin a pak ten telefon letí pryč. Neteře to vědí velmi dobře, před střejdou netelefonovat.
4: Já jsem tuhle jela v tramvaji a takovýhlech nějakých lidí tam bylo více. A teď počkej, já tě neslyším. No tak on si myslí, že bude řvát, když toho druhého neslyší, že ten druhého teda taky neslyší, tak řevou čím dál víc a to je strašný. Tak.
0: No, aspoň se zakryje hluk z toho, jak se přejíždí přes vyhybky tramvajové, tak to taky dává rámus. Hlášení neslyšíte, tak víte, ani nevíte,
4: ne,
0: že je výluka, nic, všechno.
4: Ne, jedete někam, ježiši, tam já jsem nechtěla, jo, to tam, no.
0: Stane se. Děkuju vám. Děkuju. Šťastnou cestu, hodné sousedy a hodně nás. Dobrou noc.
4: Ano, dobrou noc. Děkuju.

0: Anna K., večírek za koncem, no tak to v žádném případě, večírek ještě nekončí, aspoň ne tady u nás na vlnách Českého rozhlasu a společném regionálním vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Ani se nemusíte dívat na ten váš přístroj, ani na ty internety. Tady je Honza Macoun na technickém pracovišti Petr Kubala a tam někde v dáli mnoho tisíc z vás a doufám, že i taky mnoho z vás, kteří se zapojí do druhé části vysílání.
1: Noční linka.
0: Pojďme se ale ujasnit, co máme dnes za den. Vítáme hned s půlnocí i čtvrtek 23. července 2026. Svátek slaví, kdo už se dívám? Libor. A podle příjmenáře slaví Šepkovi, tak i vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. A jak jsem přál paní posluchačce se závěrem našeho povídání před půlnocí, přeju zdraví, štěstí, spokojenost, klid, úsměv, hodné sousedy, hodně nás. Ať vám děláme radost, klid, pohodu a hlavně, ať vám plníme vaše rozhlasová přání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: I když máme čtvrtek, pokračujeme středeční noční linkou, ta je na téma nejdivnější zážitek se sousedy. Samozřejmě ty příspěvky tady mám, o to žádné. Hned vám řeknu další a vlastně ten se hodí i k té písnice, která bude a která už vlastně se může rozehrát. Tady mám. Jana napsala dobrý večer všem, já mám takové super sousedy, oni se dost často hádají. Nevím, zda u toho požívají alkohol, ale hádky bývají poměrně hlasité. Paní nemluví zprostě, ale pán za každým slovem řekne vole. A většinou jsou hádky tak kolem 1 hodiny v noci, takže po noční lince. Taky mi je líto, že noční link končí. Mimochodem zakončili posledně hádku zajímavou větou. Ty jsi fakt kráva, vole. Tak to už jsem se musela smát nad jeho logikou. Jana. Jano. Chápete. Mimochodem, teď už na vás houká Hana Zagorová z jednoho sídliště. Kdo znáte videoklip k této písničce Dobré jitro, tak víte, o čem mluvím.

0: vlastně mohla být hymna mého ranního vysílání v rámci regionálního vysílání od pondělí do pátku, co vysílám Český rozhlas Střední Čechy. No, dobré jitro. Žádný klus. Hana Zagorová hezky. No ne, teď máme noční linku, 2 hodiny vysílání na téma nejdivnější zážitek se sousedy. No Lukáš, ten mi napsal: dobrý večer, Honzo. Můj nejdivnější zážitek se sousedy se stal na zahradě. Několik dní jsem u plotu vídal plechovku od fazolí zavěšenou na provázku. Já jsem pořád přemýšlel, proč tam je, a nakonec mi soused vysvětlil, že když fouká vítr, plechovka cinká a plaší špačky, kteří mu chodili na třešně. Nejdřív jsem si říkal, že je to takový bláznivý nápad, ale když jsem viděl, že to opravdu funguje, jednu plechovku jsem si pověsil i na svou zahradu a od té doby se smějeme, že nejlepší plašič ptáku je obyčejná plechovka od fazolí. No, hezký večer vám i všem posluchačům. Lukáš Sklatov. No Lukáš, vidíte, tohle jsou divné zážitky se sousedy. Obyčejná plechovka od fazolí. Teď ještě ten strom třešní, že? Není. Mě paní Máju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ach, koukám na další příspěvek. Ježiš, tady je dlouhý příspěvek od Ivety, tak ten si necháme na potom. Ale co váš příspěvek? Je možnost, volejte právě teď. Číslo znáte, kdo jste nestihli, jste zpomalení, jako já rád vám ho připomenu za chvíli. Halo, halo, kdo nám volá? Já vás skoro vůbec neslyším, jako kdybyste volala z Uruguaye. Ještě jednou, kdo pak je tam?
2: Dobrý den, je to lepší teďka?
0: No tak skoro ani ne. Vy posloucháte přes handsfree, nebo voláte přes handsfree, nebo jak máte?
2: Já volám z auta.
0: Jo tak, takhle. Dobře, tak teď jsme jedno velké ucho celočeské. Dobře. Povídejte, ještě jednou vaše křestní jméno, no, abych věděl.
2: Michaela.
0: Michaelo, zdravím vás v Jeseníkách. Máte tam sousedy, milé sousedy, anebo si hrají jenom na to, že jsou milé?
2: Já jsem teda původem z Brna a já jsem se přestěhovala po letech v Brně právě do Jeseníku do takové chatarské osady. A musím říct, že to byla velká změna nejenom jako skrz složení těch lidí, ale i vůči těm behaviorálním jako sousedským vztahům.
0: Takový
2: jako
0: ty nepřející, jo, protože Pražáci by řekli, to je dobře, že jste se odstěhovala z Brna, kdo by tam žil, že jo. Do Jeseníku hezky, do přírody, ale tak co pak, sousedi jaký v Jeseníka?
2: No, sousedi jsou jakoby, porovnala bych to s kamerovým systémem, protože někdo jako takový exot vlastně přišel z Brna do chatové oblasti, tak jako mezi takovej chudší kraj, se dá říct. Ano. Tak jako už tak jsem byla dost jako dost kontrolovaná, ale už jsem chtěla jako by se podělit o zážitek, co jsem nevědomky udělala já jim, protože já mám totiž tady na stanici, teda na starost mám záchrannou stanici v Jeseníkách.
0: Ano.
2: Takže spousta jako dokremených těch ptáčků, které teďka přes léto samozřejmě ty mláďata, že jo, vypadly z hnízda, nebo neměli třeba to takový štěstí, jo, nebo třeba byli oslabení. No zkrátka, mám ty malinký ptáčátka doma, takže jsem to dokrmovala u nás na zahradě, tam v té chvíli a samozřejmě, když se cítím, že už teda jako na to mají, tak je tam vypustím, že jo, u sebe, ano, u krmítka, že tam vlastně to prostředí znají a tak dále. No a vypouštěla jsem tam i kasku. No, představte si, taková kaska dokrmená člověkem, to je jako, to může být velký problém.
0: No jej.
2: Jo, ona byla zvyklá, že se lidem na rameno, jo, když třeba kopete něco na zahradě, ona vám přistane na hlavě, na rameni a chce najíst, jo, začne vám tam řvát do ucha.
0: Co řvát, klovat.
2: Jednoho dne mi právě zazvonil telefon jako práce, že mám u nás v té naší osadě, že tam mám vlastně jako ptáka na vyzvednutí. Říkám, to je divný, černý pták, aby to nebyla ta moje kafka. To jsem myslela, že se ztratí v přírodě, že vlastně nebude žádný problém, když tam nebydlí žádný lidi. No stalo se to, že obsoused měl zrovna v neděli takový rodinný oběd, kde samozřejmě přijeli vnoučátka, že jo, a děti přijeli, no prostě sestava asi 20 lidí u stolu, u grilu. No a kafka samozřejmě zahlídla a zmerčila vlastně příležitost, že se teda přidá k tomu stolování. Sedla si tomu pánovi na hlavu a začala tam otevírat zobáček, kde chce krmit. Takže jsem proto přijela a říkám, já nejdu daleko, já jsem přišla pěšky, já jsem tady hned, já jsem si tam myslel, a co, jak to, že se ta kafka chová takhle? Říkám, no to nevím, to asi musí být jako nějaká jako ošálená člověk.
0: Já v tom nejedu, já ji nekrmila nikdy.
2: No, ale počkejte, ono se toho nakonec vyklubalo, teda on je jako super otevřená jako mysl. Ano. On mě říká, no ale počkejte, to není jediný pták, který mě jako do toho nějak nesedí. Tady lítá takový genský korek a oni se chovají, oni se perou ve vzduchu, sedají si nám na talíře a chtějí a žvou nám taky, jak kdyby chtěli krmit. Já říkám, tak já musím teda s barvou ven.
0: Se neuvěřitelné.
2: A tak jsem ho pochválila, že byl tak jakoby, tak vlastně duchem přítomen, že to vlastně detekoval, že ty ptáci se chovají úplně jinak, než je zvyklý. No. Takže vlastně...
0: Já chápu, že teda uvést se takhle jako Pavlovým reflexem, to je neuvěřitelné, hlavně to se nedá zapřít. Já už myslel, že mi řeknete, že jste se odmítla vlastně jako odmítla splynout s obyvatelstvem, aby vzájemně na sebe udávali i z té vaší stránky, anebo abyste byla nějaký rozhodčí člověk, který bude, no ale podívejte se, i v jeseníkách žijí normální lidé, že?
2: Přesně tak. A ono se stejně jako pravdělicky vypuje na povrch, takže kdyby se toto vykrtkovalo o několik jako, že jo.
0: A když tak to svedeme na někoho jiného, ne to komunisti. My ne. To
2: je kdo mě tam stíhne a už se do se mnou poveze. Takže já se vždycky držím toho, že teda když je nutno, tak já teda fakt přiznám barvu, no, ale dokud není nutno, tak radši mlčím takticky.
0: Mm-hmm. Tak já vám děkuju pěkně. Uvedla jste se, jak dlouho se ještě o tom povídalo?
2: No do teďka vlastně, to je ta s těma ptákama, takže jakmile někomu zmizí slepice, tak to samozřejmě je moje vina, protože já od té doby, co jsem se přistěhovala, tak jsem přitáhla veškeré jestřáby a všechny tady ty vlastně dravce, co škodějí, přitom to ani nemusí být dravec, jo, to může ukrást liška, ale automaticky vlastně tam aspoň někdo, na koho můžete svést své jako chovatelské neduhy.
0: Chápu, je pravda, že já když slyším na chalupě tohle... Tak to ve mně vzbuzuje teda velkou nervózu. To okamžitě jdu do toho adventního kalendáře, ne s čokoládou, ale s Lexaurinem, protože tam okamžitě mě hned vytane na mysl vzpomínka z mládí nebo z dospívání vlastně, protože babička v Třeboni v domácnosti a prababička, oni měli vlastně ty lítačky, že jo, tyhle ty kukačky, nebo jak se jim říkali,
2: ano,
0: tyhle ty
2: návěsky.
0: Šmar, jak to natahovala, já vždycky schválně jsem zatlačoval prstem, aby nevylejzal. Neuvěřitelné. Kukačka až za hrob, to vám řeknu teda.
2: Jako ty hodiny byly opravdu hodně nahlas. Tím, jak to byla ta stará mechanika, tak já si to pamatuju, že prostě kdo chtěl vyspávat i po obědě, tak jako nebyla příležitost. Ty kukačky byly tak nahlas, že se až dí pomalu
0: třeba. Vidíš, a já to ani neslyším, já to ani nevnímám. Já říkám, babi, tak ty to nevnímáš, protože chrápeš, že u toho nemáš naslouchátko, tak je to všechno v pořádku. Ale my Pražáci, tohle to poslouchat, tohle tě budí ještě každou hodinu a vlastně v té hodině ještě několikrát, že jo.
2: No, ale mají dálnice, že jo, a ruch těch tramvají a všeho tady toho.
0: Loučíme se, děkujeme, zdravíme do Jeseníku. Mějte se krásně, dobrou noc vám přeji. No, povídali jsme dlouho, omlouvám se. Kolego Kubalo, jak to, že jste mě neupozornil, že už povídáme moc dlouho? Takových lidí se snaží provolat sem k nám do studia a ono nic. Máme gong a mohl bych ho slyšet? No, dobře. Ten gong, mimochodem to, abyste si nemysleli, že jsme blázni, ale je třeba si uvědomit, že máme nějaký stanovený čas. A samozřejmě ne, vždycky se to tak jako dá, ale myslím, že těch 5 minut by bylo tak akorát. Tak pojďme si připomenout, jakmile ho uslyšíte. Dokončíme myšlenku, uzavíráme další telefonické kolo.

0: Sousedské vztahy jsou zvláštní tím, že si je většinou nevybíráme. Rodinu máme danou, přátelé si volíme, ale soused nám zkrátka připadne. A když se člověk s někým potká, no, co potká? Potkává vlastně roky třeba na schodech, u výtahu nebo přes plot, stačí maličkost a vznikne příběh na celý život. Někdy se lidé rozhádají kvůli úplné pitomosti, jindy se naopak ukáže, že právě soused je první, kdo pomůže, když se něco stane. V domech, panelácích i vesnicích platí jednoduchá pravidla. Dobrý soused je výhra, špatný soused je každodenní zkouška nervů. Takhle, já jsem splachovací ve své podstatě, si myslím, že už jsem ve věku, kdy už mě nic moc jako... Ale je fakt, že náš soused dokáže najít další dno našeho vzájemného vztahu a řeknu vám, není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volejte právě teď, já si tady ještě syslím další příspěvky od vás. Teď mi jich tady naskákalo tolik, že to snad nestihnu ani do jedné hodiny pomalu přečíst všechno, ale snad ano, jinak 731 800 900, Český rozhlas s vámi, živé vysílání do celé republiky i po těch internetech. Dostal jsem pozdravení i ze Spojených států amerických, taky dvě obálky, jedna z nich začínala Petře Kubalo a potom teprve Honzo Macoune. Chápu ty priority, ale já se bez něj neobejdu, to je taky pravda. Soustředím se na vás, třeba konkrétně na vás. Kdo to je? Kdo nám volá a odkud tady Honza?
2: Tady je Honza z Brna.
0: A já myslel, že odraz mě a on je to jiný Honza a ještě navíc z Brna. Povězte, divní sousedé anebo divno lidi takový z vašeho okolí máte?
2: No, musím říct... Událost, zážitek, už bohužel mé nežijící maminky.
0: Ano.
2: A ještě na úvod řeknu, heč, máme tady... A...
0: Neslyším. Nemusíš na mě mávat, já vidím, vypadl, Honza nám vypadl. Co chtěl, tak možná říct ten Honza, ne, že bych chtěl za něj domluvit, ale byl z Brna, tak no, máme tady pro všechny Pražáky, kteří chtějí aspoň jenom projet tím Brnem, anebo i když pojedou do Brna, máme dárek v podobě každodenní 30-kilometrové kolony kamionu v pravém pruhu a křižovatku, která se opravuje a bude ještě opravovat tak dlouho, jako se stavěla celá naše banka, tunelový komplex, který byl snad předražen asi třikrát tolik. Nedělám si sranu, zcela vážně. Co v Brně? Honzo, zavolejte prosím ještě jednou. Děkuji pěkně. Zkusíme to nahradit jiným telefonem. Kdo tam je na té druhé straně? Tady je Honza Macou.
3: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, zdravím. Taky na cesty, slyším.
3: No, já jsem na cestách, no. Já jezdím doprovody nadměrným nákladům, akorát se vracím do Krkonoš k rodince, poslouchám vás.
0: A děkujeme.
3: Mám takový trošku obráceně to mám. Já mám živno souseda, ale díky němu jsem čuchnul k motorům, k motorkám a k takovýmhle věcem.
0: Jo, takhle, to jste nikdy neměl předtím jako zážitek, chuť prozkoumávat tady tuhletu oblast?
3: Tak já jsem byl malinký, jo, tam je to od malinka, prostě úplně od malička. A to je klucina, který nikdy neměl žádnou ženskou, nikdy ho nikdo s ženskou neviděl.
0: No, ale měl motor.
3: Vždycky jenom motorky, přesně no, tak. A věděl proč, dneska, když jsem starší, tak má to určitě kouzlo.
0: No jo, ale není ten život takový smutný, no ale zase má jako hezký zvuk.
3: Jo, tak on má kolem sebe velkou rodinu, takže jeho bratr má asi tři holky, jo, takže jakoby úplně sám ten kluk není. No.
0: A viděl jste ho někdy čistého, nebo byl vždycky od nějakého maziva?
3: Jo, vždycky byl čisté, já nevím, jak to dělá, ale vždycky čisté.
0: V rukavičkách přece ne, jenom v rukavičkách. S tím strojem se musí jako se žensko. Já ho teda nemám, ten stroj. Já bych byl dobrovolným dárcem orgánů a vím, že bych 50 nejezdil teda. Tak proto nemám motorku, ale nevím, jak se to bere u vás.
3: Já jsem jako do 18, jo, ty 125, tohleto. Pak mi bylo řečeno od otce, že na to nemám hlavu, že motorku ne.
0: A on tomu nerozuměl už tenkrát, otec, to je jasný, protože člověk chtěl něco úplně jiného.
3: A pak jsem vlastně začal závodit s autama někdy ve 20, jsem začal jezdit rallycross, takže motorky šly úplně mimo. No ale dneska už je ta vášeň, no, už by člověk asi chtěl mít doma Harley nějakýho na bublačku a
0: takhle, pojďme si v tom udělat jasno, co vás vzruší zaručeně víc, zvuk motorky na bublačku, anebo žena?
3: A ono záleží na situaci, no, tak jasně, že ženská.
0: Žena na bublačce by bylo úplně nejlepší, ale...
3: Ježišmarja.
0: Jak já vám rozumím. No, divno soused, jo. Který nemá ženu, má motorky celoživotně, má tedy asi hodně vraku a plechu i na zahradě?
3: Nemá. Mají to uspořádaný, jeho maminka je vlastně paní učitelka, jeho táta je elektrika, takže ty jsou jako... ty mají nastavenou, jo?
0: Špatný. Já to úplně vidím, ale elektrikář, ten se hodí, ale, to je jasně.
3: Ale chci právě říct, že jako od malička jsem k tomuhle klukovi chodil, jo, zakrýval jsem si uši, protože to tam burácelo, tenkrát postavili, oni hodně stavili motorky, jako z jiných, stavili čopry, takže měli tenkrát motor 500 SOS, plochodrážní, a na to vlastně stavěli rám na ten motor, jo, obráceně prostě a všechno jezdilo na chromy a u tohohle toho všeho jsem byl a tak nějak jakoby ten mě k tomu přived, jakože jsem čuchnul k tomuhle tomu jako úplně, no spíš jako ke garáži, jo.
0: Řekl bych poloviční blázen.
3: Jo.
0: Jak moc, jen stručně, jak moc vám tenhle ten koníček přerost přes hlavu?
3: Moc, hodně moc, až když se mi ve 30 narodila holka, tak jsem vlastně všechno prodal, no, a holky jsou 4 roky, on mě už hrozně svědě, jen se těším, až pochopíš robovák a kladívko.
0: Počkejte, vy jste to všechno prodal? Vy jste to prodal? Tu motorku?
3: No, motorku, závodňáka, všechno jsem v baráku.
0: Normálně mám úsí kůži, jako kdybych vrzal zubama o sebe, úplně skřípal. Tak to chtělo jsem, hodně odvahy.
3: No jako jo, no, tam na tím stála manželka.
0: Ale tak teď už se to... No, tak vítejte v klubu pod pantofláku nebo těch rozumnějších a hlavně pro život a rodinu důležitých, protože horká hlava manželky předpokládám tedy jasně vysvětlila, proč je dobré mít muže, ale hlavně proč pro vaši dceru je dobré mít otce.
3: Tak
0: děkuju. Děkuju, pěknou dobrou noc přeju.
3: Mějte se krásně, taky. Naslyšenou.
0: Myslím si, že vražedným nástrojem pro jakékoliv sousedské vztahy, možná i ty v rámci té domácnosti, to je pračka, jo? Tatramatka. Si pamatuju, jako malý jsem si vždycky na ní sednul a drkotal zubama. Myslím, že Jiří Kon k tomu taky má co zpívat.
4: Tu hořkou pravdu málo kdy si přiznám, že s mojí ženou se nám tak nějak zkazil. Mám doma svýho osobního fízla, za nocí v koupelně nacházím teď azyl.

0: háji to ještě není. Do háje Honza půjde, teda pokud máte ke mně nějaké antipatie, což může se stát samozřejmě. Myslím, že ombudsman Českého rozhlasu by dokázal poukázat i kdo konkrétně. Každopádně do 1 hodiny vysíláme noční linku a téma divné zážitky se sousedy. Jo? Ne ty běžné vztahy o tom, že soused je divnej. To je málo. Zkuste přidat i nějaký příběh. Něco, co by se dalo vykutat z vaší mysli a prezentovat do vysílání, pokud možno telefonicky. Po písmenkách už ne, mám tady moc příspěvků. Tak než se někdo dovolá na 731 800 900, přidám tady příspěvek, který je od Ivety. Píše, zdraví, pocházím z malého městečka, kde si, jak se říká, všichni viděli do talíře, ale přitom táhli tak nějak za jeden provaz. V zimě nám dětem pomáhali dědové polévat hřiště a vytvořit kluziště. V době plesu se postupně různé spolky vystřídaly v uspořádání plesu. To víte, že se tam našel nějaký kverulant, ale s tím byli sousedé vždycky rychle hotoví. Vzpomínám, bylo mi 12 let, u nás v domě žila rodina, kterým se narodila dvojčátka, takového štěstí. Ale jejich maminka musela na dlouhodobé léčení. Jenže co s dětmi? Dneska se to dá řešit. Klokánek. Jo, já vždycky říkám, přijedete na návštěvu a přijedete s dětmi, nemáte je kam dát, do klokánku nemají, telefon když tak dám. Ne, takže ty stranou samozřejmě, ale je pravda, že ty děti jsou takové neunavitelné v dnešní době, takže ono, jakmile to nemá Wi-Fi, tak to ještě řve víc, než když to chce barbínku a kope to nožičkama vozem a leží na zádičkách, takže Každopádně... Vzpomínám, bylo mi 12, v domě žila rodina, dvojčátka, dlouhodobé léčení, jenže co s dětmi. Tenkrát se na mateřskou nikdo jiný než matka nedostal, nikdo jiný jít nemohl. A tak řešením byl kojeňák. Zasáhla moje babička, se sousedkou, babičkou a tetou děvčátek se dohodli, že oni chodí do práce na směny, ale moje babi je doma a tak se o děti starali společně po celou dobu léčení maminky. Čas běžel, holky vyrostly, odstěhovaly se, vdali. No představte si, že když zemřela moje babička ve svých skoro 99 letech, objevily se na jejím pohřbu dvě dámy, které jsem nějak nebyla mezi příbuznými schopna identifikovat. A když se přihlásili k té své tetě, bylo mi jasné, že jsou to ta dvě malá děvčátka, která jsem jako 12-letá měla často na starost a pomáhala tak s jejím hlídáním. Ale taky ta děvčátka, která nikdy nezapomněla na babičku, která nedopustila, aby museli do kojeňáku, která si s nimi hrála a za kterou rádi běhali, v době dětství oslovovali babi. Dneska už více jak 50 let žijí v mnohem větším městě. Dosud jsme měli v ulici se sousedy dobré vztahy. Postupně starousedlíci odcházejí, přicházejí noví, mladí a já jen doufám, že vše zůstane při starém. Přeji dobrou noc a dobré vzájemné vztahy. Iveto, normálně mi zvlhly oči, nebo aspoň koutky. I kolega Kubala tady trošičku zaronil Ivony Přenosilové slzy. Tak telefon 731 800 900 a kdo nám volá teď? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, dobrý večer.
0: A to je ta, které jsem přál.
1: Ano, já jsem vám chtěla poděkovat za přání, jinak bych nevolala, ale udělala se mě hrozně velikou radost.
0: Jak moc? Jak moc? Jak celý Hradec?
1: Ještě až...
0: Pardubice závidějí. Pardu, já tomu rozumím. Magdaleno, ještě jednou tady i takhle uchu k uchu. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví, úsměv, pohodu, klid a hodně nás. Jo, taky
1: ano,
0: to máte.
1: Díky vám, vašemu dobrýmu ránu a noční rince. Já překousnu vždy nové oznámení mé další nové nemoci.
0: Je, je.
1: Jenom těhotenství.
0: Ježiš, jestli chcete, nebo nějaký problém, já vám pošlu těhotenský ten test, to není problém. To pošleme nějakým kurýrem.
1: Mí přátelé mě dneska řekli, že prostě už mám těch nemocí tolika, že už akorát je tam to tělo.
0: I pojišťovna začala vzdorovat. To není možné.

0: Možné, to není možné. Magdaleno, povězte, co vaši sousedi, které máte, je tam nějaký divný soused?
1: Já bydlím v domě, v paneláku, pochopitelně, 50 let, takže se to událo spoustu událostí.
0: Zvratů, rozvodů a sňatků.
1: Ano. A různých drvů a pomluv a tak dále, ale asi to, co jako já považuji teď za takový hezký, a když si na to vzpomenu, tak jako mě jako mám slzy ve oči. Když mě odcházel můj pes, jsou to 3 roky.
0: Neplakat.
1: Tak já se sousedkou jsem ho nosila, protože furt jsem měla jako nějakou naději, že se postaví na nohy a že bude dobrý, anebo že se to vyléčí, nebo tak, tak jsme ho nosili ven. Mm. Byl to kříženec Salašnického s bíglem. Mm. Krásný zabarvení. Mm. A mám vedle souseda, který je na vozejku, je to, dneska už mu je asi 20, a mimo to, že špatně mluví, je to chytrý kluk, umí pracovat jak s tabletem, tak s mobilem a jako maminka mu rozumí, co říká, vždycky to překládá. A když jsme byli s tím sem venku na tom trávníku, tak on slez z toho vozejku, sednul si k Jonášovi na deku a rozbrečel se, budu brečet taky.
0: Nechte toho, ne vůbec to neříkám.
1: Toho nechalo takovej ten, že prostě jak takovýhle dítě, kolik má v sobě citu, a pochopitelně mu za pár měsíců odešel jeho pejsek, tak jsme brečeli spolu, drželi jsme se v obětí.
0: Já vím, proč nedávám témata od našich domácích zvířatech, od našich 4nohých mazlících, protože to dopadne takhle to dopadne.
1: Ano. Jinak zdravím vaši Barunku.
0: Barunka toho času v posteli, myslím si, že teď se jí zdá něco určitě hodně masitýho, no. Tučnýho a hodně pro ní jenom. Ona se nerada dělí. Magdaleno, ano?
1: Jinak jako to, že poslouchám každý dobrý ráno, je pro mě hned spruha a já hltám každý váš vstup do mikrofonu, protože mě to hrozně naplňuje. Takže opět veliký dík.
0: Naplněná Magdalena z Hradce Králové, poslouchající mé mateřské vysílání stanice Český rozhlas Střední Čechy od pondělí do pátku mezi 5 a 9 hodinou. Ano, až skončí dnešní noční linka, půjdu se projít a v 5 zase spolu, jo?
1: Ano.
0: Děkuju.
1: Takže vám přeji krásnou noc.
0: Ano.
1: I panu Kubalovi a krásný nový den.
0: Takhle, panu Kubalovi popřejeme dobrou noc, ale až v 5 hodin ráno, až půjde on domů, jo?
1: Ano.
0: Ať se daří, samozřejmě klid, pohodu a posíláme písničku tak akorát David Dale.

0: Další příspěvky, dnešní vysílání noční linky z Prahy, středeční noční linka, můj nejdivnější zážitek se sousedy. No, tady mám od Jany. Dobrý večer, pane Honzo, asi před 20 lety bydleli s námi na patře v paneláku zvláštní sousedi. Sice byli celkem v klidu, měli výstřední až oba dva, ale to by asi nebylo tak zvláštní, spíše šlo o to, že když se hádali, stálo to fakt za to. No, řekněme si, není to jenom u vás, jo, a není to ojedinělý případ. Já si myslím, že takových rodin, takových sousedských vztahů dost, jo. Já myslím, že třeba napadá mě, no tenhle.
1: Podívej se, jaký krásný zelený potacem.
2: Zelený!
1: Ano, zelený! Zelený! A víš, co mi na to řekl, čofrej, tohleto! Nejen zelená barva!
2: No, a co to teda je?
0: No, řekněme si na rovinu, že to je zkrátka i jinde. Rozbíjení talířů, po jedné hádce dokonce soused vyběhl polonahý na chodbu. Už s námi však řadu let nebydlí a v současnosti, ač máme panelák plný Romu, máme tu celkem klid teda. No, teda, pokud někdo neslaví narozeniny, jo, protože jsem taky měl sousedy a ty vždycky, když někdo slavil z jejich početné rodiny, tak vytáhli kytary a už se hrálo, no to se potom nešlo samozřejmě logicky spát. Takže zlatí původní hádku chtiví.
2: Pani Martičko, je tohleto zelená barva?
1: Já nevím, a co to teda je?
2: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Hledají se divno sousedi, napadají vás nějací, tak jsem s nimi, budu rád, když zavoláte. Jako třeba vy, haló, kdo pak je tam?
4: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer, pěknou tady noc.
4: Ano, dobrou noc, tady je Marta Praha.
0: Zdravím vás, Marti.
4: Váš program mě vybavil jednu historku, když vás poslouchám. A sice v jeden čas na Vánoce, to bylo takové do roku 70, vždycky nám tam pravidelně v domě vypínali proud. Celkem byly problémy, jak uholí, tak koks, tak proud. A vím, že sousedi měli udělané na elektriku, ale sousedi měli plyn a měli tam tudíž skvělák plynovej. Já měla rozvařený knedlíky, tak jsem za nima šla a říkám, prosím vás pěkně, byla by možný, abych předesla ty rozvařený knedlíky, který mám, aby se u vás dovařili. No a ta rodina byla samozřejmě pro, tenkrát byly i rozdělený byty, takže měli kuchyni sporák plynovej, měli v koupelně. Tak jsem pak sám seděla s jejich babičkou a ona říkala, a nemáte album, abych se podívala. A já jsem říkala, já pro něj skočím, vy mě míchejte knedlíky. Tak jsem přinesla album, listujeme a tam byl můj dědeček, jeho babička a moje maminka a další dvě sestry, sourozenci. A ona se tak na tu fotografii dívá a pak říká, Toníčku, kdyby si mě viděl, jaká je ze mě stará bába, to už bys mě nechtěl, to bych se ti nelíbila. A teď tam nad dědečkem takhle rozumovala a představte si, že jsem si neudělala chvilku, abych pak, když už bylo po Vánocích a byl klid, abych zašla za tou babičkou, ty dceřiny kamarádky, a aby mě vypravovala, co dědeček a jak spolu prožívali asi nějakou svou lásku, protože vím, když jsem jednou s dědečkem, to už byl po smrti, když se tohle stalo, a když jsme povídali, jezdila jsem za ním a za babičkou, to byli tam na vejmenku v tom hospodářství u druhé dcery, a když mě tak říkal, no, tak já měl taky takovou lásku, ale nikdy jsem nerozpovídal a vždycky to převedl potom třeba na první světovou válku a tak. Takže já jsem bohužel nešla ještě ani za tou jeho láskou, to asi byla tahle paní, aby mě ona vypravovala, jak se jako, s dědečkem měli rádi.
0: Jako mohla.
4: A proč se
0: no. No dobrá.
4: A proč to takhle dopadlo. No.
0: Hezké.
4: Takže to je neuzavřená kapitola vlastně.
0: Třeba se jednou někdy nějak někde jinde uzavře ještě. Třeba budou ty odpovědi, ale už nám to neřeknete. Zpětně už nám to neřeknete. Ale já vám děkuju, děkuju, děkuju, děkuju. Další zážitky s sousedy máme za sebou. Ať se vám daří, pěkné sny, klid, pohodu.
4: Mám taky, děkuju. A všem hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme, ano, ať vás komáři štípou celou noc. Musím vám říct, že na chalupě začali řádit komáři až teprve teď. A to jsme Komárová jihočeská oblast, že jako obvykle, když člověk přijede na chalupu, tak komáři se ženili, je to poslední, co si komáři chtějí zpívat, protože já, mistr Biolit, se snažím udržet pořádek a nehlučnou domácnost. Protože jestli mě v noci něco vadí, tak je přesně komáří zvuk. Může zbíječka, klid, pohod, nevadí, ale komár. A vy ho zabijete. A to nebyl on. A to je ještě horší.
5: Kup mi den, kup mi noc.

S velkou slávou jsem dnes navštívil, co dnes? Budeme-li stále trvat na tom, že středa, tak ano, byl jsem v rámci běžné otevírací doby v pobočce v podniku Česká pošta. Byl jsem odeslat asi 16 dopisů. Zaplať pámu, že už jsme v době, kdy se nemusí olizovat známka. Dokonce mi paní nabídla, že to projede strojem, abych to nemusel lepit, ale já chtěl lepit. Takže, Františku, lepte. Odeslal jsem reakce, odpovědi na za mnoho týdnů, bych řekl i měsíců, co jste mi napsali, za ať už poděkování nebo tipy k vysílání témata do noční linky. Moc si toho vážím, děkuju, omluvte mě za pozdější odpověď. Teď ještě mě čeká další sada odpovědí na e-maily, které dorazily s postupem času a na které nebylo čas odpovědět. Takhle, čas by se našel, jo, ale zase nebyl internet, když jsem odpovídat chtěl. Každopádně děkuju, vážím si toho, že píšete, že reagujete a že s námi tak nějak fungujete v rámci noční linky a že přidáváte také možnosti, jak strávit tu noční linku, třeba i s tématy, které jsou úplně běžná, ale třeba zvláště nazvané, tak přidávejte i vy další klidně elektronicky jan.macun@rozhlas.cz nebo klasickou poštou. Helejte, teď mi přišel dopis v týdnu, minulý týden to bylo. Bylo tam napsáno Jan Macoun, myslím, růžová obálka, Vinohradská 12 a došlo. Jo, to bylo celé, Vinohradská 12 došlo. Paní doručovatelka věděla, že to budu jedině já a to ještě navíc v jiné budově a v jiné části Prahy dorazilo. Děkuju, všechno dojde, když to má chuť a hlavně, když to má nějaký směr, tak přidávejte i vy postřehy, stížnosti, všechno se vítá. No a kdybyste chtěli pro nás všechny moderátory noční linky něco, tak klidně napište na linka@rozhlas.cz. Je to univerzální adresa, která se dostane k nám všem, včetně našich nadřízených. Takže pojďte případně i vy přidat nějaký ten odstavec. Pojďme uzavřít dnešní noční povídání na téma můj nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou, a nebo máte ještě něco takového, čím by se to dalo uzavřít? Kdo bude ten poslední do našeho vysílání? Bude to telefon anebo tady nějaký příspěvek? Promyslím to během pár vteřin. Jo, bude to příspěvkem. Soused měl psa, který pořád utíkal vždycky, ale skončil u nás na rohožce. Nejdřív jsme ho vraceli, pak jsme mu dali vodu, pak piškot a nakonec měl u nás deku. Soused říkal, že nechápe, proč chodí právě k nám. Po pár měsících se odstěhoval a psa si chtěl vzít sebou, jenže pes utekl ještě před odjezdem a zase seděl u našich dveří. Nakonec se soused zeptal, jestli si ho nechceme nechat. No, manželka řekla, že to není pes, ale rozhodnutý nájemník. Zůstal u nás dalších 8 let Milan. Milane, děkuju, zdravím do Mostu. No, tak co, měl dekret, psí dekret na vaši domácnost, tak já myslím, že to je všechno v pořádku, regulované nájemné, strava, která se dostávala, pamlsky taktéž. Helejte se, jak já říkám, i v naší domácnosti je dobré být psem.

0: přes lice.
1: Z toho mám husí kůži. Na koa obláček do nebe zdravím Zuzanu Navarovou. Dnes nefouká vítr, miláčku. Nevím, jestli vám mohu říct familiárně, tak miláčkové. To asi ne, nočníčkové, to je taky takové divné, ale každopádně noční linka končí, ta středeční. Zanedlouho 1 hodina, tak zbývá už jen rozloučení, poděkování vám všem, kdo jste zavolali a kdo zavoláte třeba i zítra, že? No proč ne, bude Brno, bude Borek a bude téma, a já už to tady vidím. Další téma vysílání, už dnes v noční lince hodinu před půlnocí, vidím to tu černé na bílém, téma dvojtečka, škola v závorce, řemeslo jako jistota. Jo, já bych to byl. Tak se rozloučíme, ne, kolego Kubalo, když už. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: Vidíte to, víc toho nestih říct, protože končíme, nedá se nic dělat. Mimochodem, další společnou noční linku budeme mít společně v pátek. A páteční vysílání bude na téma nejkrásnější podzemí. Ano, půjdeme hezky, ne pod dno, ale do podzemí. Máte nějaké své oblíbené podzemí, podzemí, které se vám líbilo? Ať už to byla jeskyně, nebo třeba i nějaký sklep. Paní Jechová, posloucháte nás? Viděla jste sklep? Zkuste nám ho popsat. Honza Macoun se loučí, přeji vám pěkné sny, dobrou noc. V páteček, těším se už teď, ať se vám daří, pěkné sny a s některými z vás ráno v 5 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak dobrou noc, pěkné sny a nebo třeba i pěknou práci, že? Protože ta noční taky na někoho musela padnout. No to je všechno, kolego Kubalo, vypínáme, dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý. Kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesy. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brýlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramočil naše úsudečky, domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý, obyčejný chirurgus.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane. Člověk chytrý, znalý světa. A měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano, je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano, jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o lenok své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž krom obyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva, jsouc ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamklí v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch 3 bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti 3 muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní 2 byli mátožni, do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sira Charlese Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sira Charlese Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak daleko sáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě Sira Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že Sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že Sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane?
3: Na těle Sira Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí, a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sira Charlese Baskervilla.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle. I kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn. Ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo, na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, čtyřikrát grok a pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok, já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Fašpiku.
4: No, to jsou dobroty.
3: No, fašpiku. Já ho například fašpiku vůbec nejím. Ten já.
5: Bodej fašpiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
3: Takový
5: pěkný kousek.
6: No, nesmysl, no. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí.
7: Ten já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a...
7: Jo.
3: A omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
5: Jeho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. Švestky, ořechy, hrozinky, no, samozřejmě očištěné a spařené.
3: No, to se ví, to se ví.
5: Pěkně rozkrájené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
3: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr?
3: No, co ti nelžu? Pak ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
4: A máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. No to se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic.

0: otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stříčku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky?
2: Děkuji za optání.
1: Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
3: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou na dílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v letržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu. Já se tak těšil. No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, vy? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho,

0: A kam jsem dal ten balíček? Když přece byl určitě pod košilem. A... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady... To a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo.
1: Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam Petře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže, takhle je to

a už se smrklo. Vítr se točí komínem, maminka podořila naběračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, dva, tři, čtyři.

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
2: U kolegy, prosím.
3: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
3: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: Mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
4: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
3: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
4: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
5: Páni rodičové, učitelé.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Ošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil, jenom hlasitě polkla a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowa a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák. Ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, my father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem. V Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně, pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.